0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
5: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vorochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme tu už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem, a když udělám tři kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přeložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kinuté. Kinuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kinuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kinuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačují všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu mís na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono, moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše, a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co tobě se vybaví?
1: Mě lívance kinuté s malinovou marmeládou, která dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo, a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď jim to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky, je to 100%, občas se může něco nepovést, a doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou, a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, již recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem, tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého, vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí, proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citrónu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme?
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý a přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Vypadá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mm-hmm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý. Jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý. To je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by na tom něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívej, to je taková jako jeskyňka s tvarohem a ten těsto je tak opravdu měkoučký, krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutej meruňkový knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovirok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm lecos zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětový, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokáže udělat neskutečný zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta a potom se upravuje. Uřeže se špica z jedné strany, z druhé strany, popřípadě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější. I když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, by měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlepší, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku roláda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Sencovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak? Nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýma, ale...
2: No jo, no, to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Spálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš.
0: Jo.
2: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste snědla takovou práskací kuličku trochu.
2: Ano,
1: ale vařicí.
2: Vařicí, ne, nedělejte
1: to nikdo. Už ta je
2: hrozná.
1: No.
2: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, v troubě. A dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
1: Já vím, že čili na vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček našpařený.
2: No jo, špíček, no.
1: No, ten jejich špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
1: No,
2: musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svýho farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský Dobošův dort?
2: To neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert, dort, prostě tak, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají Doboš.
2: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová, jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si jí dobu občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Uh-huh. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně bez
2: Může krát. Být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď mě to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšků, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou odteď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011.

Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéf-kuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit a taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí a taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu v Zámeckém parku v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám, tak...

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

také brána folkloru, milí posluchači. Pěkný večer, den či noc. Dnes se spolu v rámci folklorního notování vydáme na jihovýchod Moravy, konkrétně na kyjovské Slovácko, do Milotic. Tato půvabná obec vznikla ve 14. století, leží 6 kilometrů od města Kyjov a proslavil jí krásný barokní zámek i atypické vinné sklepy v místní čtvrti Šidleny. A na zámku i v Šidlenách se každý druhý rok koná národopisný festival kyjovského Dolňácka. Letos proběhl o minulém víkendu a protože je v mnoha ohledech výjimečný, vypravila jsem se na místo, abych zjistila, v čem spočívá jeho kouzlo. A výsledky uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková.

A sluší se hned úvodu říci, které muziky a muzikanty dnes uslyšíte. Samozřejmě místní, v čele s cymbálovou muzikou Jury Petrů, varmužovou cymbálovou muzikou, cymbálovou muzikou Josefa Válka, takže vzhůru do Milotic.

0: Festival v Miloticích je specifický hned z několika hledisek. Po celé tři dny tam panuje velmi přátelská atmosféra. A to ať jste na zámku v Miloticích nebo kolem vinných sklepů v lokalitě Šidleny. A právě tam jsem v sobotu večer potkala jako prvního folkloristu, muzikanta, divadelníka a také autora pořadu na festivalu v Miloticích, rodáka z Kyjova, Pavla Růžičku. Tak měli bychom si asi nejprve představit, kde se vlastně nacházíme, jak to souvisí s vámi.
1: Jsme v Šidlenách, což člověk na mapě téměř nenajde. Jsme v nádherném areálu vinných sklepů nad obcí Milotice. Milotice u Kyjova, tak to jsou právě ty Šidleny. A tady je amfiteátr, na kterém se každé dva roky pravidelně pořádá národopisný festival kyjovského Dolňácka, který se jmenuje podle obce Milotice. Je tady víno, je tady dobré víno, je tady spousta písniček, je tady spousta výborných muzikantů, zpěváků. Máme tu spoustu zajímavých tanců, zapsaných písní, takže v tom my tady tak jako žijem a to nás asi formuje a zároveň si to takhle dokážeme užít. Takže ten plný amfiteátr je důkazem toho, že lidi to mají rádi, že sem prostě přijedou. Spousta lidí se tu zná, spousta lidí je z tohoto regionu a já mám pocit, že tady skutečně ta atmosféra a energie je úplně neuvěřitelná. Já bych chtěl, aby to takhle skvělý bylo, abych za 30 let dáli Bůh tady mohl takhle sedět, popíjet sklenku vína a říkat si, to jsou ty naše Milotice.

0: kterém co folkloru váže vás?
1: My se tady vyrůstáme od dětství a od dětství chodíme do nejrůznějších dětských souborů a vržeme na housličky a nebo na jiné nástroje, tak vlastně k tomu máme hodně blízko. A pak jsou takoví, kteří u toho jenom nezůstanou, nechtějí se jenom bavit nebo jenom vystupovat, ale začnou po těch kořenech jít trošičku víc do hloubky a zjišťovat, jak to všechno bylo, jak to mohlo být, jestli to, co se říká, je pravdivé nebo není pravdivé, jestli to vychází z nějakých reálí nebo nevychází. A tak se začnete trošku pídit a stane se z vás takový, řekněme, amatérský etnograf nebo amatérský milovník folkloru. A takoví lidé potom obvykle mají blízko k tomu, aby třeba připravili nějaký pořad pro festival, protože už jak si mají ta témata nacítěná a vědí, co si můžou dovolit a jak třeba můžou jít i do hloubky.
2: No, my se tady povídáme, protože vy jste autorem jednoho pořadu, tak o čem to bude? Já vlastně teď navazuju na to, co jste říkal, že každý se pídí, hledá, tak co jste objevil nového, co vás překvapilo samotného?
1: Ten můj pořad se jmenuje Neskrotné duše živlů a já ho nosím v hlavě už několik let, respektive to téma živly, oheň, voda, země, vzduch, jakým způsobem se odrážejí třeba v symbolice lidové kultury, tam jsem objevoval, ale nejenom tom, jakým způsobem pomáhají lidem, ale jakým způsobem škodí ve chvíli, kdy se vymknou z rukou nebo se vymknou přírodě z rukou. Takže já jsem to pojal takto a hledal jsem témata a tematické celky, tance, písně, které se těch živlů dotýkají. Takže to víc než nějaká etnologie nebo víc než nějaký pořad, který by měl představovat nějakou bohatost kulturního dědictví, bude o pocitech, o emocích, o tom si to krásně užít. A myslím si, že jsem to poskládal tak, že tam jsou nádherné písničky, skvělí muzikanti, vynikající zpěváci a zpěvačky a také tanečníci a tanečnice, takže je to taková, řekl bych, malebná poetická mozaika o tom, jak na nás ty živly působí, jak s nimi žijeme. Od kolébky až po hrob.

0: Každý velký festival musí mít samozřejmě svého ředitele, tedy vůdce. A tím je v Miloticích už dlouhá léta velmi renesanční muž, protože je to nejen muzikant, zpěvák a učitel hudby, ale také chemik, výrobce likérů a léčivých lektvarů. Michal Strýček pochází z Dolních Bojanovic a hudbu i folklor má v srdci. A je to právě on, kdo na festival do Milotic přišel a dnes ho řídí.
1: Tento festival vznikl jako taková výplň mezi
2: slováckými roky, které jsou jednou za 4 roky jako olympiáda. Ale stalo se z toho toto naprosto suverénní festival. Tentokrát je to už 36. ročník a my jsme pokračovatele toho slováckého roku. A je to taková odměna pro folkloristy, kteří v regionu fungují, že nemusí čekat jednou za 4 roky, aby si na těch prknech otančili to, co za ten rok vytvoří.
1: A je to festival, který mi přirostl k srdci. Festivalu je tady spoustu kolem dokola, ale tento ve mně zanechal něco takového, že jsem si řekl, musím ho udržet, aby mohl pokračovat, protože tradice nejsou mrtvé. Tradice jsou živé a proto si myslím, že ti mladí, kteří tady dneska jsou, tohle všechno vidí a proto máme tolik diváků, za co jsem neuvěřitelně vděčný. Takže věřím, že jdeme tou správnou cestou.
0: Mě by strašně zajímalo, protože já vidím tady neuvěřitelnou furu nadšených lidí. Co je vlastně cíl toho festivalu? Abyste přivedli k tomu mladé, nebo to má být naopak setkání folkloristů, kteří to mají rádi? Tady je velmi milá vřelá atmosféra, ale určitě jste si vytyčil nějaký cíl.
1: Tady ty šidleny mají takové kouzlo, stejně jako zámek, že ono to není ani o těch pořadech jako samotných. Je to o tom, že ten festival od začátku do konce žije. Je tady atmosféra, potkají se tady lidi, kteří se třeba ty 2 roky vůbec nevidí nikde. Sice dělají ten svůj folklor v té svojí obci, ale pak, když jsme tady dohromady všichni, tak se potkáváme, podáváme si ruce a než projdete festivalovým publikem, tak potkáte desítky lidí, se kterými se vítáte, se kterými se objímáte. A to je to nejkrásnější na tom festivalu. Já si nemyslím, že všichni se přišli podívat na ty pořady. Jo, spoustu lidí přijde jenom kvůli tomu, kvůli té atmosféře. Pokud jste si prošla tu uličku vinných sklepů až do vrchu, tak víte, o čem mluvím.
0: No a zkusme, pane Michali, popsat, v čem jsou šidleny výjimečné, protože já už jsem viděla fůru vinných sklepů, ale tady je opravdu velmi výjimečná architektura, velmi výjimečná atmosféra. Jsou to velmi zvláštní vinné sklepy, tak zkusme to popsat posluchačům, kteří tady nikdy nebyli.
1: Řekla jste to výborně, je tu velmi zvláštní architektura. Když se podíváte na sklepy, tak každý sklep si postavil jeho majitel, co se mu zrovna líbilo a přesně tak ty sklepy vypadají. Ten má malované, ten má jenom cihlové, ten má bílé s modrou obrovnávkou, ale nevadí to. Miločáci říkají, každému, jaký se líbil sklep, takový si postavil a v tom jsou ty šidleny krásné, že nemáte to všechny sklepy, jeden jako druhý přes kopírák. Architektura je individuální, ale dohromady to tvoří takový komplex, že než projdete ze spora nahoru, můžete zhlédnout ten vývoj, jak ty sklepy postupně vznikaly, protože uvidíte ty nejstarší a na konci už uvidíte úplně ty moderní. Dokonce teď tam stojí jeden takový, který je celý prosklený a nikomu to nevadí, protože to jsou šídleny. To je to kouzlo toho celku, které tady funguje v těch šídlenách. Můj malý 40. syn se ptal, a co tam tatí jí ti lidi, když tady pěstují jenom hrozny a pijou jenom víno.

0: Jakou máte představu, že by tady tento festival měl mít budoucnost? Určitě s ním máte nějaký záměr, sám jste hudebník, tak koho chcete vlastně oslovovat v budoucnu? Pro koho to má být?
1: Chci oslovit naprosto všechny, protože my potřebujeme ty staré, to jsou ti nositelé těch tradic. A ty mladé zase, ti to budou předávat dál, ti to dostanou, ale musí se to naučit do těch starých, takže potřebujeme všechny generace. A samozřejmě, pokud to všechno se takhle prolne, tak ti mladí poznají, že ty lidové tradice nejsou o tom jenom zaspívat si někde písničku, ale žít tím. A on to není jenom ten festival, který trvá 4 dny. Ty lidi se na to připravují celý rok. A to je to, co mě na tom baví, že oni sem přijdou nadšení po tom půl roce, po těch několika měsících, kdy se na to připravovali. A teď si tam to své vystoupení stříhnou na pódiu a jsou z toho nadšení. A dohromady to dá tu celou skládačku toho festivalu. A to mě na tom těší nejvíc. Všechno tady tohle, jak to zapadá do sebe, tak oni natáhnou další lidi. A tak to je přece to, jak říkáte, poselství. Kdybych sem dotáhl jednoho, dva mladého člověka, tak i to je pro mě obrovská odměna, že mám dalšího pokračovatele. Že jsem nadchl někoho pro tak nádhernou věc, jako je folklor, moravský folklor.
0: Tak na závěr nějakou vaši oblíbenou, aspoň zanotovat.
1: Vzhledem k tomu, že jsem ze Svatobořic, tak bych zvolil písničku třeba Svatoborský dvorku. Svatoborský dvorku, svědčí ti dvorkem být, mojej galánečce, svědčí po něm chodit, mojej galánečce, svědčí...

0: Dějí se neuvěřitelné věci, protože když jsme ukončili náš rozhovor s panem Michálem, tak jsme tady rozpoutali divokou diskuzi o prapůvodu skladby Vltava. Asi bychom to měli uvést.
1: Protože Vltava tady zazněla z pódia, jedna taneční skupina na to tančila svoji choreografii a tančila na to folklorní prvky. A ono totiž to souvisí s tím, že ona to není úplně autorská skladba našeho obrozence Bedřicha Smetany. On totiž, jak byl ve Švédsku, jak tam působil nějakou dobu, můj názor je ten, že si s tama odnesl jednu melodii lidové písně a tu vetknul do Vltavy. Ve stejné době vznikala i izraelská hymna Hatikva, která má velice podobnou melodii jako naše Vltava. A teď kdo řekne, co bylo dřív? Náš Smetana odnesl Vltavu do Švédska a vznikla z toho lidová písnička a nějaký Izraelita odnesl naši Vltavu a vytvořil z ní hymnu? Kdo to ví?

0: po intelektuálních debatách je na čase vydat se na exkurzi také do jednoho z pověstných vinných sklepů v Šidlenách. Tak jsem si pro jistotu vybrala jeden z největších. Jeho vlastníkem je navíc hasič a záchranář Libor Vacenovský.
1: Já jsem z Dubňan a moje vinařství vzniklo v roce 2011. Kamarádi mých spolužáků vlastně chtěli ode mě nějaké víno. Tehdy jsem ještě studoval vinařskou školu. Postupně vlastně jsem tak přikupoval vinice, rozšiřoval své vinařství a podařilo se mě právě tady v Miloticích, čistě náhodou, když se tady prodával vlastně ten sklep, za kterým teď momentálně sedíme. A díky tomu jsem se dostal vlastně tady do Milotic. Máme tady sklep.
0: Když byste měl charakterizovat tady tu oblast nebo popsat ji pro naše posluchače, tak v čem je tato oblast výjimečná a v čem je ten její duch?
1: Výjimečné hlavně tím, že tady ještě tady ten cestovní ruch není takový hodně velký, jak je třeba v Pavlovicích, v Lednici a tak. Tady víceméně ani ti lidi ty Milotice Šidlany vlastně moc neznají, takže tady úžasný klid. Vlastně ty vinice jsou víceméně orientovány na severozápad a ideální je to třeba poloha na odrůdy typu Pinot, což je Rulanda šedá, Rulanda bílá, Rulanda modrá a Chardonnay. Krásně to tady dostává do sebe ty vína z té těžké půdy, takovou tu velkou chuť a takový ten svůj terroir, ten milocký, jak má být. Vína dělám hlavně pro sebe, aby mě chutnali, a když potom chutnají i tím lidem, tak je to pro mě obrovské potěšení. A hlavně vrátím se k tomu místu tady. Je to kouzelné, že tady bývá ten národopisný festival. Tak to má vlastně takové to své kouzlo. Mezi týma sklípkama hrají cymbálky, tady probíhá pořád. Je to prostě nádherné.
2: Kdyby nebylo

0: A nemohli bychom být na Kyjovsku, kdybychom nepotkali naživo i ikony kyjovského folkloru. A mně se hned první večer povedlo potkat proslulého cymbalistu Juru Petru a pokusili jsme se o rozhovor uprostřed programu. Jura Petru a Milotice, jaký to ve vás tady ta atmosféra vyvolává dojem? Proč sem jezdíte?
1: Mám z toho radost, zkrátka vidím, že to pokračuje. Je to příjemný, prostě vymýšlí to mladí lidi, má to vtip, je to dobrý. No. Zkrátka se tu bavíme.
0: Všichni se tu baví, ale jako my bychom měli asi popsat posluchačům i z jiných koutů republiky, čím je Kyjovsko významné. A vlastně celá tato oblast, jako v čem je krásné podle vás, jedinečné, výjimečné?
1: Dělají to asi ty písničky a taky ty rozdílné tance a od toho se to zřejmě všechno odvíjí.
0: Celá rodina Petru je velmi aktivní a akční, takže co vaše děti, co vy?
1: No já už víceméně už tak akční nejsou. Protože už je to přece jenom věkem a taky dává možnost, jak se ti mladí realizují. Takže brácha, když po mně chce, abych si šel s ním zahrát, tak mu řeknu, prosím tě, vezmi si někoho z těch mladých, ať si zahraje. A já už chodím akorát na takové akce, prostě takového charakteru, jak je tady v Miloticích. Tady mě to baví. Já nepotřebuji sedět ve sklepě někde, kde mě nějaký host hodí na cymbal u brůz a bude chtět po mně a zaváže mě oči, abych tam dělal nějaký tohle už, to prostě už ne, jo. A i kdyby mě platili, jak by mě platili, to dělat nechci. Takže víceméně mě baví tady tohle, no. Když je to jako v duchu toho lidového, a není to komerční, nemusí to být vůbec placený. Já taky už 41 roku dělám mužský sbor v Kyjově zadarmo, nikdy jsem za to dostal kačku. Prostě, kdyby mě to nebavilo, tak tohle dělám. No.
0: A co chystáte dalšího?
1: Chystám teď kompletní zpěvník, protože jsem na těch zpěvníků napsal několik. Jo. 4 díly zpíváme v Kyjově, no a další, já nevím, Kyjovská svatba, a legrudské písničky a teď to chci svázat prostě do jedné knihy, kde bych popsal i historii kyjovského mužského sboru a protože už vlastně ten mužský sbor vznikl v 61. roku a je tam i spojímavých takových zajímavých pohledu na ty období, jo, kdy to vedl náš otec, kdy to vedli bratři Venclovi a jsou i nějaké fotky a rád bych se komplexně to zpracoval a rád bych to vydal.
0: Proč by lidé měli přijet na Slovácko a na kyjovské Slovácko a na kyjovské Dolňácko?
1: Protože to je dobře, no.
0: Jura Petru, představitel celé generace rodiny Petru. Díky a naslyšení.
1: Zdravím všechny, ahoj.

0: A jelikož z Milotic do Prahy je cesta daleká, pomalu jsme se rozloučili a měla jsem v úmyslu ihned zamířit domů. Ovšem na festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích to není možné a nelze ho jen tak opustit. Tady je důkaz. Tak a my tady v Šidlenách máme neuvěřitelnou možnost se tady seznámit s muzikanty, kteří tady právě hrají, takže páni, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: My jsme cymbalová muzika Dur a každý jsme z jináčí dědiny. Sídlo máme teda v Šardicích, ale jsme od Mistřína přes Šardice, přes Podvorov až po Lanžhoc, takže máme taky široký záběr.
0: Vy jste velmi mladí, co vás na tom všem baví? Vy jste profesionální muzikanti nebo to děláte jenom z lásky?
2: Ne, děláme to z lásky, děláme to, protože nás to baví. Jsme dobrá parta, zatím jsme se ještě nedokázali pohádat, takže stále nás to drží pohromadě.
0: Tak asi bychom vás měli i představit, tak já jsem mluvila s primášem.
2: Ano, Martin Marada.
0: A máme tady i další členy kapely.
2: Jasně, na terc Vašek Varmuža, dneska hostující třetí housle Jan Holubík, cymbal Marek Cipris, kontrabas Patrik Havlík a violová kontra Vaškův brácha Petr Varmuža.
0: Tak páni, jsme tady na kyjovském Dolňácku, tak bude teď nějaká kyjovsko-dolňácká série.
2: Klidně můžeme dát nějaké kyjovské skočné.
0: Ano, tak vzhůru.

0: těmito tóny v podání cymbálové muziky Dur se s Národopisným festivalem i kyjovským Slováckem loučíme, milí posluchači. No a příští rok, tedy v roce 2027, se v srpnu, doufám, potkáme přímo v Kyjově na slavném festivalu Slovácký rok. A uslyšíte tam všechny muzikanty, které jste slyšeli dnes. Tedy cymbálovou muziku Jury Petru z Kyjova a samozřejmě i folkloristy a vinaře z Kyjovska, které jste slyšeli v rozhovorech dnes. A já se na vás těším už příští sobotu při objevování utajených pokladů regionu. Krásný týden vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když rýma nikdy nekončí, většina z nás bere rýmu jako banální záležitost. Týden s kapesníkem v ruce a je klid. Jsou ale mezi námi tisíce lidí, pro které je ucpaný nos a ztráta čichu nekonečným vězením. Dnes se podíváme na diagnózu, která se odborně jmenuje chronická rinosinusitida, ale pacienti ji znají jako neustálý tlak v obličeji, únavu a život bez vůní. Zjednodušeně řečeno se této chorobě říká nosní polypóza. Jde o chronické zánětlivé onemocnění sliznice dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Součástí diagnózy je i přítomnost polypů, tedy výrůstků, které se tvoří na zanícené sliznici. Pozvání přijal pan profesor Jan Plzák z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. A jeho pacient Michal, kterému pomohla biologická léčba, cesta k léčbě vedla přes další diagnózy, o tom už za chvíli v cestě k uzdravení, ale já už teď vím, že ta biologická léčba mu zásadně pozitivně změnila život. Na jeho příběh se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním tématem je chronický zánět dutin, nemoc, která vám dokáže vzít čich i radost ze života. Vítám tu jednoho z největších odborníků Česka na toto téma, pana profesora Jana Plzáka z Motolské nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A vašeho pacienta Michala, kterému jste nasazením moderní léčby, tedy té biologické, doslova vrátil chuť do života. K tomu se určitě dostaneme. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Michala? S čím za vámi přišel, pane profesore?
2: On má těch diagnóz víc, ale kdybychom se soustředili na to, které já tedy rozumím, to je ta otorinolaryngologická, tak je to chronická rhinosinusitida s nosními polypy.
1: Jak časté je toto onemocnění a koho se nejčastěji týká?
2: Nejčastěji jsou vlastně postiženi muži. Máme víc pacientů mužů než žen, ale je to o malou část.
1: Dá se to něčím vysvětlit?
2: Není na to nějaké zvláštní vysvětlení. Věková kategorie většinou střední věk, to znamená 40 až 50 let. Tímto onemocněním v České republice trpí asi 1% obyvatelstva, to znamená, že se pohybujeme na čísle asi 100 000 pacientů.
1: Pojďme hned v úvodu vysvětlit, o jaké onemocnění jde a vlastně s jakými dalšími diagnózami souvisí.
2: Je to onemocnění tak, jak je nazvané chronické, to znamená v podstatě trvalé, dalo by se říct nevyléčitelné, ale léčitelné. To je jedna ta charakteristika. Postihuje sliznici dutiny nosní a vedlejších dutin nosní, to znamená tu horní část dýchací trubice. Já to tady zmiňuji proto, že často toto onemocnění je spojeno s onemocněním té opačné části dýchací trubice, to znamená oblasti plic, často je spojené s astmatem nebo chronickou bronchopulmonální nemocí. To znamená, jsme vlastně v jednom prostoru dýchací trubice a tam má dvě části a oni obě mohou být postižené tím chronickým zánětem. Je to vlastně zánětlivé onemocnění nejčastěji takzvaného druhého typu, to už zase podrozdělujeme podle toho, jaké ty zánětlivé buňky se na tom podílí. Takže to by bylo asi k tomu onemocnění a nevím, jestli rovnou bych navázal, co vlastně toho pacienta trápí, co mu to udělá.
1: Ano.
2: Jakmile máme nějaký zánět v lidském těle, tak ten je vždycky spojen s nějakým otokem. To znamená, oteče tam sliznice, někdy z té sliznice vyrůstají výrůstky, to nos od těch polypů. Ty polypy vyrůstají z oblasti čichových sklípků, to je vlastně horní etáž té dutiny nosní. Ta není zas tak důležitá pro to dýchání, ale moc důležitá pro čich. Tam jsou vlastně čichová pole, to znamená, jakmile ta oblast je ucpaná, tak ten pacient má problémy s čichem, to znamená necítí čich, to je další z těch jeho typických příznaků. Ten pacient často trpí různými bolestmi, bolestmi hlavy. Myslím, že každý z nás to zná, když má akutní rýmu, to si zažil každý, jak je to nepříjemné, i když se řekne banální onemocnění a je velmi nepříjemné. A teď si představte, že tohle je onemocnění vlastně trvalé, že takové problémy tam má ten člověk celý život, tak k tomu se zase odvíjí další jakoby skupina těch problémů a to je vlastně jako celkové zhoršení kvality života. Když máme tu akutní rýmu na týden, tak víme, že jsme otrávení, nic moc nás nebaví a tak dál. A to je vlastně o té kvalitě života.
1: To znamená, že špatně spíme, předpokládám, že takový pacient asi i chrápe.
2: Určitě
1: jak je to s únavou?
2: Je to tak, je k tomu samozřejmě spojená i celková únava, která ať už může být fyzického charakteru, když nedostatečně dýcháte nosem, to tělo se řádně neokysličí, to přesně jak jste zmínila, může se pak projevit v noci chrápáním i vlastně jakoby pauzami apnoickými, to znamená, že nedostatečně dýchám, ale je to i ta jako mentální únava. My nikdy nemůžeme oddělit to svoje duševno od toho fyzična a jestliže nedýchám dobře nosem, tak mám z toho špatnou náladu a nebudu plně aktivní, budu vlastně unaven.
1: To všechno tedy může způsobovat toto chronické onemocnění, o kterém mluvíme, ale kdy vlastně už zajít na ORL? Po jaké době? Protože je hodně spojováno s tou klasickou rýmou. Souvisí to třeba i s nějakým specifickým výtokem z nosu?
2: Je to zase zánětlivá aktivita v tom nose, to znamená, ta sliznice je hyperaktivní, nadměrně vlastně namáhaná, takže je tam i sekrece nosní. Ještě bych chtěl zdůraznit to, že když se bavíme o tom zánětlivém onemocnění, tedy o nosní polypóze, tak to zánětlivé onemocnění typicky oboustranné. Velmi alarmující je, pakliže by měl pacient příznaky jenom na jedné straně, protože pak to je velmi pravděpodobně ne problém zánětlivý a může tam zatím být třeba skrytý nádor. Někdy jsou i jako polypy jednostranné, to jsou takové atypické, ale jestliže mám jednostranný problém, tak bych si měl dát pozor a určitě zajít k tomu lékaři, moc bych neváhal, v řádově v týdnech, když mám jednostranně ucpaný nos. U toho oboustranného problému někdy i ta akutní rýma nepřijde za týden, jo, ale v okamžiku, kdy se s tím trápím měsíc, tak si myslím, že je čas navštívit lékaře.

0: Cesta k uzdravení.
1: Nosní polypy, o tom, proč se této nemoci nemůžeme zbavit pouhým vysmrkáním, proč postihuje častěji muže v produktivním věku a jakou revoluci v léčbě přinesl rok 2020, díky tedy biologické léčbě, si povídáme s přednostou kliniky v Motole panem profesorem Janem Plzákem. Vy jste říkal, že toto onemocnění souvisí například i s astmatem. Znamená to, že u astmatika by se mělo zároveň řešit i toto onemocnění?
2: Ptáte se úplně správně, že jakmile my máme pacienta, který má nosní polypy, tak se ho vždycky ptáme, zda se neléčí na astma a jestli nemá příznaky, které by tomu astmatu odpovídaly. Jestliže ano, tak má být okamžitě vyšetřen. A stejně tak, jestliže pacient s astmatem je u pneumologa, on se ho stejně zeptá na to samé. To znamená, že my víme, že 80% pacientů s nosními polypy má zároveň astma a platí to i v podstatě obráceně.
1: My jsme tady taky hovořili o tom, že když se toto onemocnění neřeší, má to fatální následky, a sice ztrátu čichu. Dochází ke ztrátě čichu trvale?
2: To je velmi zajímavá otázka a já bych řekl před rokem 2020, kdy se k nám vlastně dostala biologická léčba, že standardní léčba je teda medikamentozní a v okamžiku, kdy není dostatečně efektivní, což je velmi frekventní, tak následovaly operace. A jestliže nestačila jedna operace, tak ten čich se většinou ztrácel. To znamená, opakované operace vlastně porušily, zajizvily tu oblast toho čichového epitelu a došlo k trvalému ztrátu toho čichu. A my se teď dostáváme vlastně k zázraku, já to nazývám jako zázrak, vzhledem k té efektivitě biologické léčby, která dokáže i u pacientů, kteří jsou opakovaně operováni, a my jsme měli pocit, že to jsou ti pacienti, kteří mají trvale ztracený čich, tak po té biologické léčbě ten čich se jim vrací. Takže teď už je to jinak, než jak jsme si mysleli před rokem 2020.
1: Teď bych přešla k vašemu pacientovi Michalovi. Ještě jednou dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Nosní polypóza. Jak dlouhá vedla cesta k panu profesorovi Plzákovi?
3: Záleží, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Pokud se budeme bavit pouze o těch polypech jako takových, tak já jsem měl první nějaký indikace, dejme tomu v roce 14, kdy už to začalo být jako neúnosný, kdy rýmy trvaly 2 měsíce a měl člověk stále ucpaný nos. Kontroloval se, jak bude spát, aby se dalo dýchat, protože na jedné straně to nešlo, na druhé straně to šlo. A když už to bylo jako za hranou, že už člověk opravdu neměl ani energii jako fungovat, kdy byl neustále unaven, tak jsem se začal zajímat o samotné řešení, což v té době byla jediná operace. Akorát ta klasická operace jakýmsi šejvrem, což pan doktor bude jistě vědět, tak mě teda velice odradila a říkal jsem si, že to je takový zásah, který nevím, jestli chci podstoupit. Tak jsem začal v té chvíli studovat, co se dá dělat jinak, a chytil jsem se jakési plazmové koablace způsobu odstranění polypů, která asi nějakým způsobem v té době fungovala. Byl jsem na operaci v Plzni. To byl rok 2014 a v roce 2021 jsem měl recidivu, kdy jsem se dostával zase do stejné pozice, jako jsem byl v roce 2014. Tam už mi bylo řečeno, že ta operace tou koablací je neefektivní, už se to tomu lékaři dělat nechtělo, z nějakého mě v té chvíli nepochopitelného důvodu. A vlastně skončil jsem na Karlově náměstí v nemocnici, kde už jsem byl vlastně objednán a měl jsem termín operace. A zase jsem řešil, co je za možnosti, jestli se postoupila věda někam dál, a primář mi říkal, že žádná jiná metoda není. A já jsem vlastně opravdu náhodou, shodou okolností se potkal s lékařkou, která vlastně nepraktikovala, ale v podstatě se zabývá stále uváděním léků na trh v České republice, jejich studiemi, a v podstatě mě vnukla, že je v dnešní době jakási jiná možnost, která by mohla být přímo pro mě, protože jsem úplně typický příklad. Už tím, že jsem byl jednou operován, už tím, že ty příznaky jsou jako multidisciplinární, že mám od malička atopický ekzém. Jediný, čeho jsem byl v té chvíli ušetřen, bylo to astma, které teda jako je třetím příznakem, ale to jsem teda zatím neobdržel, takže jsem se tomu nevěnoval. A ta mě víceméně nasměřovala přímo panu profesoru Plzákovi.
1: Pane profesore, pojďme se možná konkrétněji pobavit o léčbě nosní polypózy, o nějakém postupu, než pacient dostane tu biologickou léčbu.
2: Biologická léčba není tou první léčbou. To je důležité zdůraznit, že základní léčba je aplikace vlastně sprejů kortikoidních na nosní sliznici. To je sprej, který funguje vlastně proti otoku, proti zánětu a je určité procento pacientů, kteří jsou vlastně trvalé takto léčení a ta léčba je pro ně dostatečná. Jestliže toto nefunguje dostatečně, ještě bych měl zkusit, než bych se dopracoval k operaci vlastně puls, to znamená krátkou dávku, většinou přibližně týdenní nebo desetidenní celkových kortikoidů, to je teda silnější medikamentozní léčba, zase s možností větších nežádoucích účinků, proto se neaplikuje trvalé. Tomu se vlastně říká taková nekrvavá polypektomie. Ty celkové kortikoidy často vlastně jsou schopni ty polypy odstranit nebo je zmenšit a musí dále pokračovat ta udržovací léčba těmi lokálními kortikoidy. A jestliže ta není efektivní, tak stále jsme v této situaci, tak pak je indikována chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba má zaprvé teda ten efekt, že uvolní ten nos, to znamená odstranit ty problémy toho pacienta, co se týče obstrukce nosu nebo ucpání toho nosu, ale hlavně umožní těm lokálním kortikoidům se do toho nosu dostat až do těch čichových sklípků, kde vlastně ty polypy vyrůstají, kde to začíná.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, vy už jste měl v ohrožení čich?
2: Jsem takovej trošku asi zázrak v tomhle, protože já i když jsem měl tu nejtěžší formu těch polypů, tak jsem stále cítil. Takže i po té operaci vlastně jsem neměl problém. A ani v té druhé fázi, kdy jsem byl, jako řekněme, plný polypů, tak ku podivu ten čich mám stále.
1: Vám byla nasazena biologická léčba, užíváte ji už poměrně dlouho. Jak vám změnila život?
2: Ono si člověk asi, pokud si nezažije to předtím, neuvědomí, jak mu ten život změnila. Ale v podstatě se dá říct, že mě vrátila do života. Když to řeknu úplně pragmaticky, tak já jsem, dejme tomu, za 2 měsíce té biologické léčby najednou omládl o 10 let. Najednou jsem se cítil mnohem silnější a najednou jsem se cítil, že chci táhnout dál něco a vím, že jsem se v té době, kdy to nešlo, tak jsem se strašně přemáhal. Mám rodinu, mám práci, která mě baví, ale vlastně to nešlo. Uživil jsem se, všechno fungovalo skvěle, perfektní, ale byl jsem strašně jako servaný, protože to prostě nešlo utáhnout.
1: Byl jste unavený?
2: Ano.
1: Jsem ráda, že jste našel cestu k uzdravení v podobě biologické léčby tady u pana profesora Plzáka z fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, jak se hodnotí efekt léčby?
3: My vlastně máme jasně daná kritéria, ať už ta indikační a vlastně obdobná jsou potom i, jak se hodnotí efekt té léčby. Takže jak jsem zmiňoval, pacient, který je tedy vhodný pro biologickou léčbu, tak je to pacient, který má chronickou rinu sinusitidu s polypy, je léčen těmi lokálními kortikoidy, k tomu se ta biologická léčba přidává, je po operaci a z těch dalších kritérií musí splnit aspoň 3 z těch 5, abych je tady vyjmenoval. Jednak je to vlastně prokázání toho zánětu druhého typu, tak to je laboratorní vyšetření. Je to to, že absolvoval už tu kůru celkových kortikoidů. Je to to, že má poruchu čichu, která se měří. A je to to, že má zhoršenou kvalitu života, zase pomocí dotazníku to měříme. A je to to, že astmatik. A z těch 5 kritérií, když splňuje 3, tak splňuje vlastně ty indikace pro biologickou léčbu a může jí mít nasazenou. A kontroluje se každý půl rok, kde se vlastně hodnotí tato kritéria vlastně zase, to znamená ta kvalita života, čich, jak dýchá tím nosem, jak je

0: volný ten nos, endoskopem kontrolujeme ten nos. Musí vlastně splňovat, že ta léčba je stále efektivní, to znamená, že to je v pořádku, tak pak je vždycky předepsána na ten další půl rok.
1: Jak se vám dýchá, Michale?
2: Momentálně mám trošku rýmu, teda, jo? Ale jinak se mi dýchá báječně.
1: Já bych to chtěla slyšet.
2: To dýchání?
1: Mm-hmm. Nosem.
2: Jestli to pomůže, je to samozřejmě báječný.
1: Pane profesore, na co se ve svém oboru těšíte? Co byste chtěl vlastně ještě zažít?
0: Něco takového, jako když přišla biologická léčba do našeho oboru, protože to opravdu je něco, co je převratné. Já se v oboru pohybuju 25 let, ale když se vrátím zpátky, tak přicházely různé jako nové technologie operační a tak dál, což je velmi příjemné. Je to něco, co nás nejvíc baví. My jsme chirurgové. A myslím, že o to víc to vlastně vyzní, že jestli se stal nějaký převratný až zázrak v tom oboru, tak je to biologická léčba, která nám vlastně tu chirurgii bere. Takže něco podobného, já věřím, že k nám zase přijde, tak na to se těším.
1: Michale, vy teď máte možnost panu profesorovi Janu Plzákovi poděkovat, protože tady několikrát zaznělo, že vám vrátil život, nebo že vás vrátil do života. Máte možnost v přímém přenosu.
2: Já bych si dovolil ještě doplnit jednu důležitou informaci, a to je to, že ta léčba má minimální nežádoucí účinky, který vlastně jako jsou velice zásadní v tom, myslím, že jsme se bavili o 1%, což je strašně málo. A já samozřejmě panu Plzákovi už několikrát poděkoval a klidně mu poděkuju i teď. Moc děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Vám přeji čistý dech, abyste byl zdravý, aby biologická léčba stále takhle dobře takzvaně fungovala a působila, jako působí. A vám, pane profesore, děkuji za to, co děláte, jak o tom velice hezky mluvíte, že i pro nás laiky je to srozumitelné, a těším se zase někdy na viděnou u nás.
0: Také děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. Dobrovolní hasiči nasbírali od začátku roku přes 2,5 tisíce tun elektroodpadu. Bude polojasno a oblačno a teploty do 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. V příměstských vlacích City Elephant v Praze a středních Čechách nově budou kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a Středočeského kraje. Dohromady za to zaplatí 88 milionů korun. Dvoupodlažní elefanty tvoří páteř pražského příměstského železničního cestování. Kamery v nich mají podle radního pro veřejnou dopravu Petra Poreckého z hnutí STAN zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus.
2: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené. Kamery jsou prostě dalším krokem v našem boji proti vandalismu a navazují na projekt Společně na čisté vlaky, kde se nám už díky bezpečnostním hlídkám podařilo zadržet několik pachatelů přímo při činu.
1: Přes 2,5 tisíce tun elektroodpadu nasbírali v Česku od začátku letošního roku dobrovolní hasiči. Projekt Recyklujte s hasiči funguje po celé zemi a letos se do něj zapojilo asi 1800 hasičských sborů, potvrzuje ředitel organizující společnosti Elektrovin Roman Tvrzník.
3: Tak u toho Recyklujte s hasiči, tak se sbírají jenom elektrozařízení, která jsou kompletní. Ročně se to pohybuje někde okolo 4 až 5 tisíc tun. V roce 2024 to bylo 4300 a v roce 2025 to bylo 3900 tun.
1: Praha vyčlenila víc než 4 miliony korun na zimní rekreaci dětí zaměstnanců městské policie. Magistrát hledá firmu, která v letech 2028 a 2029 zájezdy uspořádá. Schválili to radní hlavního města, říká mluvčí Prahy Vít Hofman.
4: Zimní rekreace pro děti zaměstnanců městské policie hlavního města Prahy jsou jedním z benefitů, jejichž smyslem je zajištění aktivit pro děti, rozvoj sportovních dovedností a vytváření nových dětských kolektivů v týdnech jarních prázdnin vyhlašovaných pro hlavní město. Sport.
1: Fotbalisté Sparty ukončili neporazitelnost Teplic v této sezóně šance ligy a vyhráli 4-1. Na hřiště se dostal jako střídající hráč i Matěj Jurásek, který přišel do Sparty v pátek na hostování z Noriče. V minulosti nastupoval za Slávii a několikrát se nelichotivě vyjadřoval o Spartě. Část diváků teď na Juráska na Letné pískala.
0: Počasí.
1: Čekáme oblačno, místy polojasno, odpoledne a večer pak přehánky nebo bouřky. Naměříme 28 až 31 stupňů, na jihovýchodě kraje až 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D7 opatrně za výjezdem z Prahy směrem do Chomutova, za sjezdem na Středokluky na 5,5 kilometru stojí osobní auto v odstavném pruhu, nákladní doprava tady lehce vybočuje. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: To byly zprávy a před námi je Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.
5: Krásné ráno.
0: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A v dobrém ránu Střední Čechy nahlédneme do kalendáře. Uslyšíte, že silničáři začali u Poděbrad naplno opravovat dálnici D11 ve směru na Prahu. A les je krásné místo, ale občas v něm můžeme potkat i zvíře, které nevidíme každý den, třeba vlka. Co by měl člověk udělat, když se s ním v lese setká? Řeknou vám to děti z Prahy a z českých písniček si zahrajeme Leonu Machálkovou s Petrem Kolářem, Xyndla X nebo Ilonu Čákovou. A na úvod hodiny to bude Argema a tohle je Ráj a já přeji hlavně pěkné to dnešní nedělní ráno.
0: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 11 minut po 5. hodině vstáváte s nedělním dobrým ránem střední Čechy, máme 16. srpen a pohled do kalendáře pro vás má Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 16. srpna. Svátek má ten, který bude Bohem povýšen. Tak zní význam původem hebrejského jména Jáchym. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Američan George Cormack s manželkou Kate a dvěma švagery chytali před 130 lety v roce 1896 na řece Klondike lososy. Jejich úlovek nebyl tak chutný, byl mnohem větší. U Králičího potoka našli zlato. Zpráva se rychle rozšířila a za pár týdnů už na Yukon proudili tisíce zlatokopů. Zlatá horečka na Klondajku právě začala. Legendární zakarpatský loupežník Nikola Šuhaj byl zabit přesně před 105 lety v roce 1921. Na jeho dopadení byla vypsána odměna 3000 korun, což byly tenkrát závratné peníze. A tak ho zradili jeho vlastní kumpáni. Nejdřív ho opili a i s bratrem Jurajem ubili. Pak zavolali četníky. Jako Interbank byla před 60 lety v roce 1966 založena pozdější Mastercard. Multifunkční bankovní společnost, která se specializuje hlavně na platby svými kartami, založili Raymond Tannenhaus a Stanley Benovic. Společnost od té doby sídlí v New Yorku.
3: Vypli to, zlepeš, dělej!
2: Před 20 lety složil tehdy premiér Jiří Paroubek do rukou prezidenta demisi své vlády.
4: Já myslím, že se to zase časem spraví.
2: ČSSD skončila ve volbách druhá za ODS. Novým premiérem se stal o pár dní později 4. září Mirek Topolánek.
5: Ve sněmovně je bordel. Jednotliví poslanci vykřikují z lavice.
2: Kulatou šedesátku má dneska herec a dabér Jan Vondráček.
6: Kubánské náměstí. Příští zastávka Slavia, nádraží Eden.
2: 3 roky je také hlasem pražské integrované dopravy. Já přeju hezkou neděli.

0: Tři minuty po čtvrté na šest a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Chotětov 17,5, Krušovice 15,5 a Horní Bezděkov 19, tolik máme právě teď ve středočeském regionu. Neděle by měla být oblačná až zatažená, později odpoledne a večer přechodně i polojasná. Od západu se odpoledne ojedinělé, na západě a severozápadě kraje místy vyskytnou přehánky a teploty dneska naměříme mezi 28 až 31 stupni. K tomu pované slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky, tak ty budou zpočátku mírně nepříznivé, během dne většinou dobré.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Nosní polypóza je zánětlivé onemocnění, které může vést až ke ztrátě čichu.
3: Já jsem vlastně za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let.
2: O přelomové biologické léčbě s panem profesorem Janem Plzákem z fakultní nemocnice Motol a Homolka.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: S vámi je dobré ráno, střední Čechy. Kdyby člověk v lese potkal vlka, je důležité zachovat klid. Vlk je plaché zvíře, které se lidem většinou vyhýbá. Není dobré utíkat, křičet ani se snažit zvíře plašit nebo se k němu přiblížit. Správné je zůstat stát, mluvit klidným hlasem a pomalu se vzdálit. Vlci nejsou pro člověka běžnou hrozbou a útoky jsou velmi vzácné. O tom, jak se chovat při setkání s vlkem, teď děti z Prahy.
1: Pohádku o vlkovi a karkulce asi znáte, že? Ale kdyby to nebylo v pohádce a vlka jsme někde potkali, jak se máme zachovat?
2: Zavolat policii, ať ho chytne a dá ho do zoo zpátky.
3: Tak utíkejte pryč z lesa, běžte do auta a jděte domů a tam zavolejte policajt. Vylezete na strom a budete se dívat, co tam bude dělat.
4: Nesmíme dělat blbosti.
3: Von ten vlk může zahoukat večer a pak lidi budou vědět, že tam je ten vlk.
5: Když vy budete utíkat, tak to musíte mít jenom na něj srdíčko a už bude na vás hodný a on to ví.

Víte, že prý nejkrásnější pohled na Vltavu je z vyhlídky Máj? Najdete ji nad bývalými svatojánskými proudy nedaleko Teletína. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 6.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Poslední dva týdny zbývají na to, aby se zájemci přihlásili do akce Ukliďme Česko. Při ní dobrovolníci z lesů a parku odnášejí plastové lahve, sáčky nebo plechovky, které tam nechali třeba turisti. Uklízecí maraton je naplánovaný na 18. až 20. září. Řidiči od zítřka neprojedou kamenným přívozem u Prahy. Silničáři začnou bourat most přes Sázavu, který je ve velmi špatném stavu, a stavět nové přemostění. Uzavřené budou i přilehlé křižovatky. Dělníci vybudují v pražských Rýgrových sadech nové sportoviště. To by mělo stát bezmála 11 milionů korun. V areálu u budovy Sokoloviny vznikne hřiště na fotbal a basketbal. Bude tam také workoutová zóna a zázemí s lavičkami. Fotbalisté Mladé Boleslavě remizovali ve čtvrtém ligovém kole v Pardubicích 1-1 a v nejvyšší domácí soutěži jsou zatím stále neporažení. A dnešní počasí. Čekáme většinou oblačno, místy polojasno, odpoledne a večer pak ojediněle přehánky nebo bouřky. Naměříme 28 až 31 stupňů, na jihovýchodě kraje až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na dálnicích a hlavních tazích v našem kraji je aktuálně klidný provoz a projíždí se bez komplikací. Jen pozor, na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště jeďte opatrně na průjezdu Lochkovským tunelem. Na začátku tunelu na 12. kilometru stojí nepojízdné auto, v pravém pruhu musí se vybočovat. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po půl šesté pokračuje Dobré ráno střední Čechy. Aktuálně se na dálnicích jezdí bez komplikací, ale jedna komplikace nás pravděpodobně ještě čeká.
0: Je to tak, silničáři začali u Poděbrad naplno opravovat dálnici D11 ve směru na Prahu. Jde o největší letošní dálniční rekonstrukci v Česku. Tak se můžete těšit na podrobnosti už za chvíli.
2: Já myslím na ty uzavírky. Teď už Leona Machálková s Petrem Kolářem a Den, kdy se vrátí láska k nám, tak dobré ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Na dálnici D11 mezi Poděbrady a Sackou začala největší letošní dálniční rekonstrukce v Česku. Na téměř 15-kilometrovém úseku byl ještě původní povrch z 90. let, který byl ve špatném stavu. Denně tam projede 40 000 aut.
1: Mají to tam dobře udělaný, zatím se to tam neštosuje, nebyly tam žádný zácpy, nic.
2: Říká Radim, který zrovna projížděl opravovaným úsekem dálnice D11. Část mezi Poděbrady a Sackou bude do konce října zúžená na dva pruhy v každém směru.
1: Když to stihnou, tak budeme všichni rádi, že to bude stihnutý. Když to nestihnou, tak budeme nadávat tak, jako nadáváme do teďka.
2: Podle původních odhadů měly práce trvat zhruba půl roku. Úsekem ale denně projíždí asi 40 000 aut, z toho 15 000 kamionů. Dělníci se proto snaží celý projekt urychlit, říká mluvčí stavební firmy Skanska Ondřej Šuch.
3: Teď pracujeme na 12 konkrétních stavbách na celém úseku najednou. Využíváme celou pracovní dobu, pracujeme 7 dnů v týdnu, pracujeme od rána do večera.
2: Silničáři nejdřív odstranili svodidla a keře ze středového pásu, který odděluje oba jízdní směry. Následně začali s frézováním vozovky.
3: Není úplně obvyklé, aby na jednom úseku pracovalo 6 fréz najednou. Využíváme i toho, že máme přímo blízko u stavby obalovnu asfaltových směsí. Snažíme se skránit ten, co to jde.
2: Do konce srpna opraví jízdní pruhy u středových svodidel, v září se přesunou na pravou část vozovky a krajnice. V říjnu pak podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla opraví také některé mimoúrovňové křižovatky.
4: V tuto chvíli skutečně měníme kompletně ten povrch, nikoliv jenom nějakou estetiku na povrchu, jdeme do hloubky, včetně svodidel, včetně středního dělicího pásu. To znamená, za 2,5 měsíce tady na tom úseku od Poděbrad na Sackou bude nová dálnice.
2: Rekonstrukce bude stát více než 750 milionů korun. Z dálnice D11 Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas střední Čechy.

0: 3:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Břešťany 13, Přítoky 18 a Beroun 14, tolik máte právě teď ve středočeském regionu na teploměrech. Neděle bude oblačná až zatažená, později odpoledne a večer přechodně i polojasná. Od západu se odpoledne ojedinělé, na západě a severozápadě kraje se místy vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty dneska naměříte mezi 28 až 31 stupni. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky, tak ty budou zpočátku mírně nepříznivé, během dne ale většinou dobré.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 11 minut před šestou, slza a katarze, s vámi dobré ráno střední Čechy. A pokud nevíte, co dneska podniknout a máte čas, tak na otázku, kam vyrazit, tak to vám odpoví Denisa Hegeslová a já přeji krásné ráno.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Neděle v Černošicích bude patřit tradiční mariánské pouti. Program zahájí mše v kostele na nebevzetí Panny Marie. Na ní naváže pohádka o červené karkulce s výtvarnou dílnou, koncert kytaristy Petra Váni i vystoupení legendární bluegrassové skupiny Poutníci. Závěr bude patřit černošickému komornímu ansáblu. Po celý den nebude chybět jarmark, pouťové atrakce a navštívit můžete taky výstavu věnovanou Věře Čáslavské. Příjemné letní odpoledne s dechovkou nabídne v neděli 16. srpna Muzeum lidových staveb v Kouřimi. Od 14 hodin tu vystoupí dechový orchestr Krajanka, který letos slaví 35 let na scéně. Na koncertě s podtitulem Co Češi dali světu 2 zazní oblíbené melodie. Rozkvetlý klášterní areál, květinové dekorace i řemeslný jarmark. Klášter v Sázavě zve na tradiční letní festiválek Květinový den.

Víte, že druhý nejdelší název obce v České republice má Brandýs nad Labem Stará Boleslav? Toto souměstí na Labi má ve svém názvu 32 znaků. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Žít jako kaskadér, být láskou z Rogefe.
0: Písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Poslanci se budou znovu zabývat možností zavedení manželství pro všechny. Čáslavská nemocnice připravuje digitalizaci systému. Bude polojasno až oblačno a teploty do 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Poslanci budou opět řešit možnost zavedení manželství pro všechny. K tématu zasedne na konci srpna pracovní skupina. Tu iniciovala pirátská poslankyně Lenka Martinková-Španihlová. O tom, aby páry stejného pohlaví mohly uzavírat manželství se všemi právy jako heterosexuální dvojice, hlasovala sněmovna naposledy v roce 2024. Tehdy nakonec prošel kompromisní návrh na zavedení partnerství s posílením práv, ale bez možnosti adoptovat děti. Poslankyně Lenka Martinková-Španihlová tvrdí.
3: 2/3 Čechů podporují manželství pro všechny, včetně adopce dětí. Dle odborných výzkumů nemá výchova dětí homosexuálními páry žádný negativní vliv na děti.
2: Jednání pracovní skupiny se zúčastní i poslankyně koaličního hnutí ANO Jana Pastuchová. Naproti tomu třeba motoristé účast odmítli. Vedení čáslavské nemocnice připravuje rozsáhlou digitalizaci dokumentů a systémů. Zároveň se připojí ke sdílení zdravotnických informací mezi dalšími nemocnicemi. Zavedení systému a postupné napojování oddělení bude stát kolem 27 milionů korun. Vše má být hotové do konce příštího roku, říká provozně technický náměstek Petr Prchal.
4: Ta elektronizace zdravotnictví tak dotkne se víceméně všech zdravotníků, kde chceme na lůžkové části zdigitalizovat veškeré papírové dokumenty, evidovat léky na pacienta a různé pomůcky.
2: Kino amatérských filmů v Kutné Hoře se připravuje na novou sezónu. Od září bude znovu promítat každé poslední úterý v měsíci v budově místní průmyslové školy. Diváci se můžou těšit především na tvorbu regionálních amatérských nadšenců.
5: První večer nové sezóny věnují organizátoři kutnohorskému filmaři a divadelnímu ochotníkovi Karlu Krauzovi, který nedávno zemřel. Diváci uvidí jeho filmy i ukázky z divadelních her. Během podzimu připomene kino taky 90 let od narození Václava Havla, a to dokumentem od místních tvůrců, ve kterém jsou i záběry z návštěvy bývalého prezidenta v Kutné Hoře. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas. Sport.
2: Plavec Jan Čejka se na mistrovství Evropy pokusí navázat na Barboru Sémanovou a Miroslava Knedlu a vybojovat třetí českou medaili. Postoupil totiž do finále závodu na 200 metrů polohovým způsobem, v semifinále předvedl v součtu 8. nejrychlejší výkon. Čejka navíc výkonem minuta 58 sekund a 33 setin vylepšil vlastní národní maximum. Finále polohové dvoustovky ho v Paříži čeká v 18 hodin a 40 minut.
1: Počasí.
2: Čekáme oblačno, místy polojasno, odpoledne a večer pak občas přehánky nebo bouřky. Naměříme 28 až 31 stupňů, na jihovýchodě kraje až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnicích a hlavních tazích v našem kraji je aktuálně klidný provoz a projíždí se bez komplikací. Jen pozor na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště, opatrně na průjezdu Lochkovským tunelem. Na začátku tunelu na 12. kilometru stojí nepojízdné auto v pravém pruhu a musí se vybočovat. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračuje Dobré ráno Střední Čechy a s vámi je stále Petra Procházková.
6: Krásné ráno.
1: Dobré ráno Střední Čechy.
6: A v Dobrém ráno Střední Čechy uslyšíte, že příští týden si v Česku připomeneme 58. výročí začátku okupace vojsky Varšavské smlouvy, taky, že paddleboard, zubní otisk nebo prsní implantát. To letos zapomněli cestující v pražské hromadné dopravě a kvůli uzavírce silnice na Slapské přehradě klesl počet návštěvníků tamních kempů. Řidiči se musí k přehradě dostat po objízdných trasách, rekonstrukce omezila i autobusy. Co na to říkají provozovatelé, tak to vám řekneme už za chvíli a z českých písniček si zahrajeme Valdemara Matušku, Činasky nebo Věru Špinarovou. A jako první to bude Michal Tučný a Koukám, jak celá země vstává. Tak pěkné ráno.

0: 12 minut po šesté posloucháte Dobré ráno střední Čechy. V kempech v okolí Slapské přehrady je letos méně turistů než obvykle. Jejich majitelé si stěžují na rekonstrukci silnice mezi Třebenicemi a Rabiní. Uzavřenou hráz musí řidiči objíždět. Například do kempu v Rabini na Benešovsku jezdí kvůli opravám taky méně autobusů.
1: Letos jsme tady už po čtvrtý s babičkou.
2: Popisuje paní Adéla z Prahy, která se s rodinou přijela vykoupat do kempu Rabině.
1: Je to skvělý, protože tady je opravdu málo lidí. Je to blízko a je to krásná velká vodní plocha.
2: Se svým karavanem sem přijel i pan Jaromír. Cestu mu ale zkomplikovala uzavírka silnice na hrázi Slapské přehrady.
3: Přijeli jsme tam k ty hrázi, no pak jsme zjistili, že to dál nepokračuje, no tak jsme museli najít, kudy vede objížďka a celý to oběd.
2: Kolik vám to zabralo času?
3: Přes půl hodiny, no.
2: V Rabině letos jezdí zhruba o polovinu méně lidí než v minulých letech, říká majitel kempu Michal Michna. Podle něj je to právě kvůli opravám a objížďce.
4: Protože je to úzká cesta a dost těch řidičů není takhle vyježděných dneska po úzkých cestách, kde nemáte středovou dělící čáru, kde jezdí všechna doprava. Jsou chvíle, kdy je to tam náročné na ty objížďce.
2: Rekonstrukce cesty na hrázi potrvá do konce roku 2027 a vyjde přibližně na 200 milionů korun. Popisuje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
5: Cílem stavby je zajistit dlouhodobou provozu schopnost mostní konstrukce. Postup prací byl oproti projektu s hotovitelem upraven tak, aby byla maximálně urychlená výstavba.
2: Počty turistů byly v červenci menší i v dalších kempech u Slapské přehrady. Podle koordinátora cestovního ruchu v Posázaví Václava Pošmurného by ale objížďka neměla řidiče odrazovat.
6: Ty kempy na Rabini, na Ždáni, na Nové Živoši jsou dobře přístupné a ta přehrada to nějak zásadně neovlivňuje, ta cesta se tam dá udělat úplně bez problémů.
2: Návštěvnost v regionu Posázaví v posledních letech roste a podle Pošmurného se vrací na hodnoty před pandemií COVID-19. Z Rabině u Slapské přehrady Josef Beneda, Český rozhlas.

0: Máme dobré ráno, střední Čechy, 4:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dobřejovice 17, Zápy 15,5, Zdice 13,5, tolik máme právě teď ve středočeském regionu. Neděle by měla být oblačná i zatažená, později odpoledne a večer přechodně i polojasná. Od západu se odpoledne ojediněle, na západě a severozápadě kraje místy vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 28 až 31 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky tak ty budou zpočátku mírně nepříznivé během dne, ale většinou dobré.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Jakub Werenberg je nejenom hercem a režisérem. Prosadit se mu podařilo i jako muzikantovi. Probereme to všechno. Od seriálu Ulice, přes film Báječná léta pod psa, až po kapelu Hamleti.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy, každou neděli po 11. hodině.

0: teďka jsem zrovna slyšel takovou příhodu, to vypadá skoro jako nějaká anekdota, že nějaký pytlák přišel z lesa, měl hozenýho přes rameno jelena zastřelenýho a potká hajnýho, ten jen zařval, co to neseš. A on říkal, to je můj pes, vomdlel, tak ho nesu domů. A on říkal, co ty parohy, a on říkal, to je jeho problém. Takže znáte tu skotskou anekdotu, jak ty dva skotové, Kouna Roubíček, jak aby ušetřili, tak měli všechno na půl, že měli na půl byt, chatu, auto a i Sáru měli na půl a Sára přišla do jiného stavu a byla potom v porodnici a pak volali, že se jim už něco narodilo, aby tam někdo přijel, ale ani Kouna, ani Roubíček tam nechtěli jet, aby nemuseli dávat benzín do auta, tak losovali a padlo to na Roubíčka a on tam byl a když se vrátil, jak se ho komptal, tak co se narodilo? On říkal, dvojčátka a to moje umřelo. Tak vážím přátel, já si myslím, že to, co se stalo těm dvěma pilotům, že jak ztroskotali v Antarktidě někde, jak čekali u toho vraku letadla asi týden, že doufali, že někdo objeví a pořád nic a když už měli takový hlad, že to nemohli vydržet, tak ten jeden šel hledat něco k jídlu, že a když se asi po 12 hodinách vrátil, tak ten, co zůstal u vraku, se optal, tak co našel si něco k jídlu a mu říkal, mám pro tebe dvě zprávy, jedna špatná, ta dobrá, nejdřív tu špatnou. Našel jsem bohužel jenom medvědí trus a ty ta druhá, jeho tam hodně, že? Také žárlivý manžel hrozně žárlil a schválně přijel o den dřív ze služební cesty a pomalu otevřel dveře a samozřejmě, jak předpokládal v předsíni cizí boty, kabát, že tak pomalu po špičkách šel do ložnice a tam samozřejmě pod dekou seděli v posteli hrozné věci. Tak vzal sekeru a rozsekal je na cimpr campr, že krev stříkala a on byl taky celý od krve, tak šel do koupelny a tam stala manželka jeho a pucovala si zuby a on vykřiknul leknutím a ona mu říkala, pš, přijeli vaši. Lidi vůbec se ošklivě chovají ke psům, že zvláště průvočí ve vlacích se ošklivě chovají ke psům. Jsem zrovna slyšel, jak nějaký průvočí přišel do kupé a kontroloval jízdenky a tam seděla taková stará dáma, sympatická. Vedle ní seděl na lavici její jezevčík, že a ten průvočí na to paní řval, že ten jezevčík musí okamžitě na zem, že a ta paní se bránila, že tomu jezevčíkovi kopla lístek, takže může sedět a ten průvočí řekl, dobře, ať sedí, ale nohy musí mít na zemi, že tak já. Tomu studentovi umře dědeček, že jo, a má jít na pohřeb a nemá černý šaty, tak jde za kamarádem, aby mu je půjčil a mu je teda půjčí a hrozně dlouho mu je nevrací, on se ho potom ptá se s těma šatama, říká, co by bylo, dědovi byli dobře, no tak je. Dopadnout ještě hůř, jako ten, že jo, jak se vyboural v autě a byl na operaci, že když se probudil z narkózy, tak k němu přišel doktor a říkal, mám pro vás dvě zprávy, jedna je dobrá, jedna špatná. Nejdřív tu špatnou, bohužel jsem vám musel amputovat obě nohy, že a teď tu dobrou, váš soused od vás koupí pantofle, že? Tak je, jste o tom slyšeli, když si ty brýle nasadíte, můj známý mi to říkal, že už se to prodává asi za 40 tisíc, že když si ty brýle nasadíte, tak nevidíte textil, jo, že, tak on si to prý kupoval a skutečně jako nasadil a prodavačka byla nahá, sundal, oblečená, nasadil, nahá, k tomu nechtěl věřit, tak šel ven a nasadil si skutečně všichni lidi na ulici nahý, sundal, oblečený, nahý, tak šel domů, zaplatil 40 tisíc, nadšenej za ruku, to mělo asi 20 let, a šel domů, utíkal a ještě před dveřma si nasadil brejle a běhnul a tam v posteli jeho manželka s kamarádem jeho nahý, sundal a byli pořád nahý a pro šmejt jeden pitom.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Benešově a Vlašimi na 99,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Příměstské vlaky v Praze a okolí nově hlídají bezpečnostní kamery. České dráhy je instalují do souprav City Elephant, které z metropole jezdí třeba do Benešova, Berouna, Kolína nebo Kralup. Do jednoho vlaku dopravce umístí 42 kamer. Obchvat Nučic na Berounsku by mohli dělníci začít stavět v roce 2029. Středočeský kraj si teď nechá vypracovat projekt. Téměř 6-kilometrová silnice má vést jihozápadně až jižně od města. Odhadované náklady jsou téměř 1 miliarda korun. Na Masarykově náměstí v Benešově včera začalo tradiční posvícení. Program pokračuje i dnes. Od 9:30 dopoledne se koná v kostele svatého Mikuláše mše svatá. Posvícení pak v pondělí skončí vystoupením dechové hudby Budvarka. Fotbalisté Sparty ukončili neporazitelnost Teplic v této sezóně šance ligy a vyhráli 4-1. V dalších zápasech Plzeň porazila Zlín 3-2, Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko prohrálo s Olomoucí 1-2. A dnešní počasí čekáme většinou oblačno, místy polojasno, odpoledne a večer pak ojedinělé přehánky nebo bouřky. Naměříme 28 až 31 stupňů, na jihovýchodě kraje až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D10 z Turnova směrem do Prahy pozor, za sjezdem na Bakov nad Jezerou na 50. kilometru leží na vozovce sražená zvěř a vybočuje se. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A my pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vydáme se do Prahy.
0: Vydáme se do Ztrát a nálezů, kde našli v dopravním podniku například pedalboard, zubní otisk nebo prsní implantát. To všechno letos zapomněli cestující v pražské hromadné dopravě. A jak dlouho tyto věci musí magistrát skladovat, tak to řekneme už za chvíli.
2: A teď už Meky, Žbírka a Denisa. Krásné nedělní ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Pražský magistrát od začátku letošního roku zaevidoval ve své kanceláři ztrát a nálezů více než 3000 předmětů. Nejčastěji lidé věci zapomínají v dopravních prostředcích, většinou to jsou tašky, peněženky, klíče nebo mobilní telefony. Letos ale pracovníci našli třeba taky mačetu nebo hasicí přístroj. Nevyzvednuté věci může hlavní město po 3 letech nabídnout k prodeji.
1: Jako pamatuju si, že jsem před časem nechala v tramvaji kytku, takovou tu umělou monsteru. Jela jsem vlastně poloprázdnou tramvají, dala jsem jí na vedlejší sedadlo, no a zapomněla jsem na ní.
2: Říká paní Veronika, která stála s dcerou na zastávce na Pražském Smíchově. Právě ve vozech hromadné dopravy nebo ve stanicích metra lidé zapomínají věci nejčastěji. To potvrzuje pan Martin, který řídí tramvaj už více než 9 let.
3: No nejčastěji se nachází většinou mobilní telefony, lidi zapomínají, občas nějaký peněženky, tašky a tak.
2: Podle jeho kolegy Jana se v tramvaji na konečné zastávce dají objevit i neobvyklé věci.
4: No, slepec nechal, ale většinou jsou to zavazadla, tašky, anebo doklady, peněženka.
2: Dopravní podnik eviduje od začátku roku 5000 nalezených předmětů. Pro zhruba třetinu z nich si majitelé přišli. Nevyzvednuté věci putují na pracoviště ztrát a nálezů hlavního města. Tam vydrží až 3 roky a potom je magistrát prodává, říká jeho mluvčí Vít Hofman.
5: Do prodeje přitom putují pouze věci, které nemůžeme využít pro svou potřebu nebo pro potřeby našich organizací, které zřizujeme.
2: A dodává, že se na pracoviště ztrát a nálezů v ulici Karolíny Světlé dostalo i několik zajímavých předmětů.
5: Jsou to například krmivo pro králíka, prsní implantát, pedalboard, fritéza, ukulele, mačeta, psací stroj konzul, hasicí přístroj, šicí stroj nebo třeba zubní otisk.
2: Majitelé ztracených věcí musí prokázat vlastnictví předmětu a zaplatit poplatek 3 koruny za kalendářní den od uložení. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas střední Čechy.

0: Minuta před 6:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Krásná hora nad Vltavou 17, Osnice 16,5 a Jiřetice 13, tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být oblačná až zatažená, později odpoledne a večer přechodně i polojasná. Od západu se odpoledne ojedinělé na západě a severozápadě kraje místy vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty naměříme mezi 28 až 31 stupni. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky, tak ty budou zpočátku mírně nepříznivé během dne, ale většinou dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Osvětový projekt Aby sny nezešedly na Václavském náměstí v Praze připomíná vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Pořadatelé tam vystavili historické fotografie a taky dobové vozy. Akci završí v pátek 21. srpna koncert proti zapomnění.
1: Technici ve spodní části Václavského náměstí sestavují rámy, ve kterých budou vystavené historické fotografie. Přípravy sleduje i pan Mirek, kterému je téměř 70 let.
2: Byl to velký milník, protože lidé přestali důvěřovat našim bývalým spojencům, že jo? A já pamatuju to jako malé dítě, bylo mi asi 8 let a doteďka máme vzpomínky tady na muzeu, kde jsou stopy po kulkách, že jo?
1: Pracovníci sestavili malé pódium, na kterém se budou přehrávat archivní filmy nebo nahrávky z vysílání Československého rozhlasu. Organizátoři tady vystavili také dobovou sanitku a sovětský obrněný transportér, u kterého se zastavují kolem jdoucí. Prohlíží si ho třeba pan Karel.
3: Tady na to koukám, že v podobném autě s nástavbou na protitankovou řízenou střelu jsem sloužil na vojně, takže trochu to auto znám a jsem rád, že už to mám za sebou a že snad už mě nic takového nečeká.
1: Kromě výstavy se tady každý večer až do 20. srpna budou promítat filmy, popisuje jeden z organizátorů Herbert Brinda.
4: Diváky čekají filmy typu Obecná škola, Pupendo, Vlny nebo Občanský průkaz. Celá akce je zcela zdarma, to znamená výstava, filmy i koncert.
1: Právě na poslední den akce 21. srpna si pořadatelé přichystali tradiční koncert proti zapomnění, dodává Brinda.
4: Letos nás čekají kapely typu Stargazer, Adovany nebo Chyba 404. Je to celkem asi 10 kapel.
1: Koncert začne v pátek 21. srpna ve 12:30 a potrvá zhruba do 10 hodin večer. Z Václavského náměstí v Praze Josef Beneda, Český rozhlas.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Ještě do konce srpna se lidé můžou přihlásit do akce Ukliďme svět. Zítra začnou silničáři bourat most přes Sázavu v kamenném přívozu. Obec bude neprůjezdná. Čekáme oblačno a teploty do 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Do akce Ukliďme svět se lidé můžou přihlásit už jen do konce srpna. Na webových stránkách akce si vyberou místo, kde chtějí uklízet. Pak dostanou zdarma potřebné náčiní, třeba pracovní rukavice nebo odpadkové pytle. Cílem je vyčistit lesy nebo městské parky od odpadků, které tam mohly zůstat po letní turistické sezóně, říká koordinátorka akce Ukliďme svět Veronika Andrlová-Zítková.
4: Odpadky se rozkládají a ty nebezpečné látky jdou do půdy, nebo zvířata se do nich můžou zamotat nebo je sníst, takže určitě je to nebezpečná věc a nepatří do přírody.
3: Akce Ukliďme svět se koná od pátku 18. do neděle 20. září. Řidiči od zítřka neprojedou kamenným přívozem u Prahy. Silničáři začnou bourat most přes Sázavu, který je ve velmi špatném stavu, a stavět nové přemostění. Uzavřené budou i přilehlé křižovatky. Práce také ovlivní provoz autobusů, popisuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
5: Bude zajištěn náhradní autobus, který bude vozit lidi mezi kamenným přívozem a Jílovým u Prahy pod číslem X332. Nicméně i nadále bude nutné přestupovat.
3: Linka 752 z Týnce nad Sázavou do Jílového u Prahy bude dočasně končit u železniční zastávky v kamenném přívozu. Omezení potrvají necelý rok. Pohozeného odpadu v centru Prahy je v červenci a srpnu asi o třetinu víc než v ostatních měsících, upozorňuje na to městská společnost Pražské služby. Lidé odhazují například obaly, kelímky, lahve nebo třeba taky jednorázové nádobí z rychlého občerstvení, říká mluvčí organizace Alexandr Komarnický.
6: Na letní i zimní údržbě komunikací se podílí řada dalších společností. Jejich činnost řídí technická správa komunikací hlavního města Prahy. Do ulic denně vyrážejí metařky a metaři pražských služeb, aby nahromaděné odpadky uklidili. V závislosti na lokalitě zvládne jediný pracovník ujít za směnu až 10 kilometrů. Sport.
3: Tenisti Linda Nosková, Jakub Menšík a Jiří Léčka postoupili na turnaj elitní kategorie Masters v americkém Cincinnati do třetího kola. Wimbledonská šampionka Nosková porazila Britku Baldrovou 2x6-3, Menšík zdolal Itala Bellucciho ve třech dějstvích, tři sady musel v generálce na blížící se Grand Slam US Open odehrát při triumfu nad dalším Italem Berrettinim i Léčka.
2: Počasí.
3: Čekáme oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přechodně i polojasno. Od západu se odpoledne ojediněle, na západě a severozápadě kraje místy vyskytnou přehánky. Naměříme 28 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D10 z Turnova směrem do Prahy pozor za sjezdem na Bakov nad Jezerou. Na 50. kilometru leží na vozovce sražená zvěř a vybočuje se. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: To byly zprávy. Já s vámi je dál. Dobré ráno střední Čechy a Petra Procházková.
7: Krásné ráno.
2: Dobré ráno, střední Čechy.
3: A v dobrém ránu střední Čechy uslyšíte, jaká originální plavidla byla k vidění na včerejší Neckyádě v Týnci nad Sázavou. Budeme mít ve vysílání meteorologa České televize, nebudou chybět ani děti. Vypadá nenápadně, ale doma ho má skoro každý. Šroubovák, nástroj, bez kterého by se spousta věcí rozpadla. Co si pod tímto slovem představují děti z Prahy a k čemu podle nich slouží, tak to se dozvíte. A jak vypadá vlak, který váží přes 100 kg, ale nikdy nevjel na koleje? A co všechno dokážou železniční modely prozradit o historii dopravy? V Národním technickém muzeu jsme navštívili výstavu věnovanou železnici. Reportáž už za chvíli. A z českých písniček to bude Helena Vondráčková, Dalibor Janda nebo skupina Olympic. A na úvod hodiny Honza Kalousek a Hvězdy se mění. Tak pěkné ráno.
2: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 12 minut po 7 a dobré ráno, střední Čechy s vámi.
1: Region Express.
0: Fanoušci nejen železničních modelů si přijdou na své v Národním technickém muzeu v Praze. Do konce srpna tam totiž stále probíhá výstava s názvem Co stvořilo železnici, co stvořila železnice. Návštěvníci si tam můžou projít historii železniční dopravy, hlavně v Evropě, a její součástí jsou mimo jiné i modely několika zásadních vlaků.
2: Stojíme tu před dvěma modely, přibližně 2 metry dlouhými. Je tu se mnou i kurátor výstavy Adam Horký, který mi popisuje, jaké vlaky před námi teď stojí.
3: Tady koukáme na zrovna model parní lokomotivy LB, která zahajovala provoz na jiho-severoněmecké spojovací dráze z Pardubic do Liberce. Je jedním z nejcennějších modelů, který vůbec Národní technické muzeum má ve sbírce. Je 150 let starý, je vyrobený kompletně z kovu, váží metrák, možná i víc. A vlastně porovnat ho můžeme s jedním úplně s brusunovým modelem, který máme vlastně vystavený u vstupu do výstavy. Je to model parní lokomotivy Československých státních drah řady 456-0, která byla přezdívaná Krasin. A to je naopak model, který je vyrobený těmi nejmodernějšími technologiemi.
2: Rozdíl mezi technologickým přístupem k výrobě modelů ilustruje spíš než velikost váha. Jak už Adam Horký řekl, model vyrobený před víc než 150 lety váží přes 100 kilo a vysvětlil mi i proč.
3: Když se železniční modely stavěly před těma, řekněme, 150 lety, tak často je stavěly vlastně sami zaměstnanci těch železničních tílen, užívali k tomu stejné nástroje, stejné nářadí a vlastně totéž, co buď konstruovali nebo opravovali přímo na těch reálných lokomotivách, tak vlastně si zkoušeli v nějakém menším měřítku. Proto je třeba model lokomotivy LB, který jsem zmínil, tak těžký, protože je skutečně tvořený ze stejného materiálu jako ta skutečná lokomotiva.
2: Kromě zmíněných dvou modelů návštěvníci v muzeu najdou i model koně spřežného vozu Hannibal s koněm, model parní lokomotivy Koenigsaal a nebo model parní lokomotivy z dob rakouských státních drah a ČSD. Kromě toho na výstavě najdou třeba schéma parního systému, simulátor návěstidla a nebo úzkorozchodný nákladní vagon. Z Národního technického muzea Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: A ještě dodám, že další podrobnosti i s fotografiemi najdete na našem webu střednichechy.rozhlas.cz.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: 4 minuty po 7:45 s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jince 15,5, Zichovec 17,5 a Třeboň 19, tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být oblačná až zatažená, pozdě odpoledne a večer přechodně i polojasná. Od západu se odpoledne ojedinělé na západě a severozápadě kraje místy vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty dneska vystoupí na 28 až 31 stupňů, k tomu povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a na podrobnější předpověď si počkejte kolem 7:45. Budeme mít ve vysílání meteorologa České televize.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: 7 minut před půl osmou posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Šroubovák je jednoduché, ale velmi důležité nářadí. Patří k základní výbavě domácnosti a učí děti, že věci se dají spravit, nejenom vyhodit. O tom, k čemu šroubovák slouží, teď děti z Prahy.
1: Každý z nás si určitě prošel obdobím rozmontovat a nesložit. A k tomu rozmontování bylo potřeba určitě šroubováku. A co dnešní děti? Znají ho?
2: Se může něco zamontovat.
3: Můžeš třeba smontovat židli.
4: Z kovu takovou tyčku a na něm je kousek takovýho, čím můžeš šroubovat. Můžeš do toho dát šroubek a šroubu ještě.
5: Já jsem montovala si nějakou hračku.
6: Si na to dáš žabík?

že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: osmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Od září by podle ministerstva školství měl do základních škol chodit 1 015 000 žáků. V porovnání s minulým školním rokem jde o pokles o zhruba 1 400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 000 žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit nová přísnější pravidla pro odklady. Řidiči od zítřka neprojedou kamenným přívozem u Prahy. Silničáři začnou bourat most přes Sázavu, který je ve velmi špatném stavu, a stavět nové přemostění. Uzavřené budou i přilehlé křižovatky. Dělníci vybudují v pražských Riegrových sadech nové sportoviště. To by mělo stát bezmála 11 milionů korun. V areálu u budovy Sokoloviny vznikne hřiště na fotbal a basketbal. Bude tam také workoutová zóna a zázemí s lavičkami. Fotbalisté Mladé Boleslavy remizovali ve čtvrtém ligovém kole v Pardubicích 1-1 a v nejvyšší domácí soutěži jsou zatím stále neporažení. A dnešní počasí. Čekáme oblačno, je zataženo, později odpoledne a večer přechodně i polojasno. Od západu se odpoledne ojediněle vyskytnou přehánky. Naměříme 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Jíloviště. Na 6. kilometru v omezení je rozházené dopravní značení a vybočuje se, tak jeďte opatrně a přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po půl sedmé je s vámi dál dobré ráno Střední Čechy a zamíříme do Týnce nad Sázavou.
0: Tam se konala neckyáda. To je originální plavba, při které můžete vidět třeba plovoucí louku, pohádkový kabriolet čtyřístku nebo třeba ptačí hnízdo s ptáčaty. Tak víc za chvíli v reportáži.
2: A teď už Helena Vondráčková a Copacabana. Dobré to dnešní ráno.

0: Společnost vám dělá dobré ráno, střední Čechy, 5 minut před 7:45. V Týnci nad Sázavou včera oživila řeku originální plavidla. Účastníci Neckyády dokázali, že plavat může třeba obří, ptačí hnízdo s ptáčaty, traktor anebo kabriolet.
1: Pro všechny posádky, účastníky plavidel a vás poprosím na představení divákům.
2: Moderátor Vladimír Vlkanova tedy svolává účastníky Neckyády, aby přijeli před diváky. A teď jdu vstoupit do řeky, protože si chci popovídat s majiteli některých velmi originálních plavidel.
3: Ester, no tak jsou to sánky s barelama, nějakým polystyrenem, aby se udrželi nad vodou. No jako dekorace je sněhulák, čepici z bambulí. My jako posádka máme taky čepice z bambulí a lyžařský brejle, protože je hodně sluníčko, jako na sněhu vždycky je.
2: Poplave to?
3: Jo, už jsme jednou měli takový křest, ne ohněm, ale křest prudkou řekou, takže tady to je oproti tomu úplný zrcadlo a naprosto klidná voda.
2: Řekla bych, že asi největší plavidlo tady má jedna dáma s dětmi.
4: No, k dámě ještě přibude muž, protože dáma by tohleto celý takhle nevytvořila, jo. Diana Toniková a jméno naší lodi je Čtyřlístek.
5: Auto Čtyřlístko.
2: Děti se jmenujou.
5: Ronia a Jonatán.
2: Ronia a Jonatán. Jonatáne, pojď sem, pojď mi říct, co všechno vy tady máte v té vaší lodi.
5: Tamhle máme buchty.
6: No protože kdo seš, Jonko?
2: Košíčku.
5: Bobík.
6: Ty seš Bobík, jasně.
5: Tady jsou mrkve, já jsem totiž Pindě.
2: Pochopila jsem, že přicházíme Špulín, bílá košile, dokonce i v tomhle vedru vínové sako,
7: ano.
2: Vínový motýlek, košile. To muselo dát asi hodně práce.
7: No tak pár odpolední to zabralo, ale rodina pochopila, že to dělám pro ně, tak byli schopní baví.
1: Ale udělejte krásný defilé, ať vás všichni vidíme z všech stran.
2: Tak originální plavidla právě připlouvají mezi diváky.
1: Času. A tamhle vidíme pana plaváčka Mráčka, který se tam tak trošku pere z vodou, ale pořád plave. A ten to opravdu vzal doslova, protože to jsou Necky par excellence.
2: A já bych toho prostoru, než lodě doplují, využila i k tomu, že bych se zeptala tady Lenky Říhové za půjčovnu lodí Besport. Jak to vypadá na Sázavě s vodou?
8: Jezdíme, nebo takové ty nejčastěji ježděné úseky, kde ještě je voda, tak je Kácov Český Štemberg, což je 12 km dlouhý úsek, jednodenní úsek, a potom z Čerčan do Týnce, to je také jednodenní úsek, 14 km dlouhý.
2: V tomto stavu je to taky o tom, že se vodáci trochu více nadřou, že musí skutečně pádlovat?
8: Určitě ano, je potřeba mít dobré boty, občas musí z lodě vystoupit, musí kousek popotáhnout kánoji a Sázava je spíše stojatější řeka, takže opravdu musí pádlovat.
2: A jak Lenka Říhová taky dodala, když něco miluješ, tak ani překážky ti nevadí a dokládá to i to, že třeba na sobotní den si lodě od Besportu vypůjčilo na 300 vodáků. Z Týnce nad Sázavou Věra Hájíková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, 2 minuty po 7:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už mám ve vysílání meteorologku České televize Taťánu Míkovou. Dobré ráno.
2: Krásné, musím říct, dnes už podmračené dobré ráno, i když na východě našeho regionu asi říkají, kde ty mraky vidí. Oni tam mají těch mráčků spíš míň, ale na západě středních Čech už máme téměř zataženou oblohu.
0: A jak to vypadá aktuálně s teplotami?
2: Tak ty teploty se pohybují docela vysoko. Souvisí to i s tím, že právě přibývalo oblačnosti, takže my máme teploty od 15 až do 21 stupňů Celsia. To rozpětí je docela široké. Vlastně v Ondřejově, kde bývá často chladno, je dnes nejtepleji. Dokonce ani Klementýnum nemá tak vysokou teplotu. No a třeba na jihu regionu je jenom 12 stupňů a to je zase v těch Nedrahovicích v Rudolci.
0: Jak bude vypadat neděle?
2: Tak neděle už bude ve znamení přibývání oblačnosti. My ve středních Čechách počítáme s tím, že půjde víc o mraky než o déšť, i když na večer se možná i toho deště dočkáme. Bude totiž oblačno až zataženo, později odpoledne a k večeru se může částečně protrhávat oblačnost, ale na západě a severozápadě ji naopak přibude a tam se právě můžou na večer vyskytnout přehánky.
0: No a jak bude vypadat ten začátek příštího týdne?
2: Já jsem možná ještě vynechala dnešní teploty, tak ty budou mezi 28 a 31 stupně Celsia. Vítr většinou slabý, proměnlivý nebo severozápadní. Ale počítejte s tím, že během zítřejšího rána bude pořád ještě teplo, ale bude se přidávat toho deště rozhodně víc než dnes. Bude převládat zataženo, oblačno, od západu na většině území regionu se přidá déšť, přehánky. Místy může dojít i na bouřku. Ty ranní teploty budou někde kolem 17 stupňů Celsia, zatímco zítřejší maxima už jenom mezi 20 a 25. A to je tedy ochlazení oproti včerejšku za ty dva dny o dobrých 10-12 stupňů Celsia.
0: To byla meteorologka České televize Taťána Míková. Já vám děkuji, přeji krásnou neděli a budu se těšit na slyšenou zase odpoledne.
2: Já taky, všem příjemný den.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: 7 minut před 8 hodinou v dobrém ránu střední Čechy teď dostane slovo Petr Jungmann, aby se s vámi podělil o dění v kalendáři pro dnešní den.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 16. srpna. Svátek má ten, který bude Bohem povýšen. Tak zní význam původem hebrejského jména Jáchym. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Američan George Cormack s manželkou Kate a dvěma švagry chytali před 130 lety v roce 1896 na řece Klondike lososy. Jejich úlovek nebyl tak chutný, byl mnohem větší. U Králičího potoka našli zlato. Zpráva se rychle rozšířila a za pár týdnů už na Yukon proudili tisíce zlatokopů. Zlatá horečka na Klondajku právě začala. Legendární zakarpatský loupežník Nikola Šuhaj byl zabit přesně před 105 lety v roce 1921. Na jeho dopadení byla vypsána odměna 3000 korun, což byly tenkrát závratné peníze. A tak ho zradili jeho vlastní kumpáni. Nejdřív ho opili a i s bratrem Jurajem ubili. Pak zavolali četníky. Jako Interbank byla před 60 lety v roce 1966 založena pozdější Mastercard. Multifunkční bankovní společnost, která se specializuje hlavně na platby svými kartami, založili Raymond Tannenhaus a Stanley Benovic. Společnost od té doby sídlí v New Yorku.
3: Vypli to, slepej, dělej.
2: Před 20 lety složil tehdy premiér Jiří Paroubek do rukou prezidenta demisi své vlády.
4: Já myslím, že se to zase časem spraví.
2: ČSSD skončila ve volbách druhá za ODS. Novým premiérem se stal o pár dní později, 4. září, Mirek Topolánek.
5: Ve sněmovně je bordel. Jednotliví poslanci vykřikují z lavice.
2: Kulatou šedesátku má dneska herec a dabér Jan Vondráček.
6: Kubánské náměstí. Příští zastávka Slavia, nádraží Eden.
2: 3 roky je také hlasem pražské integrované dopravy. Já přeju hezkou neděli.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. Obchvat Nučic na Berounsku chce Středočeský kraj začít stavět v roce 2029. Čekáme oblačno a teploty do 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Objednali si je a zaplatí je společně Středočeský kraj a Praha. Dají za ně 88 milionů korun. České dráhy zatím kamery nainstalovaly do 6 z plánovaných 55 souprav. Ve všech budou do podzimu příštího roku, pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy a odstavit pouze jednu soupravu, protože City Elephanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, jsou velmi vytížené, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
1: Obchvat Nučic na Berounsku by mohli dělníci začít stavět v roce 2029. Středočeský kraj si nechá zatím vypracovat projekt. Téměř 6-kilometrová silnice má vést jihozápadně až jižně od města. Odhadované náklady jsou téměř 1 miliarda korun. Obchvat by měl být hotový v roce 2030, říká středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS.
4: Obchvat kompletně mine obytnou zástavbu, takže provoz už nebude proudit přímo středem obce jako doposud. Další výhodou nové silnice je, že přímo propojí dálnici D5 u Rudné s plánovanou komunikací 2/116 z Jinočan do Hlásné Třebaně, kterou také připravujeme.
1: Náměstí ve Zbraslavicích na Kutnohorsku bude zdobit nová kašna. Její instalace završí první část rekonstrukce centra obce. Hotová by měla být do konce září. Vodní prvek nahradí původní kašnu, která už byla ve špatném stavu. Odhadované náklady jsou přibližně 1 milion korun, popisuje starosta Zbraslavic Ondřej Havlovic z ODS.
5: Bude to kašna, která bude udělaná jako znak obce. To znamená orlí křídlo s orlým drápem, asi 3-metrovej. Bude tam zlínat po něm voda, zas poteče zpátky do nádrže a takhle koloběhem vlastně by to mělo fungovat. Sport.
1: Oštěpař Jakub Vadlej skončil pátý na atletickém mistrovství Evropy, když v Birminghamu hodil 82 metrů a 88 centimetrů. Těsně pod stupní vítězů na čtvrté příčce doběhla sprinterka Lourdes Gloria Manuel, která předvedla svůj nejpomalejší čas v letní sezóně 50,86 sekundy.
2: Počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přechodně i polojasno. Od západu se odpoledne ojediněle, na západě a severozápadě kraje místy vyskytnou přehánky. Naměříme 28 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Jíloviště na 6. kilometru v omezení rozházené dopravní značení a vybočuje se a na dálnici D10 z Turnova směrem do Prahy pozor za sjezdem na Bakov nad Jezerou na 50. kilometru leží na vozovce sražená zvěř a vybočuje se také. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly zprávy v 8 a pokračuje Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.
6: Krásné ráno.
2: Dobré ráno střední Čechy.
6: A v dobrém ránu střední Čechy uslyšíte, že jestli máte doma dron, je třeba znát, kam s ním můžete létat, jak vysoko a kde si své povinnosti zkontrolovat. Dnešní zajímavost v rubrice, co v učebnicích nebylo, bude patřit měsíci a přidáme i tipy pro dnešní den. A z českých písníček si zahrajeme Michala Davida Pokáča nebo Vítězslava Vávru a jako první to bude Anaka a Večírek za koncem. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno, střední Čechy.

0: 11 minut po 8 posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Věděli jste, že měsíc není kulatý? Jeho tvar vám přesně popíše Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů. Měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Minutu po čtvrt na devět a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Unhošť 19, Nupaky 21,5 a Dolní Břežany 19, tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být oblačná až zatažená, později odpoledne a večer přechodně i polojasná. Od západu se odpoledne ojedinělé, na západě a severozápadě kraje místy vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty dnes naměříte mezi 28 až 31 stupni. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky, tak ty budou zpočátku mírně nepříznivé, během dne ale většinou dobré.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Nosní polypóza je zánětlivé onemocnění, které může vést až ke ztrátě čichu.
3: Já jsem vlastně za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let.
2: O přelomové biologické léčbě s panem profesorem Janem Plzákem z fakultní nemocnice Motol a Homolka.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: 9 minut před půl devátou posloucháte Dobré ráno střední Čechy, teď už nedělní příděl humoru a Vladimír Menčík.
1: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, ty společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecanej, to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už si kolik já řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám, když Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadnej. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopovím. Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, tepák. A najednou ona vám tak nějak poskočila, pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
2: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
1: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička, davše z lesa, roští nesavše, vám si to nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetče, nesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím, kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho.

Víte, že Středočeský kraj je největším krajem v České republice? Má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: 9.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Téměř třetina Čechů má zkušenosti s úrazem elektrickým proudem. Každý desátý úraz se přitom stal dítěti, vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro energetickou společnost EPET. Obchvat Nučic na Berounsku by mohli dělníci začít stavět v roce 2029. Středočeský kraj si nechává vypracovat projekt. Téměř 6-kilometrová silnice má vést jihozápadně až jižně od města. Odhadované náklady jsou téměř 1 miliarda korun. Na Masarykově náměstí v Benešově včera začalo tradiční posvícení. Program pokračuje dnes od 9:30 dopoledne se koná v kostele svatého Mikuláše mše svatá. Posvícení pak v pondělí skončí vystoupením dechové hudby Budvarka. Fotbalisté Sparty ukončili neporazitelnost Teplic v této sezóně Šanceligy a vyhráli 4-1. V dalších zápasech Plzeň porazila Zlín 3-2, Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko prohrálo s Olomoucí 1-2. A dnešní počasí čekáme oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přechodně i polojasno. Od západu se odpoledne ojediněle vyskytnou přehánky a naměříme 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Jíloviště na 6. kilometru v omezení je rozházené dopravní značení a vybočuje se. Kromě toho projedete ve středních Čechách aktuálně bez zdržení a komplikací. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A po 8:30 pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vezmeme vás do oblak téměř.
0: Máte doma dron, víte ale, kde s ním můžete létat, jak vysoko a kde si své povinnosti zkontrolovat, tak to vše řekneme už za chvíli.
2: A teď už Michal David a třetí galaxie, tak krásné ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Skoro 100 000 platných oprávnění k řízení dronů eviduje k tomuto týdnu Úřad pro civilní letectví. Zájem o drony stoupá, s ním ale i počet událostí, kdy drony létaly, kde neměly. Problém hlásil v nedávné době třeba i pilot skandinávských aerolinek nad Prahou před přistáním na ruzinském letišti. Víc o létání s drony teď řekneme s redaktorem Richardem Vepsem. Dobrý den.
1: Hezký den, podle Úřadu pro civilní letectví hlášené události rok od roku stoupají. Jen do letošního srpna jich od nového roku zaznamenal 402. Loni za celý rok to bylo 572 a předloni 338, říká mluvčí úřadu Jitka Ungerová.
2: Ten nárůst není náhodný. Máme téměř 100 000 registrovaných provozovatelů a zároveň jsou dnes bezpečnostní složky v monitoringu vzdušného prostoru mnohem efektivnější než v minulosti.
1: Přesto je většina takových událostí podle Ungerové z nedbalosti a neúmyslná.
0: Připomeňme tedy povinnosti, které člověk při pořízení dronu má, za jejich porušení totiž hrozí pokuty.
1: Na paměti by člověk při koupi dronu měl mít tři věci, říká mluvčí úřadu pro civilní letectví Ungerová.
2: K základním povinnostem patří tři kroky. Je to registrace provozovatele, test pilota a mapa.
1: Ne všechny drony je ale nutné registrovat. Těch, které váží méně než 250 gramů, se povinnost netýká. I přesto jejich piloti musí samozřejmě dodržovat pravidla bezpečného provozu.
0: Jak si tedy můžu zkontrolovat, že je všechno v pořádku a na místě můžu létat právě ve zmíněné mapě?
1: Ano, na webovém portálu DroneMap. Tam lze dohledat, jestli vůbec a v jaké výšce může daný dron létat. Nejčastěji řeší úřad narušení třeba v okolí letišť, řekl to ředitel odboru bezpilotních systémů a registrů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček.
3: Jedná se o provoz v Praze, protože v Praze máme několik zakázaných prostor. Jeden z těch nejstřeženějších je zakázaný prostor v okolí Pražského hradu.
1: Kromě toho drony třeba nemají narušovat soukromí dalších lidí. Je taky zakázáno létat nad schromážděními a davy. Dodám, že při opakovaném nebo závažném porušení leteckých předpisů může člověku úřad oprávnění odebrat. Za přestupky v civilním letectví hrozí pokuta až 3 miliony korun. A pokud šlo o opravdu závažnou událost, může ji řešit policie v trestním řízení jako obecné ohrožení.
0: O letání s drony jsme mluvili s redaktorem Richardem Vepsem. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Dvě minuty po 9:15 s vámi ještě chvíli. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Toušice 23, Všetaty 18,5, Šešími 21,5, tolik ukazují vaše teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být oblačná až zatažená, pozdě odpoledne a večer přechodně i polojasná. Od západu se odpoledne ojedinělé, na západě a severozápadě kraje místy vyskytnou přeháníky. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů a k tomu povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, no a rozptylové podmínky, tak ty budou zpočátku mírně nepříznivé, během dne ale většinou dobré.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 8 minut před 9 hodinou Marcela Holanová a Cesty lásek. Dobré ráno, střední Čech je u konce, po 9 se můžete těšit na pořad Cesta k uzdravení. Užívejte neděli, teď už tipy a Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Neděle v Černošicích bude patřit tradiční mariánské

Dali světu dvě, zazní oblíbené melodie. Rozkvetlý klášterní areál, květinové dekorace i řemeslný jarmark. Klášter v Sázavě zve na tradiční letní festiválek Květinový den. Letos nese téma Světlo a stín. Čekají vás floristické instalace, tvořivé dílny, program pro děti, jarmark i volně přístupné klášterní expozice. Den plný květin a inspirace potrvá od 10 do 16 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Místopředseda hnutí STAN Dvořák připravil návrh na zavedení manželství pro všechny. Dobrovolní hasiči nazbírali v Česku od začátku roku přes 2,5 tisíce tun elektroodpadu. Čekáme oblačno a teploty do 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Poslanci by se mohli po více než 2 letech vrátit k návrhu manželství pro páry stejného pohlaví. Tentokrát ho připravil místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák. Než ho předloží, chce vyjednat širokou podporu mezi různými stranami. Například chce spolupracovat s Piráty, kteří už nakonec srpna svolali ve sněmovně jednání pracovní skupiny, kam přizvali zástupce z koalice i opozice. Podle Dvořáka je právě široká podpora důležitá k tomu, aby projednávání návrhu bylo důstojné.
2: Téma manželství pro všechny za mě bude součástí politické debaty prostě do té doby, dokud v Česku nebude skutečně rovné postavení heterosexuálních i stejnopohlavních párů.
0: V koalici budou chtít iniciátoři hledat podporu hlavně v hnutí ANO, kde i v minulosti byla řada poslanců pro zavedení manželství pro všechny. Naproti tomu třeba motoristé jsou podle předsedy Petra Macinky proti. Přes 2,5 tisíce tun elektroodpadu nazbírali v Česku od začátku letošního roku dobrovolní hasiči. Projekt Recyklujte s hasiči funguje po celé zemi a letos se do něj zapojilo asi 1800 hasičských sborů, potvrzuje ředitel organizující společnosti Elektrovin Roman Tvrzník.
3: Tak u toho Recyklujte s hasiči, tak se sbírají jenom elektrozařízení, která jsou kompletní. Ročně se to pohybuje někde okolo 4 až 5 tisíc tun. V roce 2024 to bylo 4300 a v roce 2025 to bylo 3900 tun.
0: Dělníci dokončili opravy v zahradách mateřské školy u Pejska a Kočičky v Nymburce. Vyměnili tam betonovou dlažbu, vytvořili nové mlatové cesty, upravili 4 pískoviště a zpevnili jejich okolí. U jižní části budovy také postavili nové dopravní hřiště. Za práce město zaplatilo téměř 4,5 milionu korun.
4: Dopravní hřiště má rozlohu zhruba 400 metrů čtverečních, jsou na něm nakreslené ulice, přechody pro chodce, křižovatky a u nich stojí malé dopravní značky. Děti tu budou hravou formou získávat první zkušenosti z pravidly silničního provozu. Z Nymburka Alena Junová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Sparty porazili ve 4. kole šance ligy Teplice 4-1. Plzeň zvítězila nad Zlínem 3-2, Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko prohrálo s Olomoucí 1-2. 4. kolo soutěže bude pokračovat v 15 hodin utkáním Baníku Ostrava proti Artisu Brno, ve 20 hodin pak nastoupí fotbalisté Slávie proti Liberci.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přechodně i polojasno. Od západu se odpoledne ojedinělé, na západě a severozápadě kraje místy vyskytnou přehánky. Naměříme 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně při sjezdu na Mělník, exit 18, ve sjezdu stojí odstavené auto a může se vybočovat. A na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Jíloviště na 6. kilometru v omezení je rozházené dopravní značení a také se tam vybočuje, tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A za chvíli už je tady cesta k uzdravení.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

11 minut po 9. hodině vám společnost dělá Český rozhlas Střední Čechy a už za chvíli nás čeká další díl pořadu Cesta k uzdravení a dnes bude o nosu, respektive o chronické nemoci nosní polypóza. To je nemoc, která je spojená například se ztrátou čichu, bolestí hlavy, únavou, ucpaným nosem a chrápáním. Hostem Kateřiny Dvořákové bude lékař Jan Plzák z Motolské nemocnice v Praze a jeho pacient pan Michal, kterému pomohla biologická léčba. Už za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když rýma nikdy nekončí, většina z nás bere rýmu jako banální záležitost. Týden s kapesníkem v ruce a je klid. Jsou ale mezi námi tisíce lidí, pro které je ucpaný nos a ztráta čichu nekonečným vězením. Dnes se podíváme na diagnózu, která se odborně jmenuje chronická rinosinusitida, ale pacienti ji znají jako neustálý tlak v obličeji, únavu a život bez vůní. Zjednodušeně řečeno se této chorobě říká nosní polypóza. Jde o chronické zánětlivé onemocnění sliznice dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Součástí diagnózy je i přítomnost polypů, tedy výrůstků, které se tvoří na zanícené sliznici. Pozvání přijal pan profesor Jan Plzák z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. A jeho pacient Michal, kterému pomohla biologická léčba, cesta k léčbě vedla přes další diagnózy, o tom už za chvíli v cestě k uzdravení, ale já už teď vím, že ta biologická léčba mu zásadně pozitivně změnila život. Na jeho příběh se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním tématem je chronický zánět dutin, nemoc, která vám dokáže vzít čich i radost ze života. Vítám tu jednoho z největších odborníků Česka na toto téma, pana profesora Jana Plzáka z Motolské nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A vašeho pacienta Michala, kterému jste nasazením moderní léčby, tedy té biologické, doslova vrátil chuť do života. K tomu se určitě dostaneme. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Michala? S čím za vámi přišel, pane profesore?
2: On má těch diagnóz víc, ale kdybychom se soustředili na to, které já tedy rozumím, to je ta otorinolaryngologická, tak je to chronická rhinosinusitida s nosními polypy.
1: Jak časté je toto onemocnění a koho se nejčastěji týká?
2: Nejčastěji jsou vlastně postiženi muži, máme víc pacientů mužů než žen, ale je to o malou část.
1: Dá se to něčím vysvětlit?
2: Není na to nějaké zvláštní vysvětlení. Věková kategorie je většinou střední věk, to znamená 40 až 50 let. Tímto onemocněním v České republice trpí asi 1% obyvatelstva, to znamená, že se pohybujeme na čísle asi 100 000 pacientů.
1: Pojďme hned v úvodu vysvětlit, o jaké onemocnění jde a vlastně s jakými dalšími diagnózami souvisí.
2: Je to onemocnění tak, jak je nazvané chronické, to znamená v podstatě trvalé, dalo by se říct nevyléčitelné, ale léčitelné. To je jedna ta charakteristika. Postihuje sliznici dutiny nosní a vedlejších dutin nosní, to znamená tu horní část dýchací trubice. Já to tady zmiňuji proto, že často toto onemocnění je spojeno s onemocněním té opačné části dýchací trubice, to znamená oblasti plic, často je spojené s astmatem nebo chronickou bronchopulmonální nemocí. To znamená, jsme vlastně v jednom prostoru dýchací trubice a tam má dvě části a oni obě mohou být postižené tím chronickým zánětem. Je to vlastně zánětlivé onemocnění nejčastěji takzvaného druhého typu, to už zase podrozdělujeme podle toho, jaké ty zánětlivé buňky se na tom podílí. Takže to by bylo asi k tomu onemocnění a nevím, jestli rovnou bych navázal, co vlastně toho pacienta trápí, co mu to udělá.
1: Ano.
2: Jakmile máme nějaký zánět v lidském těle, tak ten je vždycky spojen s nějakým otokem. To znamená, oteče tam sliznice, někdy z té sliznice vyrůstají výrůstky, to znamená nosní polypy a toho pacienta to obtěžuje obstrukcí těch dýchacích cest, to znamená, má ucpaný nos od těch polypů. Ty polypy vyrůstají z oblasti čichových sklípků, to je vlastně horní etáž té dutiny nosní. Ta není zas tak důležitá pro to dýchání, ale moc důležitá pro čich. Tam jsou vlastně čichová pole, to znamená, jakmile ta oblast je ucpaná, tak ten pacient má problémy s čichem, to znamená necítí čich, to je další z těch jeho typických příznaků. Ten pacient často trpí různými bolestmi, bolestmi hlavy. Myslím, že každý z nás to zná, když má akutní rýmu, to si zažil každý, jak je to nepříjemné, i když se řekne banální onemocnění a je velmi nepříjemné. A teď si představte, že tohle je onemocnění vlastně trvalé, že takové problémy tam má ten člověk celý život, tak k tomu se zase odvíjí další jakoby skupina těch problémů a to je vlastně jako celkové zhoršení kvality života. Když máme tu akutní rýmu na týden, tak víme, že jsme otrávení, nic moc nás nebaví a tak dál. A to je vlastně o té kvalitě života.
1: To znamená, že špatně spíme, předpokládám, že takový pacient asi i chrápe.
2: No, určitě.
1: Jak je to s únavou?
2: Je to tak, je k tomu samozřejmě spojená i celková únava, která ať už může být fyzického charakteru, když nedostatečně dýcháte nosem, to tělo se řádně neokysličí, to přesně jak jste zmínila, může se pak projevit v noci chrápáním i vlastně jakoby pauzami apnoickými, to znamená, že nedostatečně dýchám, ale je to i ta jako mentální únava. My nikdy nemůžeme oddělit to svoje duševno od toho fyzična a jestliže nedýchám dobře nosem, tak mám z toho špatnou náladu a nebudu plně aktivní, budu vlastně unaven.
1: To všechno tedy může způsobovat toto chronické onemocnění, o kterém mluvíme, ale kdy vlastně už zajít na ORL? Po jaké době? Protože je hodně spojováno s tou klasickou rýmou. Souvisí to třeba i s nějakým specifickým výtokem z nosu?
2: Je to zase zánětlivá aktivita v tom nose, to znamená, ta sliznice je hyperaktivní, nadměrně vlastně namáhaná, takže je tam i sekrece nosní. Ještě bych chtěl zdůraznit to, že když se bavíme o tom zánětlivém onemocnění, tedy o nosní polypóze, tak to zánětlivé onemocnění je typicky oboustranné. Velmi alarmující je, pakliže by měl pacient příznaky jenom na jedné straně, protože pak to je velmi pravděpodobně ne problém zánětlivý a může tam zatím být třeba skrytý nádor. Někdy jsou i jako polypy jednostranné, to jsou takové atypické, ale jestliže mám jednostranný problém, tak bych si měl dát pozor a určitě zajít k tomu lékaři. Moc bych neváhal v řádově v týdnech, když mám jednostranně ucpaný nos. U toho oboustranného problému někdy i ta akutní rýma nepřijde za týden, jo, ale v okamžiku, kdy se s tím trápím měsíc, tak si myslím, že je čas navštívit lékaře.

0: Cesta k uzdravení.
1: Nosní polypy, o tom, proč se této nemoci nemůžeme zbavit pouhým vysmrkáním, proč postihuje častěji muže v produktivním věku a jakou revoluci v léčbě přinesl rok 2020, díky tedy biologické léčbě, si povídáme s přednostou kliniky v Motole panem profesorem Janem Plzákem. Vy jste říkal, že toto onemocnění souvisí například i s astmatem. Znamená to, že u astmatika by se mělo zároveň řešit i toto onemocnění?
2: Ptáte se úplně správně, že jakmile my máme pacienta, který má nosní polypy, tak se ho vždycky ptáme, zda se neléčí na astma a jestli nemá příznaky, které by tomu astmatu odpovídaly. Jestliže ano, tak má být okamžitě vyšetřen. A stejně tak, jestliže pacient s astmatem je u pneumologa, on se ho stejně zeptá na to samé. To znamená, že my víme, že 80% pacientů s nosními polypy má zároveň astma a platí to i v podstatě obráceně.
1: My jsme tady taky hovořili o tom, že když se toto onemocnění neřeší, má to fatální následky, a sice ztrátu čichu. Dochází ke ztrátě čichu trvale?
2: To je velmi zajímavá otázka a já bych řekl před rokem 2020, kdy se k nám vlastně dostala biologická léčba, že standardní léčba je teda medikamentozní a v okamžiku, kdy není dostatečně efektivní, což je velmi frekventní, tak následovaly operace. A jestliže nestačila jedna operace, tak ten čich se většinou ztrácel. To znamená, opakované operace vlastně porušily, zajizvily tu oblast toho čichového epitelu a došlo k trvalému ztrátu toho čichu. A my se teď dostáváme vlastně k zázraku, já to nazývám jako zázrak, vzhledem k té efektivitě biologické léčby, která dokáže i u pacientů, kteří jsou opakovaně operováni, a my jsme měli pocit, že to jsou ti pacienti, kteří mají trvale ztracený čich, tak po té biologické léčbě ten čich se jim vrací. Takže teď už je to jinak, než jak jsme si mysleli před rokem 2020.
1: Teď bych přešla k vašemu pacientovi Michalovi. Ještě jednou dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Nosní polypóza. Jak dlouhá vedla cesta k panu profesorovi Plzákovi?
3: Záleží, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Pokud se budeme bavit pouze o těch polypech jako takových, tak já jsem měl první nějaký indikace, dejme tomu v roce 14, kdy už to začalo být jako neúnosný, kdy rýmy trvaly 2 měsíce a měl člověk stále ucpaný nos. Kontroloval se, jak bude spát, aby se dalo dýchat, protože na jedné straně to nešlo, na druhé straně to šlo. A když už to bylo jako za hranou, že už člověk opravdu neměl ani energii jako fungovat, kdy byl neustále unaven, tak jsem se začal zajímat o samotné řešení, což v té době byla jediná operace. Akorát ta klasická operace jakýmsi šejvrem, což pan doktor bude jistě vědět, tak mě teda velice odradila a říkal jsem si, že to je takovej zásah, který nevím, jestli chci podstoupit. Tak jsem začal v té chvíli studovat, co se dá dělat jinak, a chytil jsem se jakési plazmové koablace způsobu odstranění polypů, která asi nějakým způsobem v té době fungovala. Byl jsem na operaci v Plzni. To byl rok 2014 a v roce 2021 jsem měl recidivu, kdy jsem se dostával zase do stejné pozice, jako jsem byl v roce 2014. Tam už mi bylo řečeno, že ta operace tou koablací je neefektivní, už se to tomu lékaři dělat nechtělo, z nějakého mě v té chvíli nepochopitelného důvodu. A vlastně skončil jsem na Karlově náměstí v nemocnici, kde už jsem byl vlastně objednán a měl jsem termín operace. A zase jsem řešil, co je za možnosti, jestli postoupila věda někam dál. A primář mi říkal, že žádná jiná metoda není. A já jsem vlastně opravdu náhodou, shodou okolností se potkal s lékařkou, která vlastně nepraktikovala, ale v podstatě se zabývá stále uváděním léků na trh v České republice, jejich studiemi, a v podstatě mě vnukla, že je v dnešní době jakási jiná možnost, která by mohla být přímo pro mě, protože jsem úplně typický příklad. Už tím, že jsem byl jednou operován, už tím, že ty příznaky jsou jako multidisciplinární, že mám od malička atopický ekzém. Jediný, čeho jsem byl v té chvíli ušetřen, bylo to astma, které teda jako je třetím příznakem, ale to jsem teda zatím neobdržel, takže jsem se tomu nevěnoval. A ta mě víceméně nasměřovala přímo panu profesoru Plzákovi.
1: Pane profesore, pojďme se možná konkrétněji pobavit o léčbě nosní polypózy, o nějakém postupu, než pacient dostane tu biologickou léčbu.
2: Biologická léčba není tou první léčbou. To je důležité zdůraznit, že základní léčba je aplikace vlastně sprejů kortikoidních na nosní sliznici. To je sprej, který funguje vlastně proti otoku, proti zánětu a je určité procento pacientů, kteří jsou vlastně trvalé takto léčení a ta léčba je pro ně dostatečná. Jestliže toto nefunguje dostatečně, ještě bych měl zkusit, než bych se dopracoval k operaci vlastně puls, to znamená krátkou dávku, většinou přibližně týdenní nebo desetidenní celkových kortikoidů, to je teda silnější medikamentozní léčba, zase s možností větších nežádoucích účinků, proto se neaplikuje trvalé. Tomu se vlastně říká taková nekrvavá polypektomie. Ty celkové kortikoidy často vlastně jsou schopni ty polypy odstranit nebo je zmenšit a musí dále pokračovat ta udržovací léčba těmi lokálními kortikoidy. A jestliže ta není efektivní, tak stále jsme v této situaci, tak pak je indikována chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba má zaprvé teda ten efekt, že uvolníte nos, to znamená odstranit ty problémy toho pacienta, co se týče obstrukce nosu nebo ucpání toho nosu, ale hlavně umožní těm lokálním kortikoidům se do toho nosu dostat až do těch čichových sklípků, kde vlastně ty polypy vyrůstají, kde to začíná. Jestliže nos plný polypů, které se dostávají až do vchodu nosního a vy na povrch toho polypu nastříkáte ten kortikoid, tak to nic moc nedělá. Vy potřebujete se dostat k tomu kořínku, to znamená, ta operace nemá ten efekt jako hlavní, aby ty polypy odstranila. My jsme si řekli, že to je trvalé onemocnění, to chronické onemocnění. Já vlastně neléčím tu příčinu tímhle tím způsobem, ale tou chirurgií umožním teda efekt těch lokálních kortikoidů. A tohle máme takový odhad, že přibližně 50%, možná většímu procentu pacientů dá ten dostatečný efekt. Ale pak jsou tady ti, kteří dřív byli indikováni vlastně k opakovaným operacím, protože jsme pro ně jinou možnost vlastně neměli.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: Jakub Werenberg je nejenom hercem a režisérem, prosadit se mu podařilo i jako muzikantovi. Probereme to všechno, od seriálu Ulice, přes film Báječná léta pod psa, až po kapelu Hamleti.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy, každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, vy už jste měl v ohrožení čich?
2: Jsem takový trošku asi zázrak v tomhle, protože já i když jsem měl tu nejtěžší formu těch polypů, tak jsem stále cítil. Takže i po té operaci vlastně jsem neměl problém a ani v té druhé fázi, kdy jsem byl, jako řekněme, plný polypů, tak ku podivu ten čich mám stále.
1: Vám byla nasazena biologická léčba, užíváte ji už poměrně dlouho. Jak vám změnila život?
2: Ono si člověk asi, pokud si nezažije to předtím, neuvědomí, jak mu ten život změnila. Ale v podstatě se dá říct, že mě vrátila do života. Když to řeknu úplně pragmaticky, tak já jsem, dejme tomu, za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let. Najednou jsem se cítil mnohem silnější a najednou jsem se cítil, že chci táhnout dál něco a vím, že jsem se v té době, kdy to nešlo, tak jsem se strašně přemáhal. Mám rodinu, mám práci, která mě baví, ale vlastně to nešlo. Uživil jsem se, všechno fungovalo skvěle, perfektní, ale byl jsem strašně jako servaný, protože to prostě nešlo utáhnout.
1: Byl jste unavený?
2: Ano.
1: Jsem ráda, že jste našel cestu k uzdravení v podobě biologické léčby tady u pana profesora Plzáka z fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, jak se hodnotí efekt léčby?
3: My vlastně máme jasně daná kritéria, ať už ta indikační a vlastně obdobná jsou potom i, jak se hodnotí efekty léčby. Takže jak jsem zmiňoval, pacient, který je tedy vhodný pro biologickou léčbu, tak je to pacient, který má chronickou rinosinusitidu s polypy, je léčen těmi lokálními kortikoidy, k tomu se ta biologická léčba přidává, je po operaci a z těch dalších kritérií musí splnit aspoň 3 z těch 5, abych je tady vyjmenoval. Jednak je to vlastně prokázání toho zánětu druhého typu, tak to je laboratorní vyšetření. Je to to, že absolvoval už tu kůru celkových kortikoidů. Je to to, že má poruchu čichu, která se měří. A je to to, že má zhoršenou kvalitu života, zase pomocí dotazníku to měříme. A je to to, že astmatik. A z těch 5 kritérií, když splňuje 3, tak splňuje vlastně ty indikace pro biologickou léčbu a může ji mít nasazenou. A kontroluje se každý půl rok, kde se vlastně hodnotí tato kritéria vlastně zase, to znamená ta kvalita života, čich, jak dýchá tím nosem, jak je volný ten nos, endoskopem kontrolujeme ten nos. Musí vlastně splňovat, že ta léčba je stále efektivní, to znamená, že to je v pořádku, tak pak je vždycky předepsána na ten další půl rok.
1: Jak se vám dýchá, Michale?
2: Momentálně mám trošku rýmu, teda, jo? Ale jinak se mi dýchá báječně.
1: Já bych to chtěla slyšet.
2: To dýchání?
1: Mm-hmm. Nosem.
2: Jestli to pomůže, je to samozřejmě báječný.
1: Pane profesore, na co se ve svém oboru těšíte? Co byste chtěl vlastně ještě zažít?
3: Něco takového, jako když přišla biologická léčba do našeho oboru, protože to opravdu je něco, co je převratné. Já se v oboru pohybuju 25 let, ale i když se vrátím zpátky, tak přicházely různé jako nové technologie operační a tak dál, což je velmi příjemné. Je to něco, co nás nejvíc baví. My jsme chirurgové. A myslím, že o to víc to vlastně vyzní, že jestli se stal nějaký převratný až zázrak v tom oboru, tak je to biologická léčba, která nám vlastně tu chirurgii bere. Takže něco podobného, já věřím, že k nám zase přijde, tak na to se těším.
1: Michale, vy teď máte možnost panu profesorovi Janu Plzákovi poděkovat, protože tady několikrát zaznělo, že vám vrátil život, nebo že vás vrátil do života. Máte možnost v přímém přenosu.
2: Já bych si dovolil ještě doplnit jednu důležitou informaci a to je to, že ta léčba má minimální nežádoucí účinky, který vlastně jako jsou velice zásadní v tom, myslím, že jsme se bavili o 1%, což je strašně málo. A já samozřejmě panu Plzákovi už několikrát poděkoval a klidně mu poděkuju i teď. Moc děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Vám přeji čistý dech, abyste byl zdravý, aby biologická léčba stále takhle dobře takzvaně fungovala a působila jako působí. A vám, pane profesore, děkuji za to, co děláte, jak o tom velice hezky mluvíte, že i pro nás laiky je to srozumitelné a těším se zase někdy na viděnou u nás.
3: Také děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Pořad Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou je za námi. Na další díl se můžete těšit zase příští neděli ve stejném čase. Po desáté už to bude pochoutkový rok a dnes bude péct kynuté sladké pruhované plněné rohlíky cukrář Vojta Vrtiška. A po jedenácté pak pořad Hudební kavárna. Mějte krásnou neděli a Petra Procházková se těší na slyšenou v poledne v písničkách na přání.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

Víte, že klenotnice baziliky na nebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi ukrývá vzácný poklad? Paládium země české. Malý pozlacený reliéf Panny Marie s dítětem, který je legendou spjatý se svatým Václavem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. Zítra začnou silničáři bourat most přes Sázavu v kamenném přívozu. Čekáme oblačnou a teploty do 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Městských vlacích City Elephant v Praze a okolí budou nově kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a Středočeského kraje. Ty za to zaplatí 88 milionů korun. Dvoupodlažní elefanty tvoří páteř pražské příměstské železniční dopravy.
4: Kamery budou zvenku i uvnitř vlaků, pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
5: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy. City Elephanty jsou velmi vytížené, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
4: Proto bude instalace do 55 souprav trvat až do podzimu příštího roku. Objednatel dopravy tím chce zvýšit bezpečnost ve vlacích, říká Středočeský krajský radní Petr Borecký z hnutí STAN.
6: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené.
4: Elefanty jsou staré od 15 do 25 let. V novějších příměstských vlacích už mají České dráhy, ale i třeba RegioJet kamerové systémy z výroby. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Řidiči od zítřka neprojedou kamenným přívozem u Prahy. Silničáři začnou bourat most přes Sázavu, který je ve velmi špatném stavu, a stavět nové přemostění. Uzavřené budou i přilehlé křižovatky. Práce také ovlivní provoz autobusů, popisuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
7: Bude zajištěn náhradní autobus, který bude vozit lidi mezi kamenným přívozem a Jílovým u Prahy pod číslem X332. Nicméně i nadále bude nutné přestupovat.
3: Linka 752 z Týnce nad Sázavou do Jílového u Prahy bude dočasně končit u železniční zastávky v kamenném přívozu. Omezení potrvají necelý rok. Pohozeného odpadu v centru Prahy je v červenci a srpnu asi o třetinu víc než v ostatních měsících. Upozorňuje na to městská společnost Pražské služby a taky její mluvčí Alexandr Komarnický.
8: Na letní i zimní údržbě komunikací se podílí řada dalších společností. Jejich činnost řídí technická správa komunikací hlavního města Prahy. Do ulic denně vyrážejí metařky a metaři pražských služeb, aby nahromaděné odpadky uklidili. V závislosti na lokalitě zvládne jediný pracovník ujít za směnu až 10 kilometrů. Sport.
3: Oštěpař Jakub Vadlejch skončil pátý na atletickém mistrovství Evropy, když v Birminghamu hodil 82 metrů a 88 centimetrů. Těsně pod stupní vítězů na čtvrté příčce doběhla sprinterka Lourdes Gloria Manuel, která předvedla svůj nejpomalejší čas v letní sezóně 50,86 sekundy.
2: Počasí.
3: Čekáme oblačno, je zataženo, později odpoledne přechodně i polojasno. Od západu se odpoledne ojediněle vyskytnou přehánky. Naměříme 28 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy zpozorněte za sjezdem na Bakov nad jezerou. Na 51. kilometru leží v levém pruhu sražená srnka, brzdí se a vybočuje. A na D6 z Prahy do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Lány. Na 26. a půltém kilometru máme hlášenou překážku, tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už je tady pochoutkový rok. Slovo má Patrik Rozehnal.
2: Pochoutkový rok.
9: Léto je časem, kdy se dá jíst venku,
0: s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vorochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme tu už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem, a když udělám 3 kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přiložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kynuté. Kynuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kynuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačují všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono, moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše, a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co tobě se vybaví?
1: Mě lívance kynuté s malinovou marmeládou, které dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo, a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď jim to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi s někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky, je to 100%, občas se může něco nepovést, a doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou, a bedlivě to bude určitě poslouchat, a se zájmem i Žaneta Bubnová, jejíž recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem, tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého, vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí, proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Yeah. Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme?
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk, vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo, poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý. A přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Padá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mhm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? To tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý, jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý, to je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by na tom něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč, rohlíček, bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a ten těsto je tak opravdu měkoučký, krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutej meruňkový knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm leco se zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce, Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětový, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokáže udělat neskutečný zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta. Potom se upravuje, uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější, i když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, aby měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlépe, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněnej, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, je dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám v šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce.
1: Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
2: Márou Semcovou, ahoj.
3: Ahoj, dobrý den. Ahoj.
1: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
2: Nedočkavá.
1: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak, nebo...
2: No tak buchty se jedí teplý, samozřejmě.
4: Chleba taky.
1: Zapach nadýma, ale...
3: No jo, no to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
1: Spálila jste si někdy pusu teda?
3: No ježiš.
1: Jo.
3: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No a já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
1: Vy jste snědla takovou práskací kuličku trochu.
3: No,
2: ale vařicí.
3: Vařicí, ne, nedělejte
2: to nikdo. Už ta
3: představa
2: je hrozná.
3: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
2: Ano.
3: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
2: Jo, a čili je pečeš?
3: No, v peču a dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
2: A dělá se z toho to pyré, že jo?
3: No, nebo to tak nějak dá jíst.
2: A já vím, že čili na vždycky se šlehačkou nějaká.
3: Ano, jsou to Maďaři.
2: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček našpařený.
3: No jo, špíček, no.
2: No, ten jejich špek je něco úplně jiného než náš.
3: Ale jo, dá se taky tady na farmě a když má to dobrý špek, tak je to výborný špek.
2: No, no,
3: musí se zajet.
2: Musí, ano, najít svýho farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
3: Přesně
2: takhle.
3: Tak.
1: Co takový maďarský dobošův dort?
3: Je to, co neznám tady.
1: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert. Dort, prostě taky, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají doboš.
3: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
1: Naším hostem je Bára Srncová. Jíte srnčí?
3: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si ji občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
1: Uh-huh. Slanina visí někde v komoře?
3: Tam je kočka. Ne.
2: To by nešlo.
3: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
2: A může být opravdu hodně bezstrá.
3: Může být úplně vynikající.
1: Jo, jednou teď mě to jde.
3: Ne, to je opačně, ale...
1: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
3: Děkuju moc, mějte se krásně.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšků, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovirok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou odteď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovirok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT 2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na Semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha.

0: zavolejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Hodin.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Premiér Babiš potvrdil, že na opravy silnic kraje příspěvek od státu nedostanou. Čáslavská nemocnice připravuje digitalizaci systému. Čekáme oblačno a teploty do 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnice druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Babiše ale mají na rekonstrukce dost peněz z rozpočtového určení daní.
4: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit. Nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
2: O postoji vlády už minulý týden informoval liberecký hejtman Martin Puta ze Starostů pro Liberecký kraj. Hejtmani s rozhodnutím nesouhlasí, kritizují ho hlavně ti z opozičních stran. Vedení čáslavské nemocnice připravuje rozsáhlou digitalizaci dokumentu a systému. Zároveň se připojí ke sdílení zdravotnických informací mezi dalšími nemocnicemi. Zavedení systému a postupné napojování oddělení bude stát kolem 27 milionů korun. Vše má být hotové do konce příštího roku, říká provozně technický náměstek Petr Prchal.
5: Ta elektronizace zdravotnictví tak dotkne se víceméně všech zdravotníků, kde chceme na lůžkové části zdigitalizovat veškeré papírové dokumenty, evidovat léky na pacienta a různé pomůcky.
2: Přechod na digitalizovaný systém by neměl nijak narušit provoz nemocnice. Kino amatérských filmů v Kutné Hoře se připravuje na novou sezónu. Od září bude znovu promítat každé poslední úterý v měsíci v budově místní průmyslové školy. Diváci se můžou těšit především na tvorbu regionálních amatérských nadšenců.
6: První večer nové sezóny věnují organizátoři kutnohorskému filmaři a divadelnímu ochotníkovi Karlu Krauzovi, který nedávno zemřel. Diváci uvidí jeho filmy i ukázky z divadelních her. Během podzimu připomene kino taky 90 let od narození Václava Havla, a to dokumentem od místních tvůrců, ve kterém jsou i záběry z návštěvy bývalého prezidenta v Kutné Hoře. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Sparty porazili ve čtvrtém kole šance ligy Teplice 4-1. Plzeň zvítězila nad Zlínem 3-2. Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko prohrálo s Olomoucí 1-2. Čtvrté kolo soutěže bude pokračovat v 15 hodin utkáním Baníku Ostrava proti Artisu Brno a ve 20 hodin pak nastoupí fotbalisté Slavie proti Liberci.
3: Počasí.
2: Čekáme oblačno až zataženo, od západu se odpoledne ojediněle objeví přehánky, naměříme 28 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Městec Králové stojí auto, je tam je na 46. kilometru v odstavném pruhu, tak buďte opatrní a opatrně také na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Lány na 26.5. kilometru máme hlášenou překážku. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: To byly zprávy v 11 a teď už je tady hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Hudební kavárna Pavla Vítka.
7: Ano, je ten správný čas, kdy začíná obvyklá otevírací doba mé hudební kavárny. O kávu či neobčerstvení se jistě rádi u přijímačů postaráte sami. Já dodám spoustu dobré muziky a vynikající společnost. Mým dnešním milým hostem bude už za pár minut herec, režisér a také muzikant Jakub Remberg. Krásnou neděli vám všem.
3: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Jak jsem před písničkou řekl, můj dnešní host Jakub Werenberg, herec a režisér, už sedí proti mně a já jenom doplním, než tě pustím ke slovu. Jsi taky filmový a divadelní herec konkrétně, také dabér, také režisér, také moderátor a hudebník. A k tomu všemu se, milý Jakube, dneska dostaneme, takže ahoj.
1: Já vás taky zdravím.
0: Teď mi řekni, ty jsi rodák ze Vsetína, jak ses dostal do Prahy?
1: Já jsem se dostal samozřejmě s rodinou, když se naši rozvedli a v mých třech letech se přestěhovala máma do Prahy, takže já jsem byl takhle odvezen. Nebylo to jako jiní mý kolegové, kteří jsou ze Vsetína, jako třeba Roman Vojtek, který tam byl ještě do puberty a pak teprve se dostal na školu, tak já už od 3 let už jsem byl v Praze, takže já jsem vlastně dlouholetý Pražák, byť samozřejmě ten Valach se tam asi ve mně nějakým způsobem projeví.
0: V čem?
1: V tom, že jsem si nikdy nemyslel, a to není teď jako stárnu a jsem sentimentální, ale nikdy jsem si nemyslel, že když budu projíždět autem přes tu republiku a teď jako z toho Zlína vyjedeš na ten kopec a najednou pod tebou se objeví to Valašsko, takže si ti to normálně tak nějak jako v tom těle si tak jako nadechneš nějak jinak. Takže vnitřně je to na mě vidět. Nepiju moc slivovici. Slivovici piju opravdu jenom, když je nejhůř, takže aha, to tak jako není úplně.
0: Tak to je zvláštní.
1: Je to zvláštní, ale zase na druhou stranu můžu říct, že mi docela často nejhůř, takže tím pádem
0: jasně,
1: se z toho můžu jakoby vylhat. A mám moc rád tu přírodu, která tam je a jezdím tam sice málo, ale tak nějak k tomu prostě tíhnu.
0: Já tam měl nějaký čas rodiče, kteří tam správcovali na přehradě Bystřička zrovna na jedný takový dřevěnce, takže já to tam znám.
1: Bystřička, když se prochází kolem Bystřičky, ano, neustále, a teď už je to smutný, protože každá hospoda je zavřená, respektive
0: ano,
1: každá
0: ta
1: bouda. My jsme tam nedávno točili s Pepíkem Paláškem můj seriál, ale snad se teď to trošku zpamatuje. Bystřička je taky krásná.
0: No a jak ses potom teda, když ses přesadil do Prahy, nebo byl si převezen do Prahy, jak si potom jednou se dostal na Pražskou konzervatoř, na dramatické oddělení, kde jenom pro posluchače doplním, byli s tebou v ročníku třeba Aleš Háma, Tereza Pergnerová, Kateřina Kajra-Harchovcová nebo Adéla Gondíková,
1: no,
0: že jste byli taková docela jako dobrá sestava.
1: Já si myslím, že jsem byl jedna z nejsilnějších sestav určitě v té době. Stalo se to jednoduše, úplně se musím vrátit zase do první třídy, protože já jsem byl dost plasaté dítě, což se jako v 80. letech moc jako nevidělo. A když přišli do první třídy vybírat filmaři nějaký děti do historického filmu, tak já jsem měl bezkonkurenčně nejdelší vlasy. Takže mě vzali, odvezli mě na Pražský hrad, kde jsem točil s Tomášem Holým, s Rudolfem Hrušínským seriál, který napsal Ota Hoffmann. A o tom seriálu se strašně málo vědělo hrozně dlouho. Teď trošičku se o tom malinko začíná mluvit. Ten seriál se v češtině překládá jako Připoutejte se, letíme nad Atlantidou. A bylo to něco, když si představíš trošku jako návštěvníky. To znamená, že se cestovalo do budoucnosti, do minulosti, tak to bylo něco podobného. A byl to vlastně západoněmecký seriál, kde hráli český herci a my jsme tam hráli v Rudolfinské Praze, takže my jsme hráli takovou smečku ve Zlatý uličce.
0: Ty si taky stihnul dnes už 21letou dceru Kateřinu Amélii. Jaký jsi táta?
1: No, já doufám, že to je nejlepší, protože už mi to stálo tolik peněz a tolik jako energie jí neustále rozmazlovat, tak já věřím, že to je tak správně. A jestli nás poslouchá, ona by vlastně neměla, protože ona je teď na letišti a poslouchá letadla a stará se o letadla, ale jestli nás poslouchá, tak určitě bude ráda, že si na ní takhle vzpomeneme.
0: Tak k těm letadlům a k této vaší společné vášni se ještě dostaneme, ale teď navrhuju, pojďme si zahrát písničku.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka. Dobrý.

0: Jakub Wernberg, herec a režisér, je mým dnešním hostem. Jakube, já jsem ještě se tě zapomněl zeptat na jednu takovou pro mě zvláštní věc. Já vím, že ty jsi taková svá osoba, ale už jsme tady zmínili, že máš 21letou dceru. Ale ty ses mi přiznal během písničky, že vlastně stále jsi svobodný mládenec.
1: Je to tak.
0: Tak jak
1: já doufám, že nebudou posluchačky psát jako SMSky s kódem, jako vezmi si mě nebo něco takového. No já jsem svobodný mládenec, ale samozřejmě ta dcera je výsledek naší společné rodinné spolupráce s mojí přítelkyní Kateřinou.
0: Ano, se kterou jsem kdysi vlastně začínal na jednom z prvních komerčních rozhlasů, kde jsem měl svůj pořad a moc mě to s ní bavilo, protože ona byla taková vždycky uklidňující.
1: To rád slyším.
0: Doufám, že to vydrželo. Jo, kýveš.
1: Určitě.
0: Tak je to tak. Ale mimochodem, na tom komerčním rozhlase jsem taky poprvé potkal za mikrofonem tebe a Aleše Hámu, kdy jste měli svůj pořad.
1: Ano.
0: A tenkrát si mě pozval ředitel Fleischmann, toho rádia ředitel, že co si o vás dvou myslím.
1: Aha.
0: A že to vy jste tak jako byli takový nováčkové. Jo?
1: Určitě. A my jsme to chtěli dělat jako
0: jinak.
1: Jsme byli hodně drzí a to rádio bylo velmi takový usedlý a my jsme asi tam měli za úkol trošku vníst nějakou vodu.
0: A protože já jsem tam dělal ten usedlej pořad, ten kontaktní s posluchači, a protože vy jste to dělali jinak, tak jsem tenkrát tomu Michelovi řekl, určitě ty kluci mají velkou budoucnost, protože oni to dělají jinak a je to sranda, která v éteru chybí. A vy jste pak byli s tím pořadem docela, bych řekl, řadu let úspěšní.
1: Určitě. A byla to zase velká zkušenost. A my jsme to vysílání dělali tak, že když se vysílalo ve dvou v tom komerčním rádiu, tak vlastně já jsem se staral o to odbavování zároveň, to znamená, já jsem byl ten režisér, disc jockey, všechno,
0: ano.
1: A Aleš byl ten, který jako vyprávěl a já jsem zároveň vyprávěl a ještě se jako odbavoval. A já jsem se po dlouhý době potkal na Nově s Leošem Marešem, když jsme dělali ESO, což byl vlastně poměrně
0: populární pořad.
1: Velmi populární pořad, který skončil s náma, se mnou a s Leošem. A Leoš mi říkal, my jsme spolu udělali strašně moc těch pořadů a on říkal, to je škoda, že se potkáváme až takhle, protože v tobě je poznat ten tvůj režisérský cit, že vlastně to víš, jak to má být. A od toho Leoše, který je samozřejmě mladší než já, ale strašně jsme toho profesně jako prožili, mi to přišlo docela jako milý a hezký, protože já vždycky říkám o těch lidech, oni to jako nemusí říkat, oni mě nemusí chválit, ale když to řeknou, tak to tam jako zůstane, je to fajn. Takže to jsem chtěl říct, že to byla taková i škola pro mě do budoucna, že nejenom, že jsme si s Alešem užili legraci, ale já už jsem si tam tenkrát ošahával takové ty věci, co se týká rytmu, tempa, pointy, a to všechno se vytváří tam. A nehledět, že jsme tam nejenom pouštili písničky, ale my jsme tam vyráběli i určitý věci zvukový. Já jsem se tam naučil stříhat, když jsem tady viděl na chodbě Revox páskovej.
0: Jo.
1: Dneska se všechno dělá myší.
0: Mašina.
1: My jsme to dělali na staré mašině všechno, ano. Že jo. Takže to jsou věci, které nikdo nevezme a ten fortel nebo ta stará jakoby práce je dobrá, protože když to člověk stříhá na tom pásku analogově, tak je to určitě něco jiného, než když to stříhá v počítači myší, protože je to dobrý si to představit, jak to vlastně funguje.
0: A řekni mi, co tě vlastně jako herce vystudovanýho, vlastně máš konzervatoř, co tě na tom rádiu nebo rozhlase lákalo?
1: Já myslím, že to je malinko jinak. My jsme dokonce začínali, já jsem začínal na Českém rozhlase. Já mám doteďka ještě průkazku Československý nebo Český rozhlas.
0: Prosím,
1: ano,
0: to se schováme.
1: Vinohradská 12. A já jsem tam dělal dokonce s Honzou Lacinou, což je vlastně bývalý poslanec, ale taky kulturní pracovník. Tak my jsme tam dělali pořad, který se jmenoval, myslím, Labyrint. A to bylo, člověče, v sobotu od 8 večer. Takže my jsme dělali takovouhle jako reví a pak jsem tam na dvojice ještě dělal takový nějaký pásmo, ale říkám to proto, že my jsme po škole, nebo už na škole na konzervatoři, dostali nabídku moderovat pořad v televizi s Alešem. Já s Adélou, já s Alešem a tak dále. Mně se strašně líbilo moderovat v televizi. Pak to nějakým způsobem skončilo asi po roce nebo po dvou a už ta další nabídka nepřišla. Ale přišla nabídka z rádia. A ono to je vlastně podobný, ta moderace, akorát se tam můžeš schovat za ten mikrofon. Takže mě bavilo to moderování. Původně v televizi, potom v tom rádiu. A Michel mi vlastně říkal vždycky to, co musel říkat všem, jak to rádio je jiný, jak vlastně povzbuzuje tu představivost toho člověka.
0: To je pravda, ano.
1: A je to vlastně jiná disciplína. Je to prostě něco, co mě zase bavilo jinak a víc. A jak říkám, strašně jsem si vyzkoušel z profese, která mě do budoucna třeba čekala. A zároveň my jsme měli i rozhovor, jako máš ty. To znamená, my jsme potkali strašně moc zajímavých lidí. A já když dneska slyším v rádiu Savage Garden, tu slavnou kapelu z 90.
0: Ano, ano.
1: Tak já říkám, A vy víte, že Savage Garden, když byli u nás ve studiu, tak hráli na naše klávesy? My jsme jim půjčili klávesy, protože a kvůli Savage Garden dneska už je nikdo nezná. Ale možná třeba bychom se mohli poslechnout, třeba tady někde budou v archivu. Takže my jsme se potkali se strašnou spoustu lidí. A takže bylo to krásný období a moc rád na to vzpomínám.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: herec a režisér Jakub Verenberg je mým dnešním hostem. Jakube, potom vlastně jste s Alešem Hámou, kromě té spolupráce v rozhlase a že jste začali být taková jako známá dvojka, možná právě i proto, že jste to fakt dělali úplně jinak a bylo to vtipný a bylo to zábavný, potom vlastně jste se setkali, ty jsi to tady před písničkou už nakousnul, jako muzikanti. Ty si asi předpokládám teda hrál na nějaký nástroj?
1: Já jsem samouk. Úplně předtím jsem začal hrát na zobcovou flétnu, což je strašidelný, protože je to takový jako nedůstojný nástroj, si myslím.
0: To tě asi moc neuspokojovalo.
1: Když se u toho vidíš v zrcadle, tak je to strašidelný. A na škole jsme měli povinný klavír na konzervatoři, takže tam jsem si začal jako brnkat, ale rezignoval jsem na noty a na etídy a spíš jsem si hrál svoje populární písničky svým vlastním jako prstokladem, jako to dělali všichni na té škole mimochodem. Kromě Ondry Brouska, který my jsme všichni do toho piana mlátili a pak přišel Ondra Brousek a hrál jak Bůh a my jsme ho nenáviděli, protože nikdo z herců nehrál tak, jak Ondra Brousek. Možná pan Abraham ještě hrál takhle geniálně. A pak jsem se na jednom zájezdu divadelním do Ankary, oni říkali, pojedeme strašně dlouho do Ankary autobusem. Je to strašná dálka, co budeme dělat. A já prostě nevím, co nás to napadlo. Já jsem v Žižkovském divadle našel kontrabas, já jsem se vzal sebou. A já jsem si během té cesty do Ankary a za války, za ještě jugoslávské války, takže jsem se musel trošku objíždět. Takže to trvalo trošku dlouho.
0: No a sebou si měl teda ten nástroj.
1: A tam jsem se naučil na ten můj obří nástroj, velký, jak říká Aleš Háma, to je tvůj velký nástroj, takže kontrabas. Pak už byl kousíček z toho, abych se přeškolil na baskytaru, takže já jsem jako nejvíc toho asi v kapele třeba zahrál na baskytaru.
0: To si právě pamatuju, to jsem si vybavil, že když jsem s váma jednou zpíval, tuším to bylo Lucerna Bar nebo kde to bylo, tak jsem právě byl překvapený, jak na ní válíš. No. Pro posluchače, my jsme to vlastně neřekli, se skupením Hamleti.
1: Ano. Byla to herecká skupina, která hrála asi 20 let nejdřív po Mejdanech v divadle ABC, kde jsme jako vznikli. Tam Aleš Háma vůbec nebyl, prapůvodně to vzniklo taková jako mejdanová sestava, kde s náma hrál Filip Blažek a Ernesto Čekan. Představ si tyhle ty dva kluci, tyhle ty dva herci.
0: To jsem nevěděl.
1: A pak teprve přišel Aleš a tak nějakým způsobem jsme se dali do té čtveřice. Hráli jsme hrozně dlouho a hrozně často a vždycky mě to bavilo, že nám přišli lidi třeba na koncert nebo někam a říkali, my jsme si mysleli, že jdeme na čtyři voříšky, na nějaký prostě herce, který prostě někde C-dur, G-dur, Mercedes a vám to jako hraje. A my jsme teda měli docela štěstí, že jsme si vzali vždycky ještě dobrý muzikanty k sobě, takže to bylo ještě lepší.
0: Já si teď jsem si vzpomněl, jak se mi vybavila úplně vzpomínka, jak si o tom mluvil, že my jsme se potkali na jednom plese v Opavě a já jsem zpíval po vás a byl jsem opravdu překvapený, jak vám to dobře hraje a zní. Vy jste se vlastně vypracovali z takové, té, jak si řekl správně, tancovačkové kapely.
1: No spíš mejdanový.
0: Nebo mejdanové, ano, to je lepší název. Z mejdanové kapely a najednou vlastně jste měli svý vlastní koncerty.
1: Jo, měli a opravdu nás to nejenom bavilo, ale i nás to živilo. My jsme opravdu jezdili 4x, 5x do měsíce, když nám to volný čas dovolil a bylo toho opravdu moc a cestování po republice, to mi to nemusím říkat třeba s divadlem, jak je to náročný, tak pro nás to bylo ještě náročnější, protože tam si moc knihu nepřečteš v tom autě, tam je to spíš o tom, že doháníš nějaký deficit, co se týká
0: spánkový.
1: Třeba... No, spánkový. No, spánkový, nebo máš spíš žízeň, jako, takže to byly jako náročné tury.
0: To já většinou řídím, takže...
1: Aha, tak my jsme měli...
0: Já jsem z obliga.
1: My jsme měli řidiče vždycky, takže to bylo náročné po všech stránkách, ale moc na to vzpomínám, bylo to fakt úžasný. My jsme měli ten výroční koncert v Lucerna Baru, kde jsme si zvali vždycky nějaké hosty a já jsem říkal všem, že to je zajímavý, on tam s náma vlastně z těch lidí, který ty si vybavíš, podle mě s náma nehrála Lucie Bílá a Hanka Zagorová. Jinak úplně všichni.
0: Jo.
1: Včetně Karla Gotta.
2: Hudební kavár

0: Jakub Werenberg, herec a režisér, sedí naproti mě jako můj dnešní host v hudební kavárně. Jakube, ale mě to nedá. Já se tě přece jenom musím zeptat. Ty jsi měl docela hezký příležitosti herecký. Ty jsi se už v roce 87, ano, objevil ve filmu Páni Edisoni, vlastně po boku Jiřího Stracha. Potom si hrál třeba ve filmu Báječná léta pod psa a hlavně si účinkoval taky ve velice populárním seriálu televizním Zdivočelá země. Bavilo tě to na kameru herectví?
1: No, to je zvláštní, protože vlastně zmiňuješ tři různé etapy. Ta první etapa byla, když mi bylo 12.
0: Já vím.
1: A já jsem to vždycky jakoby vysvětloval, je ti 12 let, všichni se kolem tebe točej a jezdíš taxíkem, jezdíš Volhou. Co to s tebou udělá?
0: Na plac, ano.
1: Na plac. Asi to, co to udělalo s prvníma superstárama, když měli autogramiádu na Zličíně před obrovským davem lidí a najednou dostali pocit, že jsou slavní. Tak já jenom doufám, že jsem to trošku zvládnul, ne že lépe, ale trošku jinak.
0: Musel si to zvládnout, když pak se tvoje cesty uberaly, tak jak
1: ale
0: se ubírali.
1: Takže v těch 12 letech mi to bavilo určitě jinak. Vůbec jsem si neužil to, že v tom filmu s náma hrál třeba legendární Franta Kocourek, o kterým neustále mluví Mirek Donutil nebo Bolek Polívka,
0: ano,
1: protože
0: ano.
1: To opravdu byla figurka par excellent. On by se mnou vůbec nebavil v 12 letech, on měl jiný starosti samozřejmě. Ale bylo to prostě úžasný. Jiná nálada samozřejmě byla Báječní léta, kde byla Libuška úplně skvostná, jako nejlepší, nejkrásnější herečka na světě. A Ondra Vetchý jako můj otec, tak to je prostě další takovejhle obrovská věc. A Zdivočelá země je třetí fenomén. Řekni mi, který seriál se točil 30 let, kde ty herci sami zestárli a měl víc dílů než Major Zeman. A byla to opravdu sága obří. A jak mi říkal dneska už můj kamarád, režisér Hynek Bočan, my jsme vlastně tu čtvrtou sérii napsali Pro tebe na tělo. Což jako je přece...
0: To je hezký.
1: To jako úžasný, jo.
0: To jo, to
1: takže,
0: je.
1: To jsou věci, které, když já půjdu opatrně a nesrazí mě tramvaj, tak to bude dobrý a když se to nepovede, tak aspoň si řeknu, hele, stálo to za to, jo. Protože to fakt si člověk jako musí užít.
0: Jakube, já jsem se tě na to ptal z jednoho důvodu, protože často to herce potká, ale ne všechny a někteří ten hlas v sobě poslechnou a někteří zůstanou u toho herectví. Víš, jak se to stalo, že jsi nestál před tou kamerou, nebo to, ale že jsi vlastně se chtěl stát za tou kamerou a režírovat druhé?
1: To je úplně jednoduchý.
0: No.
1: Dvě věci k tomu mám. Za prvý, já jsem poslední rok, když jsem točil Zdivočelou zemi, tak já jsem v té době točil Zdivočelou zemi, šel jsem za Hynkem Bočanem, že ještě budu točit Báječní léta, jestli to dáme dohromady.
0: Ano.
1: Což vypadalo, že nedáme, ale nakonec jsme to dali dohromady. A točil jsem velký americký film s Američanama z války. S Anjou Geislerovou, s Tomášem Hanákem, opravdu americkou produkci.
0: Ano.
1: Takhle jsem točil tyhle ty tři velké věci. A od té doby jsem nedotočil vůbec nic. Od té doby mi nikdo už nezavolal. Nepřišla žádná nabídka na herectví. A já jsem říkal, to je nějaký divný. A pak jsem si říkal, tak nemám pro to, co udělat. Nepůjdu nikam se ptát, žebrat nebo něco takového. Tak jsem se začal živit něčím jiným. Jednoduchý.
0: A jaký to je? Víš,
1: strašný to je.
0: Já to neznám, ten pocit.
1: Je to
0: já si to teď již nedovedu představit, protože herci a vůbec umělci, to je pytel blech, jo? A teď ty musíš usměrňovat ke svýmu záměru a už to znal i z té druhé strany, že jo?
1: To jo, ale já jsem četl kdysi, když jsem byl malej, nebo menší, jsem četl článek ve Večerní Praze a tam Filip Renč psal o tom, jak se z dětského herce stal režisérem. A Filip Renč tam psal, že ho to vlastně přestalo nějak trošku bavit, ale že hlavně měl strašnou výhodu, že věděl, jak je to na té druhé straně. A že věděl, co prostě po těch lidech chtít a co mu bylo nepříjemný a tak dále. To je hrozná výhoda, si myslím.
0: A když režíruješ, tak aspoň já jsem tě zažil jako absolutního kliděse.
1: No ale ono to jinak nejde. Ono to jinak nejde, protože...
0: Takže já znám režiséry, kteří křičí.
1: A je to k něčemu?
0: Většinou to člověka zablokuje nebo naštve, nebo...
1: Já to teď tomu nerozumím. No. Já bych to nikdy ani nechtěl vyzkoušet, protože toho času je málo. A když bych toho člověka odboural ve smyslu, že bych ho jakoby zničil, tak co on půjde domů nebo se rozbrečí, k čemu mi to bude? To je přece zbytečný. Ale psychologicky, psychoterapeuticky je to strašný pro mě,
0: ano.
1: Protože já bych toho člověka zabil, ale nemůžu to říct nahlas, protože by mi ten člověk odešel s pláčem a já bych to nenatočil. Takže já si to všechno schovávám v sobě a to je velmi nešťastný, si myslím.
0: A je to s náma někdy těžký?
1: Je to strašný s vámi. Hele, herci, herečky, zpěvačky, prima baleríny, to je něco strašného. A opravdu, víš co, ale jako já tomu rozumím, vy jste děti normální, na vás se musí jako jemně.
0: To jo,
1: já vás
0: to
1: nemůžu prostě jako schodit. Jo? Můžu to udělat Alešovi, Hámovi.
0: Ano.
1: Když režu Aleše, tak to je hned a víme a já mu prostě vynadám, on se jako urazí,
0: ano.
1: A všichni kolem, co jsou na tom place, se jako zasmějou, protože řeknou, to je ale zábava.
0: Ano.
1: A vlastně to trošku jako se povolí. Ale nemůžu nikomu jako říct, narovnej se, zastrč pupek, nebo čuhá ti tady rtěnka, by se přepudrovat. Prostě nemůžeš ty lidi takhle. Když jsi někde a pracuješ třeba s tím interkomem, to znamená, když to slyší všichni, jsi na dálku, ty lidi nemůžeš ponížit.
0: Jsi v přenosovém
1: jako
0: voze a oni to všechno slyší.
1: To nemůžeš ano, jako ano udělat. No.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka. Každý

0: Jakub Werenberg, můj dnešní host, herec a režisér, stále sedí proti mně. Jakube, ty jsi tady už v souvislosti se svojí dcerou Kateřinou Amelií zmínil takové pro režiséra a herce zvláštní slovo letectví, zájem jako koníček. Jak jsi to myslel?
1: Já jsem se k letectví dostal tak, že za prvý moje maminka, když dělala v cestovní kanceláři, tak měla občas na konci sezony buď letenky zadarmo, anebo, nebo za korunu. Takže já jsem lítal do Bulharska a lítali jsme třeba prázdným letadlem. A prostě pro mě to letectví bylo, ne že jsme lítali do kapitalistické ciziny, ale už vůbec prostě ten dopravní svět toho letectví, prostě pro mě to bylo něco jako úžasného. A střih, pak jsem se po strašně dlouhé době nastěhoval do domu, který byl na evropské třídě, to znamená na bývalý Lenince, kde byly baráky pilotů ČSA.
0: No to je vlastně blízko letiště.
1: A já jsem se nastěhoval do baráku, ano, kde byli samí piloti, ale ty důchodci piloti, to znamená ti, nebo emeritní.
0: Jo tak.
1: To znamená 80 plus. A já jsem zjistil, co to je za distingovaný pány a ano, co to je ten náš předseda SVJ, bývalý šéf pilot IL-62. On prostě v těch 80 letech chodil neustále jako pilot, prostě jako kapitán letadla. To je prostě, z těch lidí to jako nedostaneš. A mě to strašně fascinovalo. A my jsme se potom jako s kamarádi, ale povídali jsme si o letectví a všechno. A tak nějak jsem prostě k tomu přičichl a chodil jsem na simulátory a tak dále. Prostě dopravní letectví je pro mě něco, co je zastřeno takovým jako tajemstvím, pozlátkem, samozřejmě minulým, protože za minulýho režimu to byla jediná šance, jak se dostat do světa.
0: No jistě,
1: a bylo
0: jistě
1: to hlavně hodnotově úplně vysoko. Lidi, kteří odcházeli do důchodu, jim se zhroutil svět, protože věděli, že už prostě ten hodnotový žebříček se zhroutí. Takže pro mě to bylo hrozný téma, tohleto letectví. No a když potom dcera říkala, jak, na jakou školu vybrat, tak jsme měli nějaký ekonomky, co by jí bavilo, nebavilo a tak dále.
0: Ano.
1: Dokonce tam byl i zpěv. Představ si, že moje dcera chodila k profesoru Klezlovi na zpěv.
0: Jsem nevěděl.
1: No, já jsem si tady na to vzpomněl, že vlastně zpěváka by to mohlo zajímat. Takže i taková jaká muzická nějaká.
0: Čili vlastně ona tak jako v podstatě po tobě podědila několikero.
1: Podědila, no a tu leteckou školu se mi přikázal, ona je teď ráda, že ji absolvovala.
0: Prosím tě, a ty létáš často?
1: Já se snažím létat často a snažím se i létat v rámci toho General Aviation, to znamená těch menších letadel, nejenom na dovolenou, ale když prostě je čas a mám šanci se s někým třeba proletět, protože já nevlastním průkaz, tak se někomu vnutím do letadla, malého letadla, ať už ultralightu, nebo klasického.
0: A nemáš těch malých letadlech? Já tam teda nemám úplně bezpečný pocit.
1: Nemám, je to
0: když
1: samozřejmě
0: lehonkých, co?
1: Jo, rozumím, ale je to o zvyku, je to o všem a když si vezme, že ty letadla tady jsou tady prostě x let.
0: Se jsi mi tady svěřil během písničky, že třeba v Ománu si byl 8krát, no tak tam si asi nejel už autobusem, že jo?
1: No, tam už se to nedá, ale má to výhodu, že dneska už jsou tak šikovní letadla, který teda, když už se s nějakým způsobem snad vyřešili ty dva nešťastný pády, tak už mají takový dobrý dolet, že už tam dá doletět bez mezipřistání a je to fajnový a za 6 hodin seš ve 30-stupňovým horku a nejseš v lednový slotě.
0: A co jsi tam tak oblíbil? Já jsem v Ománu byl, mně se tam líbilo, ale že víš, 8krát už je docela vysoký číslo, to si pamatuju, že jsem nikdy na jednom místě tolikrát nebyl.
1: Prosím tě, je to, jak se říká, velmi cynicky poměrce na výkon, když nejsou žádný problémy, tak za 6 hodin, za 7 hodin seš jako v Karibiku. To znamená, seš tam opravdu
0: to je
1: v dobrým počasí,
0: ano,
1: kde nejsou výkyvy teplotní, je tam teplý moře, je to tam krásný, jsou tam super lidi, je tam krásná příroda a teď nechci znít hloupě, donedávna tam nebylo tolik Čechů. A teď se to samozřejmě už jako Češi začali objevovat a už seš tam trošičku jako na Rujáně anebo v Itálii, ale i to bylo určitě pro mě fajn, protože si tam jdeš odpočinout a já jako sluchový profesionál, prostě já mám rád, když je buď ticho, a nebo když slyším cizí jazyky.
0: Ano,
1: mě ta čeština prostě ruší od knížky, od něčeho. Mě to prostě, já jsem zvyklý potom poslouchat a říkám si, co s těma lidma dám, do jakého pořadu je dám, nebo něco takového. Nemůžu se soustředit.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Písně.

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit. Český rozhlas, střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: herec a režisér Jakub Remberg. Stále sedí proti mě, ještě chvilku sedět bude, protože ještě chvíli bude mým dnešním hostem. Jakube, mě by ještě zajímalo, ty jsi zmínil, že bydlíš vlastně kousíček od letiště, to znamená, že předpokládám v nějakém domku, u kterého je zahrada. Baví tě na ní pracovat, nebo pracuješ na ní vůbec, nebo to spíš necháváš na své přítelkyni?
1: Já mám zahradu jako relax, když se na ní můžu natáhnout a můžu se tam třeba číst, anebo můžu zavřít oči. A nebo když přijde z nějakého natáčení, kde opravdu mluvíš. Hodiny a hodiny, tak tam jenom mlčíš. Takže relax pro mě je tohle, ale pro mě je to ještě větší relax na chalupě, kterou jsme si koupili asi před 5 rokama, což ano. Je poměrně nedávno, tak to je úplně mimo Prahu, to je úplně jako na vesnici a tam je to ještě lepší. A tam teda ten relax je opravdu mezi těma kytkama, těma čmelákama a tím bzučením, to je ono. Já zase o tobě vím, že jsi velký zahradník, protože mi to,
0: no, já, ano,
1: mi to ale... vlastně Janis vyprávěl a chlubí se tím.
0: Ale já teda spíš to, co se dá sníst.
1: Tak jsem to myslel. Ano, že jsi jako takhle poživačnej, tak my tam asi nic takového k jídlu nemáme, ale protože já jsem pivař, což možná o mě víš, tak ano. My tam v okolí všude máme chmel, protože to je Žatecko a tam zarazíš prostě vidle nebo něco do země a vyroste ti chmel z toho. Takže my bychom tam mohli sbírat chmel a potom bychom tam mohli z toho dělat to nejlepší, co máme.
0: Tak jo, tak třeba to bude tvůj další koníček jednou až...
1: Je, ale opravdu, já o tom přemýšlím několik let. O pivovarnictví, dokonce jsem i vařil doma pivo.
0: A povedlo se?
1: Ve sprcháči, bylo to vynikající. No, 25 flašek jsem vlil, fakt se to nepovedlo. Ale vím, že to bylo ve sprcháči, bylo to ve vaně, bylo to úžasný.
0: A je to těžký?
1: Když to děláš podle nějaký ty stavebnice toho kytu, ano. Tak to těžký není. Když to děláš správně, tak je to velmi těžký a jsou to velký chemický vzorce a je to velký umění a ty domovarníci, jak se jim říká, jsou velký frajeři, protože těch chutí, co se dá udělat v tom pivu, je mraky. Byť já jsem teda vyznavač jenom toho jednoho stylu a ty jedné značky, ale ta diversifikace je důležitá, že musíš taky ochutnávat i kolem.
0: Jakube, tak to jsem o tobě nevěděl, přiznám se, to je pro mě novinka, ale nevím taky možná další věc. A sice, když se vrátíme k tvé práci, ty jsi taková hodně energií nabitá, byť klidná, to je zvláštně, jak se to v tobě tak jako krásně doplňuje, osobnost, čili určitě máš nějaké plány, na něco se třeba těšíš, chystáš. Neřekl bych, že už budeš jenom vařit pivo, ale že budeš chtít i režírovat.
1: Já rád bych. S tím pivem se kloubí něco, co vím od nedávna, že vlastně víme, že budeme natáčet další řadu pro Českou televizi Putování právě po českých hospodách. To znamená už třetí řada Příběhů starých hospod, což byl docela ceněný počin, jak jsem si přečetl od diváků, kdy Pepa Polášek chodí po českých hospodách a představuje český hospody. Tak to mě bavilo vždycky, protože to mi přijde, že je fajn. A dobrý je, že kolikrát já třeba sám, když přijdu do hospody někam, tak třeba mi ty lidi občas řeknou kvído a občas mi ty lidi řeknou hele, ty hospody byly fakt super, to mě hrozně zajímalo. Takže z toho mám radost, že se to podaří, takže máme dalších 8 dílů před sebou, to je velká
0: výzva. To je hezký, to gratuluju.
1: A děkuju, a ty další výzvy tam jsou. Je tam něco zase s cestováním, je tam zase něco se zábavou, je tam něco s hudbou a to jsou věci, které mě baví. Byť

0: Přeju ti, aby se ti dařilo a hlavně ti děkuju za to, že jsi dneska přišel.
1: Já moc děkuju za pozvání, bylo to jako vždycky příjemný.
0: Bylo to moc fajn. Milí posluchači, Jakub Werenberg byl mým dnešním hostem, herec a režisér, a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ještě přibližně 2 týdny mají lidé na to, aby se přihlásili do akce Ukliďme svět. Obchvat Nučic na Berounsku za skoro 1 miliardu korun chce Středočeský kraj začít stavět v roce 2029. Čekáme oblačno, místy přehánky a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Už jen

0: Do konce srpna se lidé můžou přihlásit do akce Ukliďme svět, která bude od pátku 18. do neděle 20. září. Jejím cílem je uklidit v lesích nebo městských parcích petlahve, igelitové sáčky a plechovky, které tam mohly zbýt po letních turistech. Zájemci můžou zaregistrovat vlastní uklízecí místo nebo se k nějakému přidat, vysvětluje koordinátorka akce Ukliďme svět Veronika Zítková-Andrlová.
1: Na našem webu najdou mapu úklidů, kde by měly být všechny úklidy, které jsou veřejné, a je tam vždycky kontakt na organizátora, na kterého můžou zavolat a domluvit se s ním, že dorazí na úklid.
0: Obchvat Nučic na Berounsku by mohli dělníci začít stavět v roce 2029. Středočeský kraj si teď nechá vypracovat projekt. Téměř 6-kilometrová silnice má vést jihozápadně až jižně od města. Odhadované náklady jsou téměř 1 miliarda korun. Obchvat by měl být hotový v roce 2030, říká středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS.
2: Obchvat kompletně mine obytnou zástavbu, takže provoz už nebude proudit přímo středem obce jako doposud. Další výhodou nové silnice je, že přímo propojí dálnici D5 u Rudné s plánovanou komunikací 2/116 z Jinočan do Hlásné Třebáně, kterou také připravujeme.
0: Náměstí ve Zbraslavicích na Kutnohorsku bude zdobit nová kašna. Její instalace završí první část rekonstrukce centra obce. Hotová by měla být do konce září. Vodní prvek nahradí původní kašnu, která už byla ve špatném stavu. Odhadované náklady jsou přibližně 1 milion korun, popisuje starosta Zbraslavic Ondřej Havlovic ODS.
3: Bude to kašna, která bude udělaná jako znak obce, to znamená orlí křídlo s orlým drápem, asi 3-metrovej. Bude tam zlínat po něm voda, zas poteče zpátky do nádrže a takhle koloběhem vlastně by to mělo fungovat. Sport.
0: Plavkyně Barbora Sémanová postoupila do finále závodu na 400 metrů kraul na mistrovství Evropy v Paříži. To je na programu po 19. hodině. Ještě předtím odstartuje ve finále polohového závodu na 200 metrů Jan Čejka. Počasí. Odpoledne bude oblačné až zatažené, postupně se od západu přidají přehánky, ojediněle bouřky, naměříme do 30 stupňů, deštivo bude i zítra a výrazně se ochladí. Odpolední maxima se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy opatrně za sjezdem na Tuřice. Na 18. kilometru je hlášená čerstvá nehoda. Na D4 ze Strakonic do Prahy se protahuje kolona před omezením u Jíloviště. Brzdí se na 13. kilometru a spozdí vás to téměř 15 minut. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby zpomalíte na 7,5. kilometru. Provoz brzdí omezení na 9. kilometru a je to na necelých 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly polední zprávy a teď jsou to vaše písničky na přání. Slovo má Petra Procházková.
5: Hezké popoledne.
4: Písničky na přání.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, na kterém právě startují písničky na přání, a pokud si chcete nějakou nechat zahrát, tak máte dvě možnosti. Jedna z nich je webový formulář, který najdete na našich stránkách střednichechy.rozhlas.cz. No a druhá možnost je poslat SMSku ve tvaru STC, mezera, text vašeho přání a odeslat je na číslo 90 01 04. Pojďme si dělat radost, pojďme si hrát a první písnička všem.
4: Písničky na přání.

0: Písničky na přání.
1: Dobré nedělní odpoledne vám v rozhlase, všem posluchačům. Prosím o zahrání písně Sedm vrchů, sedm moří manželům Milunce a Karlíčkovi, Haničce Malinové z Prahy, Veronice z Rakovníku a Květě a Romanovi z Vysoké. Děkuji za zahrání a přeji všem příjemnou neděli. Eva Kozderková.

prosím Jiřího Korna, dík pro všechny, kteří mi přáli k svátku, nebo kteří mi přání k svátku posílali a velikou radost mi udělali. Moc děkuji.

Dobrý den, Petruško, prosím o zahrání písničky pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty, však Renda z Krkonoš.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.
1: Nejdřív kapučino, pak červené víno posílám Helence Bukovské, ať potěší Jindřišku, Jarmelky, Janinky a Janičku se Zdendou světla.

Z Rakovníka pádí urgentní vzkaz k Vápeníkovým do Kněževsi, Bohoušku, na zítřek si určitě natáhni budík, abys nezaspal svoje další narozeniny. Bylo by to neodpustitelné, spolu s naším přáním nejzdravějšího zdraví najdeš i nejcennější dárek, stojící skromně v kuchyňském koutě, malou, ale velmi milou Alenku, tvůrkyni a patronku tvého štěstí, rodinné pohody, lásky a všeho toho, co s láskou a potěšením nacházíš na talíři. Proto se pochlap, ráno odhoď peřinu a řekni něco hezkého. Vyplatí se to, radí Janička a Zdenda.

Ve dvou se to lépe táhne, bude pro Marcelu, Petra, paní Marušce z Nymburka, paní Květě z Vysoké, Honzovi Macounovi, Petrovi Zajíčkovi a vám všem.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na město paš zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party to šli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Vítkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Písničky na přání.
1: Hezkou neděli Jachymům k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům, Silvie z Prahy.

podmračeného rakovníku přeji krásnou neděli vám do Karlína, milá Petro, a všem posluchačům. Zítra mají svátek Petry, tak vše nej a prosím bílou křídou Veronika.

0: Máte rádi příběhy ze života? My ano. A tak pro vás natáčíme ty nejzajímavější ze středních Čech. Sledujte náš Instagram a buďte u toho s námi. Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi. Písničky na přání.
1: Milá Petruško, prosím zahrát pro křehlou Monice, všem posluchačům, vám do rádia. Budou mít svátek Helenky. Hodně zdraví i štěstí přeje Marcela.

Hezký podvečer nebo odpoledne prosím o zahrání Valčíku pro lásku Helence Bukovské. Hodně zdraví, štěstí a pohodu přejí Květa a Roman a zdravíme Milátku.

0: Víte, že na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás? Jmenuje se Kamenný pastýř. Měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Písničky na přání.
1: Posílám písničku Káťa s přáním, ať se tobě i celé kapele daří, ať máte hodně posluchačů, co nejvíc koncertů a hudební inspirace plné poutavých příběhů. Moc vám fandím, Bouďa. Kapelu Oberek nemáme, tak si dáme Baziliška od Divokýho Byla.

Písnička na přání, která zazní do 13. hodiny, protože po 13. už si užijte zámecké léto a Petra Procházková se bude těšit naslyšenou zase ve středočeském odpoledni. Přeje krásnou neděli a připraven už je Jarda Hypochondr a Šenkýřka, tak připijme si na zdraví.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Premiér Babiš potvrdil, že na opravy silnic kraje příspěvek od státu nedostanou. Zítra začnou silničáři bourat most přes Sázavou v kamenném přívozu. Čekáme oblačno, místy přeháňky a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Babiše ale mají na rekonstrukce dost peněz z rozpočtového určení daní.
2: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit. Nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
1: Řidiči od zítřka neprojedou kamenným přívozem u Prahy. Silničáři začnou bourat most přes Sázavu, který je ve velmi špatném

0: špatném stavu a stavět nové přemostění. Uzavřené budou i přilehlé křižovatky. Práce také ovlivní provoz autobusů, popisuje Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID.
1: Bude zajištěn náhradní autobus, který bude vozit lidi mezi Kamenným Přívozem a Jílovým u Prahy pod číslem X332. Nicméně i nadále bude nutné přestupovat.
0: Linka 752 z Týnce nad Sázavou do Jílového u Prahy bude dočasně končit u železniční zastávky v Kamenném Přívozu. Omezení potrvají necelý rok. Dělníci dokončili opravy v zahradách mateřské školy u Pejska a Kočičky v Nymburce. Vyměnili tam betonovou dlažbu, vytvořili nové mlatové cesty, upravili 4 pískoviště a zpevnili jejich okolí. U jižní části budovy také postavili nové dopravní hřiště. Za práce město zaplatilo téměř 4,5 milionu korun.
2: Dopravní hřiště má rozlohu zhruba 400 metrů čtverečních. Jsou na něm nakreslené ulice, přechody pro chodce, křižovatky a u nich stojí malé dopravní značky. Děti tu budou hravou formou získávat první zkušenosti z pravidly silničního provozu. Z Nymburka Alena Junová, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka na turnaji v Cincinnati porazil Berrettiniho z Itálie 2-1 na sety a postoupil do třetího kola. Stejným skóre zvítězil Jakub Menšík nad dalším Italem Belučím. Do dalšího kola prošla taky Linda Nosková, která vyhrála nad Bretkou Baltrovou 2-0 na sety. Počasí. Odpoledne bude oblačné až zatažené, postupně se od západu přidají přehánky, ojedinělé bouřky. Naměříme do 30 stupňů, deštivo bude i zítra a výrazně se ochladí. Odpolední maxima se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zděby ze 6. kilometru pojedete pomaleji na 9. kilometr. Tam jsou silničáři, zdržení asi na 15 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku zůstává kolona z 12. kilometru do omezení u Jíloviště, zdržení asi 10 minut. A na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zděby z 6. a 5. kilometru pojedete pomaleji na 9. kilometr. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, krátce Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprant z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromnýho člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je to semen je Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrand panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to je byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, ten je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojice, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílý, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil a řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To bylo takové, co si pamatuju ještě. A to člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie domů a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální, to bylo civilizované.
3: Paní Baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli, takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděla.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo. Ale tam, no tak jsme říkali, o to bývalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, Tady bylo muzeum, vlastně do tělo 75, kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem? Tak zkouší Bůh.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbrandta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši netejte. Tady nic nebylo Blatný. Žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídaní, asi v 10 hodin. Snídaně? No ano. Tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo. No, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí a já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr a ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa věvě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říkal si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem do obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám 2 lísky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8. Jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie, nejdřív bylo Afganistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germany z Hildbrand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Jestli nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo. Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: To je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi ty všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím v 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: Tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je prováně. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildebrand, anebo Fido Hildebrand, to přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte? A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No, ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No, všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat než střílet?
3: Neměli jenom střílet. Ty chudáky. No,
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildebrand nebo Ferdinand Hildebrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkal, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildebrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, že když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se obývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že

0: pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
1: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky, aby se to udrželo, aby ze srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak co tady máme, a aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Do České republiky zítra podle meteorologů zamíří silné bouřky. Dva čeští plavci budou na závěr mistrovství Evropy ve Francii bojovat o medaile. A dnešní počasí odpoledne čekáme v regionu Středočeského kraje výrazné ubývání oblačnosti a bude se oteplovat až k 31 stupňům. Zprávy jsou tou Nehasilem. Dobré odpoledne. Český hydrometeorologický ústav dnes krátce popoledně vydal výstrahu před silnými bouřkami. Varování platí pro zítřek, týká se také jihovýchodní části Středočeského kraje Benešovska a Kutnohorska, kde se bouřky mohou objevit mezi 12. a 15. hodinou, říká meteorolog František Šopko.
3: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
2: Meteorologové zároveň varují před vysokými teplotami, které ještě dnes mohou na východě České republiky stoupat nad 35 stupňů. V celé republice navíc až do odvolání platí výstraha před vysokým rizikem vzniku požárů. Hlavní město vyčlenilo více než 4 miliony korun na zimní rekreaci dětí zaměstnanců městské policie. Magistrát teď hledá firmu, která v letech 2028 a 2029 zájezdy uspořádá. Schválila to rada hlavního města, říká mluvčí Prahy Vít Hofman.
4: Zimní rekreace pro děti zaměstnanců městské policie hlavního města Prahy jsou jedním z benefitů, jejich smyslem je zajištění aktivit pro děti, rozvoj sportovních dovedností a vytváření nových dětských kolektivů v týdnech jarních prázdnin vyhlašovaných pro hlavní město.
2: Kino amatérských filmů v Kutné Hoře

0: se připravuje na novou sezonu. Od letošního září bude opět promítat každé poslední úterý v měsíci v budově tamní průmyslové školy. Diváci se mohou těšit hlavně na tvorbu regionálních amatérských nadšenců.
1: První večer nové sezóny věnují organizátoři kutnohorskému filmaři a divadelnímu ochotníkovi Karlu Krauzovi, který nedávno zemřel. Diváci uvidí jeho filmy i ukázky z divadelních her. Během podzimu připomene kino taky 90 let od narození Václava Havla, a to dokumentem od místních tvůrců, ve kterém jsou i záběry z návštěvy bývalého prezidenta v Kutné Hoře. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas. Sport.
0: Barbora Sémanová a Jan Čejka budou poslední den mistrovství Evropy v plavání bojovat o medaily. Sémanová postoupila v Paříži do finále na trati 400 metrů Kraul, která je čeká krátce po 19. hodině. Čejka se zhruba půl hodiny předtím představí v závodě nad 200 metrů polohově. Na této trati už výrazně posunul svůj český rekord a rád by ho vylepšil také v dnešním finále.
2: Budu asi zasnažit jenom jako bojovat, udržet tu první půlku asi tak nějak stejně, ty prsa zase zkusit zabojovat a zmáčknout se prostě, co to půjde v kraulu, vyjíždím a z toho úplně všechno. Takže uvidíme, co z toho bude, když bys to stlačil ten čas ještě trošku, budu strašně nadšenej a umístění prostě uvidíme, jaký z toho bude. Počasí.
0: První vlna přeháněk se už posouvá na jihovýchod středočeského kraje. Od západu výrazně ubývá oblačnosti a bude se dál citelně oteplovat. Odpoledne čekáme postupně v celém regionu polojasno až skoro jasno. Maxima vysoká 27 až 31 stupňů, k tomu slabý vítr od severu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy u Jíloviště staví most, jede se tam jedním pruhem, kolona začíná za sjezdem na Řitku na 12. kilometru a je zhruba na 10 až 15 minut. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná nedělní středočeské odpoledne. Dnes je s vámi Petra Procházková.
4: Krásnou neděli.
3: Středočeské odpoledne.
4: A ve středočeském odpoledni uslyšíte, že ešusy dostanou kamery. Tentokrát ale není řeč o kempingovém nádobí, ale o příměstských vlacích City Elephant, přezdívaných právě slovem ešus. Praha a středočeský kraj nechají do těchto souprav nainstalovat kamerové systémy za desítky milionů. Taky uslyšíte, že jestli máte doma dron, měli byste vědět, kde s ním můžete létat, jak vysoko a kde si své povinnosti zkontrolovat. A o tom, jak vážné bude zranění po nehodě cyklisty, může rozhodnout jedna drobnost – přilba. Přesto ji často nenosí ani ti nejzranitelnější, tedy děti. Jak často helmu při nehodách nemají, tak na to se zaměřil BESIP ve své nové analýze a za chvíli o ní od naší reportérky uslyšíte víc. A z českých písniček to bude Babi Daněk, Martin Maxa nebo Hana Zagorová a na úvod hodiny Ilona Čáková a Tornero. Tak pěknou letní neděli.
3: Středočeské odpoledne.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Posloucháte středočeské odpoledne. Kolo nebo koloběžka, prázdniny a děti, tohle spojení k letu prostě patří. Právě u dětských cyklistů ale rodiče nebo samozřejmě přímo děti často zapomínají na helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 1700 nehodami cyklistů do 14 let od roku 2023 do poloviny letošního roku. Bez ochranné přilby podle analýzy jela téměř polovina zranění dětí. Nehod dětí bez helmy přitom v posledních letech přibývá.
1: Co máš na hlavě teď?
2: Helmu.
1: A jakou má barvu ta helma?
2: Rozovou.
3: Říká tříletá Eliška, kterou doprovází její máma Martina s mladším sourozencem v kočárku. Společně s manželem helmu vybrali na internetu.
4: Já vždycky koukám hlavně na design, ale rozhodně jsem to řešila, aby to nebyla úplně jako nejlevnější helma, aby to byla skořepinová helma prostě s nějakýma jako základníma bezpečnostníma prvkama.
3: Při srážce nebo pádu na hlavu hrozí třeba otřes mozku, zlomeniny lebečních kostí nebo krvácení do mozku. Helma může následky zmírnit nebo eliminovat, říká primář ortopedie plzeňské nemocnice Primavet Ondřej Havel.
5: Samotné nošení helmy vám může kolikrát pomoci od těch běžných drobných odřenin. Měla by výrazně zmírňovat ten náraz a přenesení té energie na ty měkké tkáně, na mozek, na nervové struktury, kdy dnešní moderní helmy jsou konstruované tak, že brzdí ten náraz.
3: Počet nehod dětí bez helmy se od roku 2017 zvyšuje, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
6: Zatímco v tom roce 2017 bylo evidováno 125 nehod, tak v těch posledních dvou letech už to bylo přes 200. To znamená, ten vývoj není úplně pozitivní. V tom letošním roce jsme na čísle 145 za 7 měsíců.
3: To je podle něj podobné číslo jako v posledních dvou letech. Přilbu by dítě mělo mít správně nasazenou, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
7: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
3: Nošení přilby na kole a koloběžce je v Česku povinné pro všechny děti a mladé lidi do 18 let. Dětem do 15 let ani jejich rodičům ale žádný postih za nenošení helmy nehrozí. Od 15 let pak mladí lidé podle policie můžou dostat pokutu ve výši až 750 korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte středočeské odpoledne. Skoro 100 000 platných oprávnění k řízení dronů eviduje k tomuto týdnu Úřad pro civilní letectví. Zájem o drony stoupá, s tím ale i počet událostí, kdy drony létaly, kde neměly. Problém hlásil v nedávné době třeba i pilot skandinávských aerolinek nad Prahou před přistáním na ruzinském letišti. Víc o létání z drony teď řekneme s redaktorem Richardem Vepsem. Dobrý den.
1: Hezký den. Podle Úřadu pro civilní letectví hlášené události rok od roku stoupají. Jen do letošního srpna jich od nového roku zaznamenal 402. Loni za celý rok to bylo 572 a předloni 338, říká mluvčí úřadu Jitka Ungerová.
2: Ten nárůst není náhodný. Máme téměř 100 000 registrovaných provozovatelů a zároveň jsou dnes bezpečnostní složky v monitoringu vzdušného prostoru mnohem efektivnější než v minulosti.
1: Přesto je většina takových událostí podle Ungerové z nedbalosti a neúmyslná.
0: Připomeňme tedy povinnosti, které člověk při pořízení dronu má. Za jejich porušení totiž hrozí pokuty.
1: Na paměti by člověk při koupi dronu měl mít 3 věci, říká mluvčí úřadu pro civilní letectví Ungerová.
2: K základním povinnostem patří 3 kroky. Je to registrace provozovatele, test pilota a mapa.
1: Ne všechny drony je ale nutné registrovat. Těch, které váží méně než 250 gramů, se povinnost netýká. I přesto jejich piloti musí samozřejmě dodržovat pravidla bezpečného provozu.
0: Jak si tedy můžu zkontrolovat, že je všechno v pořádku a na místě můžu létat? Právě ve zmíněné mapě?
1: Ano, na webovém portálu DroneMap. Tam lze dohledat, jestli vůbec a v jaké výšce může daný dron létat. Nejčastěji řeší úřad narušení třeba v okolí letišť, řekl to ředitel odboru bezpilotních systémů a registrů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček.
3: Jedná se o provoz v Praze, protože v Praze máme několik zakázaných prostor. Jeden z těch nejstřeženějších je zakázaný prostor v okolí Pražského hradu.
1: Kromě toho drony třeba nemají narušovat soukromí dalších lidí. Je taky zakázáno létat nad shromážděními a davy. Dodám, že při opakovaném nebo závažném porušení leteckých předpisů může člověku úřad oprávnění odebrat. Za přestupky v civilním letectví hrozí pokuta až 3 miliony korun. A pokud šlo o opravdu závažnou událost, může ji řešit policie v trestním řízení jako obecné ohrožení.
0: O letání z drony jsme mluvili s redaktorem Richardem Vepsem. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Vlka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Společnost vám dělá nedělní středočeské odpoledne.
1: Region Express.
0: Příměstské vlaky City Elephant v Praze a středních Čechách dostanou kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a středočeského kraje. Dvoupodlažní elefanty tvoří páteř pražského příměstského železničního cestování. Kamery v nich mají zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus.
2: Stojí před námi jedna ze souprav City Elephant, do kterých České dráhy teď instalují bezpečnostní kamery. A je tady se mnou mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
3: V každé té soupravy City Elephant, která má 3 vagóny, se instaluje celkem 42 kamer. Část těch kamer je instalováno vně soupravy, takže sledují tu soupravu třeba na nástupišti nebo v případě odstavení.
2: Takže když se podíváme tady zvenku, tak vidíme u každého vstupu, u každých dveří je jedna kamera. Teď když vejdeme dovnitř.
3: Tady vevnitř vlaku jsou kamery v nástupních prostorech, ale také v oddílech pro cestující, a to jak v horní, tak v dolní části elefantů v těch dvoupatrových vlacích.
2: Čili jsou pokryté úplně všechny části vlaku, výjima samozřejmě toalet. Ta instalace do jednotlivých vlaků nejde úplně rychle.
3: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy. City Elephanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
4: V 55 soupravách City Elephant by měly kamery být nainstalované do podzimu příštího roku. Objednal si to středočeský kraj společně s Prahou a zaplatí za to 88 milionů korun. Pokračuje středočeský krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
5: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené.
4: Kraj s hlavním městem už v minulosti zavedly například hlídky, které vlaky stráží při jejich odstavení, nebo nechali na soupravy a do jejich interiérů aplikovat antigrafity polepy. City Elephanty jsou dnes staré od 15 do 25 let. V novějších vlacích pro příměstskou dopravu už mají České dráhy kamerové systémy z výroby. V dálkových vlacích se kamery většinou nevyužívají. Podobně to má i konkurenční RegioJet.
6: Všechny jednotky určené pro regionální a příměstskou dopravu, které provozujeme v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji, jsou standardně vybaveny kamerovými systémy. U dálkových vlaků je situace odlišná, protože jsou sestaveny z jednotlivých vozů různého typu a stáří. Na palubě každého dálkového spoje je však přibližně 7 členů posádky, kteří na dění ve vlaku dohlížejí.
4: Popisuje mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát. Dopravce má taky dálkové vlaky povinně místenkové, což podle Kubáta pomáhá s identifikací případného vandala. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Víte, že rozhledna Děd u Berouna je první rozhlednou vybudovanou klubem českých turistů? Novogotická rozhledna má 56 schodů a stojí na vrchu Děd ve výšce 492 metry nad mořem. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na Semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
6: Čáslavská nemocnice připravuje rozsáhlou digitalizaci. Výstavba obchvatu Nučic na Berounsku by mohla začít zhruba do 3 let. Fotbalisté Slávie dnes v nejvyšší domácí soutěži nastoupí na hřišti Liberce. A dnešní počasí odpoledne další výrazné ubývání oblačnosti, oteplování až ke 30 stupňům. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré nedělní odpoledne. Vedení nemocnice v Čáslavi připravuje rozsáhlou digitalizaci dokumentů a systému. Zároveň se připojí ke sdílení zdravotnických informací mezi dalšími krajskými nemocnicemi. Zavedení systému a postupné napojování oddělení bude stát kolem 27 milionů korun. Vše by mělo být hotové do konce příštího roku, potvrdil to provozně technický náměstek Petr Prchal.
7: Ta elektronizace zdravotnictví tak dotkne se víceméně všech zdravotníků, kde chceme na lůžkové části zdigitalizovat veškeré papírové dokumenty, evidovat léky na pacienta a různé pomůcky.
6: Výstavba obchvatu Nučic na Berounsku by mohla začít v roce 2029. Středočeský kraj si teď nechá vypracovat projekt. Téměř 6-kilometrová silnice má vést jihozápadně až jižně od této obce. Odhadované náklady jsou téměř 1 miliarda korun. Obchvat by měl být hotový v roce 2030, říká středočeský radní pro oblast silniční dopravy Josef Pátek z ODS.
8: Obchvat kompletně mine obytnou zástavbu, takže provoz už nebude proudit přímo středem obce jako doposud. Další výhodou nové silnice je, že přímo propojí dálnici D5 u Rudné s plánovanou komunikací 2/116 z Jinočan do Hlásné Třebaně, kterou také připravujeme.
6: V pražských Hrígrových sadech bude nové sportoviště téměř za 11 milionů korun. V areálu u budovy Sokolovny vznikne hřiště na fotbal a basketbal. Bude tam také workoutová zóna a zázemí s lavičkami. Upřesní mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.
9: Součástí areálu bude malé hřiště vhodné pro fotbal nebo basketbal, herní prvky pro děti i menší fitness zóna, kterou ocení zejména rodiče. Návrh klade důraz na přírodní charakter. Vizuální podoba vychází z lesních motivů a do městského prostředí tak přináší více zeleně a hravosti. Sport.
6: Češka Tereza Hrochová skončila 9. v maratonu na letošním atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu. Do cíle doběhla v čase 2 hodiny 28 minut a 14 sekund. Nejrychlejší z žen byla Finka Vajniová a mezi muži vyhrál Němec Petros, oba v rekordech šampionátu. První fotbalová liga dnes nabízí 2 zápasy 4. kola.

0: Před několika málo minutami nastoupil Baník doma proti brněnskému Artisu. Večer ve 20 hodin začne utkání na severu Čech mezi Libercem a Pražskou Slávií. Dva duely čtvrtého kola Bohemians Jablonec a brněnská zbrojovka Hradec Králové byly odložené na září.
1: Počasí.
0: Po zbytek odpoledne i v podvečer čekáme v celém středočeském kraji další výrazné ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Dál se bude oteplovat, maxima dnes v podvečer mezi 27 a 31 stupni, k tomu slabý vítr od severu. Zítra už čekáme citelné zhruba 8-stupňové ochlazení, k tomu častý déšť. Vše upřesní meteorolog už za chvíli.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Problémy jsou teď na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy. Za sjezdem na Divišov zpomalíte na kilometru 37. Do omezení na 25. kilometru pojedete mezi 25 a 30 minutami. Tolik informace z dopravy. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Středočeské odpoledne pokračuje. S vámi je a bude Petra Procházková.
2: Hezké odpoledne.
1: Středočeské odpoledne.
2: A ve středočeském odpoledni budeme mít ve vysílání meteorologa České televize. Rubrika Co v učebnicích nebylo se zaměří na ryby a přespání mezi uměleckými díly v areálu jezuitské koleje a volný vstup na výstavy. To návštěvníkům nabízí Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Více si povíme už za chvíli a z českých písniček to budou Pavel Bobek, Petr Hapka nebo Marie Rotrová a jako první Helena Vondráčková s Jiřím Kornem a Topman Chopin. Tak krásnou neděli.
1: Středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už mám ve vysílání meteorologku České televize Taťanu Míkovou. Krásné odpoledne.
2: Krásné, v této chvíli takové oblačné odpoledne, někde se dělají mraky a někde naopak se rozpadají. Ono se nám po té první vlně, kdy trošku zapršelo, začalo zase rozpadat oblačnost a vykukovat slunce, tak záleží na tom, jak to kdo má. Na východě možná ještě doznívá ta zvětšená oblačnost, ale můžeme jim slíbit, že za chvilku se tam taky protrhá.
0: V Karlíně vidím jen modré nebe a sluníčko. Jak jsme na tom s teplotama?
2: No, musím říct, že ty teploty nejsou nijak nízké. My je máme zhruba mezi 19 a 27 stupni Celsia. A musím říct, že to rozpětí je i na to, co se děje, normálně docela velké, protože tam, kde svítí to slunce, tak teplota na severu, severozápadě zase rychle stoupá. Naproti tomu třeba na Příbramsku, tam máme opravdu jenom třeba 20,6 stupně Celsia.
0: No a přitom je to kousek. No jak to bude vypadat dál?
2: Všechno jsou to střední Čechy, je to pravda. No a pokud jde o předpověď, tak my počítáme s tím, že v noci bude nejdřív té oblačnosti částečně ubývat, potom se ale vytvoří nová. To znamená, že se nám to bude střídat, ještě to rozhodně nebyl všechen déšť, který máme připravený na noc a zítřejší den. Takže kránu, nebo respektive v druhé polovině noci už bude spíš převládat zataženo až oblačno a od západu se bude zase přidávat déšť, přehánky a místy i bouřky. Ráno by mělo těch srážek částečně ubývat, ale bude to jenom na některých místech, to se teď nedá asi určit úplně přesně, ale budou místa, kde ráno se slunce ukáže. Nebude to ale nadlouho, protože zítřek bude dost podmračený. Ale abych ještě neutekla od té noci. Nejnižší teploty čekáme mezi 18 a 15 stupně Celsia, to souvisí s tím, že těch oblaků bude dost, tak se moc vzduch neprochladí. V dalších dnech ale už budou chladnější rána.
0: A má tam svatý Petr připravené nějaké kroupy pro nás?
2: No, tak vypadá to, že během zítřejšího dne bude převládat hodně mraků, zataženo až oblačno. Ráno čekáme místy, během dne zase na většině území déšť, přehánky, místy i ty bouřky. A právě v těch bouřkách můžou ojedinělé padat i kroupy, třeba kolem 2 cm. Můžou být porivy větru 70 km za hodinu a taky může hodně napršet, ale toho se my asi moc nebojíme, protože těch 30 mm po tom suchu, které máme za sebou, určitě všichni uneseme. Spíš jde o to, aby kroupy něco nezničily a nebo ty porivy větru. Zítřejší maxima už nebudou tak vysoká jako dnes, budou mezi 20 a 23, v Polabí může být až 24 nebo 25 stupňů. A já upozorním na to, že vítr bude sice většinou slabý až mírný, západní, do takových 22 km za hodinu, ale v těch bouřkách může zesilovat. Už jsme řekli, nárazy větru kolem 65 nebo do 70 km v hodině.
0: To byla meteorologka České televize Taťana Míková. Já vám děkuji, krásnou neděli a budu se těšit zase na slyšenou příště.
2: Já taky, příjemný den.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky míč.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte středočeské odpoledne. Galerie středočeského kraje v Kutné Hoře otevřela vlastní penzion. Nabízí návštěvníkům ubytování přímo v areálu jezuitské koleje. Chce tak zajistit možnost přespání svým návštěvníkům. Pokoj na jednu noc stojí od 2,5 do 4,5 tisíce korun.
1: Do nového penzionu se vstupuje z nádvoří. V přízemí je recepce a společenská místnost s kuchyňkou. V patře potom samotné pokoje, říká technická náměstkyně galerie Simona Čudová.
2: Náš penzion disponuje 5 pokoji, 3 dvoulůžkové pokoje, 1 4lůžkové studio a 5lůžkový apartmán.
1: Pokoje jsou laděné do neutrálních barev a oživují je kopie obrazu z galerie. Umění je tu schované i v detailech.
2: Názvy pokojů jsou vlastně pojmenovány po slavných umělcích, kteří se vztahují k jezuitské koleji a k jezuitům obecně.
1: Lidé se tak můžou ubytovat v pokojích Dietzenhofer, Špork nebo třeba Orsi.
2: Návštěvníci se mohou ubytování zarezervovat na webových stránkách pensiongask.cz, případně přes jiné rezervační platformy.
1: Dodává Simona Čudová. Myšlenka na zřízení penzionu vznikla podle ředitelky galerie Jany Šorfové ve chvíli, kdy budovu v areálu opustila bývalá vysoká škola.
3: Ta poptávka od svateb, od kongresové turistiky, ale i vůbec od setkávání středočeského kraje a i od návštěvníků galerie byla tak velká, že by se tady uživil penzion, takže ho tady máme.
1: Přeměnit budovu z 18. století na penzion trvalo déle než 2 roky.
3: Kolegyně s tím měla extrémní práci. Samozřejmě to stavební úsilí, předělání z bývalé vysoké školy na prostor adekvátní pro penzion, pro ubytování.
1: Nápad na nové využití domu se zamlouval i středočeskému radnímu pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václavu Švendovi z TOP 09.
4: Obnova této budovy je příkladem smysluplného využití historického objektu, který zůstává součástí veřejného prostoru a zároveň získává novou funkci.
1: Za opravy vnitřních prostor budovy podle něj zaplatil kraj přes 12 milionů korun.
4: Jde o investici do kulturní infrastruktury i do rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře.
1: Návštěvníci, kteří se v penzionu ubytují, dostanou také volné vstupenky do galerie středočeského kraje. Z Kutné Hory Alena Junová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Chcete vědět, co se děje ve středních Čechách? Navštivte náš web na střednichechy.rozhlas.cz. Zprávy z kraje, novinky i podrobný program vysílání. Milujeme střední Čechy i na internetu. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte středočeské odpoledne. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, zamíříme pod vodu. Martin Písařík vám představí několik ryb s neobvyklými jmény.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriozní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá pěti páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Da, co se má stát, to se stane, co se stane. Středočeské odpoledne u konce, po 16. hodině se můžete těšit na další hvězdné návraty. Zítra oslaví herečka a naše kolegyně z Humoriády Uršula Kluková své 85. narozeniny a to je důvod si to připomenout také v oblíbených hvězdných návratech. Proto pro vás Patrik Rozehnal přichystal hodinu plnou veselých historek, scének, vtipů a písniček, které za svůj život natočila tato žena s charakteristickým smíchem a ikonickým účesem. A Petra Procházková se bude těšit v písničkách na přání po 17. hodině. Užívejte neděli.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš potvrdil, že kraje v Česku nedostanou od státu peníze na opravy silnic. Silničáři zítra ráno začnou bourat most přes řeku Sázavu v kamenném přívozu. A počasí zítra převážně velká oblačnost, přehánky maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a o ta nehasil. Dobré nedělní odpoledne. Kraje v České republice v příštím roce nedostanou od státu finance na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každým rokem od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle premiéra Babiše ale mají na rekonstrukce dostatek peněz z rozpočtového určení daní.
2: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit. Nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
0: Hejtmani s rozhodnutím vlády nesouhlasí a kritizují ho zejména ti z opozičních stran. Motoristé v regionu od zítřejšího rána neprojedou kamenným přívozem u Prahy. Silničáři totiž začnou bourat most přes Sázavu, který už je ve velmi špatném stavu, a stavět nové přemostění. Uzavřené budou také přilehlé křižovatky. Práce ovlivní také provoz autobusů. Upřesní Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
3: Bude zajištěn náhradní autobus, který bude vozit lidi mezi kamenným přívozem a Jílovým u Prahy pod číslem X332. Nicméně i nadále bude nutné přestupovat.
0: Linka 752 z Týnce nad Sázavou do Jílového u Prahy bude dočasně končit u železniční zastávky v kamenném přívozu. Omezení potrvají téměř jeden rok. Náměstí ve Zbraslavicích na Kutnohorsku bude zdobit nová kašna. Její instalace završí první část rekonstrukce centra obce. Hotová by měla být do konce září. Vodní prvek nahradí původní kašnu, která už byla ve špatném technickém stavu. Odhadované náklady jsou zhruba 1 milion korun, říká starosta Ondřej Havlovic z ODS.
4: Bude to kašna, která bude udělaná jako znak obce. To znamená orlí křídlo s orlým drápem, asi 3-metrovej. Bude tam zlínat po něm voda, zas poteče zpátky do nádrže a takhle koloběhem vlastně by to mělo fungovat.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme v regionu Středočeského kraje přibývání oblačnosti, na zataženo až oblačno, od západu na většině území kraje s deštěm, přeháňkami, místy i bouřkami. Ráno bude srážek lokálně a přechodně ubývat. Ranní minima ještě docela vysoká, mezi 18 a 15 stupni. Zítra přes den bude zataženo až oblačno, ráno jen místy, během dne opět na většině území kraje déšť, přeháňky, místy i bouřky, a zejména na Benešovsku a Kutnohorsku mohou být velmi silné. Večer bude srážek i oblačnosti část ubývat. Maxima zítra mezi 20 a 23 stupni, v Polabí kolem 24. Vítr zpočátku jen slabý, během dne mírný od západu až severozápadu a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na dálnici D11 směrem do Prahy jsou kolony nejdříve u Poděbrad kvůli omezení a za sjezdem na Lysou nad Labem z 18. kilometru postojíte v koloně. Na kilometru 8,5 odklízí následky dopravní nehody. Zdržení je až 30 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800

0: 553.
1: Začínají Hvězdné návraty, dobré odpoledne a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
2: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda, dokonce i v noci, jak sama říká, a nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršelo a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě. Takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to, ale to ještě, no ano, a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do té hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: To jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě. Venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj. Tak jsem přijela, ta kamarádka pa, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej do ten koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Borůvkovej koláč a dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucovala. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. No a pak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
5: Ano, prosím, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmaria, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory, mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to, porota?
7: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem
6: budeme muset rozloučit.
4: Moment, moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: To jsou rány bičem, tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pestík.
4: No tak naschledanou, naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku, ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín!
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo a zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla, vzdělání, vzhled, že? I sporo žiro. Mluvím pravdu, Ronáče?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední, tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přeci jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo?
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano.
4: Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že studuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano? Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má dráha.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má dráha.
2: To je pravda. Neurastenik to on ne, to on není. To v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný. Já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenik je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normálních okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemně. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity, ale tvrdošivý to on není, to ne, to znáte, to starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: No, jistě, to jsou všem takové všeobecné úvahy, že pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že? Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
4: Da pum! Pum papi! Tak, minut.
3: Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano, ano.
2: To buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. A to bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak. Já tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák a potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten ji pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
7: Ne.
6: Jo, plakal. A říkám, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
7: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
6: No ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
8: Jo, ta tě vyrazila.
6: No, a ta ho vyrazila. No tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
7: Pán Bůh nebyl doma, jako jo.
6: Ne, protože potom, co následovalo, že jo, tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet, těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom... potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleku, teď já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny, no ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo.
7: Paž Jirku,
6: ne, že vypadne, že jsi tam zůstaneš.
8: Tak jo? Na furt,
6: no, že, na furt že si zvyknu a budu mít Jirku, že jo.
8: Já myslím,
6: no,
8: že se
6: no, jsem se těšila trošku. A, no a ty, jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takový bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný, do nového bytu.
8: A slečnu tam nechal?
6: Ne, ne. Tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Luďkem jsem bydlela taky.
8: To bylo lepší, o to znání. Nad...
7: No. Je někdo, s kým si nebydlel.
6: Tak je... Těch je.
8: Už tady manželky sedějí obě opatrně.
9: No jo, tak ne, tam to, taky, to moje žena o tom taky ví, no, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
6: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zase odstěhovala. Mm-hmm. Je to
9: aha,
6: pravda?
9: To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
1: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásně nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu splodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally. Ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyšej a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trej. Ale teď, teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes své vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
3: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
2: No jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
3: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
2: No jo, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
3: No nevšiml.
2: To přece není možný, jste kolem mě běhal a kroužil.
3: Ale prosím.
2: Nabídky.
3: No a... Myslíte tenkrát? No, to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka od váhy.
2: To nebude mluvit. Bobříka od váhy, nevykládejte. No. Vy jste si mě namlouval.
3: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
2: To kolečko? Vypadalo to jinak.
3: Dejte, držte se, textu. Jo.
2: Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
3: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
2: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolja Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolja mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstinky jsme si sice nevyměnili, ale Kolja mi daroval odznáček Lenina a já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolja neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšet k řezníkovi, prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr. Tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, cvakni a jedem.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález. Jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo, no, dále, teď vidím další, jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo, teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový ovlá, kolik to jsou, 2000, no co pak jsem blázen, já mu dám auto, oh, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000 a takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo, ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a ne Prumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout?
4: Já jsem dědil.
5: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
5: No, já nedědila, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, že?
5: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
5: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
5: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
5: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
5: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já to byla první. Když jsem si na tu lavičku seděla, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: No víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
5: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
5: A nešlo by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
5: Víte, že se s vámi docela hezky povídá?
3: Ano, s vámi taky.
5: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
5: Aha. Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
5: I osvětlením. Aha. Vlnobytí.
3: Ano, ano.
5: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
5: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
5: Ale až po pořádné svatby.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
5: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
5: Ale podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
6: A podívejte, tamhle jde farář,
7: ale
6: otče.
7: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky.
3: Jistě.
5: Nějak se mi nechce dolů.
3: Ale já počkám. Takže šupi to.
7: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polibkem. A jste svojí. Blažková dědil, známá dvojka.
5: Tak on už opravdu dědil, strejček už naták bačkory.
7: Dědil, dědil. Tebe jsem oddával už pětkrát. A tebe, Blažková, jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
5: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
7: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
3: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
7: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
3: No Marto?
5: No Karle?
3: To je podvod!
7: Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
8: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zarvu. Jo, a jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou. A víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela, vypláznutá. A teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčko. Já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och, a pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude, och, och, pan doktor, mám přestat, Chvíli se nic nedělo a zase, och, och, pan doktor, já přestanu, najednou výkřik, pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

0: života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Do České republiky zamíří silné bouřky. Výstraha meteorologů platí také pro část Středočeského kraje. Fotbalisté Pražské Slávie se večer ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže představí na hřišti Liberce. A počasí v regionu zítra čekáme převážně velkou oblačnost, přehánky i bouřky, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré nedělní odpoledne. Český hydrometeorologický ústav dnes vydal výstrahu před silnými bouřkami. Varování platí pro zítřek a týká se také jihovýchodních částí Středočeského kraje, tedy Benešovska a Kutnohorska. A to zítra od 12 do 15 hodin, říká meteorolog František Šopko.
3: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
2: Meteorologové také varují před vysokými teplotami. Ty ještě dnes mohou na východě České republiky stoupat nad 35 stupňů. V celé České republice navíc až do odvolání platí výstraha před vysokým rizikem vzniku a šíření požárů. V centru Prahy je v červenci a v srpnu zhruba o třetinu více pohozeného odpadu než v ostatních měsících, upozorňuje na to městská společnost Pražské služby. Lidé odhazují například obaly, kelímky, lahve nebo také jednorázové nádobí z rychlého občerstvení, říká mluvčí organizace Alexandr Komarnický.
4: Na letní i zimní údržbě komunikací se podílí řada dalších společností. Jejich činnost řídí technická správa komunikací hlavního města Prahy. Do ulic denně vyrážejí metařky a metaři pražských služeb, aby nahromaděné odpadky uklidili. V závislosti na lokalitě zvládne jediný pracovník ujít za směnu až 10 kilometrů.
2: Dělníci dokončili opravy v zahradách mateřské školy u Pejska a Kočičky v Nymburce. Vyměnili tam betonovou dlažbu, vytvořili nové mlatové cesty, dále upravili 4 pískoviště a také zpevnili okolí. U jižní části budovy také postavili nové dopravní hřiště. Město za veškeré práce zaplatilo téměř 4,5 milionu korun.
5: Dopravní hřiště má rozlohu zhruba 400 metrů čtverečních. Jsou na něm nakreslené ulice, přechody pro chodce, křižovatky a u nich stojí malé dopravní značky. Děti tu budou hravou formou získávat první zkušenosti s pravidly silničního provozu. Z Nymburka Alena Junová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté ostravského Baníku vyhráli dnes odpoledne na domácím stadionu nad brněnským Artisem těsně 1-0. Večer ve 20 hodin začne další duel čtvrtého kola mezi Slovanem Liberec a Pražskou Slavií. Česká atletka Kristýna Sasínek-Meky na letošním atletickém mistrovství Evropy poběží finále na trati 1500 metrů. Závod začne krátce večer po 22. hodině.
1: Počasí.
2: V noci čekáme přibývání oblačnosti na zataženo až oblačno od západu na většině území kraje s deštěm, přeháňkami, místy i bouřkami. Ráno bude srážek lokálně a pouze přechodně ubývat. Ranní minima většinou mezi 18 a 15 stupni. Zítra přes den zataženo až oblačno, ráno jen místy, během dne opět na většině území kraje déšť, přeháňky, místy i bouřky a mohou být i silné, hlavně na Benešovsku a Kutnohorsku. Večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra mezi 20 a 23 stupni, v Polabí až kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D11 směrem do Prahy za sjezdem na Bříství z kilometru 17 stojí více než půlhodinová kolona po hromadné nehodě u Jiren na kilometru 8,5. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Nají písničky na přání. Provázet vás i mi bude Petra Procházková.
6: No, tak jsem ti skočila do řeči. No, hezký podvečer.
1: Písničky na přání.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, na kterém právě začínají písničky na přání a pokud si chcete nějakou nechat zahrát, můžete využít webový formulář na našich stránkách střednichechy.rozhlas.cz a nebo můžete poslat

0: SMS-ku ve tvaru STC, mezera, text vašeho přání a odeslat je na číslo 90 011 04. Pojďme si dělat radost, pojďme si hrát a první písnička všem.
1: Písničky na přání.

písničku Moje jižní Čechy posíláme našemu tatínkovi a dědečkovi k jeho 80. narozeninám. Přejeme ti hlavně zdraví, pohodu, dobrou náladu a ať ti slepice pořád nesou jako o život. Všechno nejlepší přejí babi Gáby s vnoučaty a dcery Kája, Lenka a Káťa s rodinou.

slepička kropenatá, ať doputuje do Malče za Maruškou, ať potěší i Květošku s Romanem a neposednou Libinku s Fandou, Libušku s Vendy a Stáňu s Alčou. Díky, Světla.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Dobrý den, písničku pro radost a dobrou náladu dnes posíláme Drahušce, Jindře, Květě se syny, Marušce a Zděndovi do Nymburka, Pečínkovým, Procházkovým, Jatrným, Novotným a také vám, Petruško, do studia. Děkujeme za zahrání, Libuše a Vendy.

Paní Petruško, zahrajte pro radost Novotným, Jarušce, Libušce, Svendy, Drahušce, Květě s Romanem, Marcelce, Liběnce, Veronice, Věrám, Stáně, Alče, Podneckým i vám, Janiny.

Paní Petruško, v pondělí má svátek naše moderátorka Petruška Procházková, v úterý paní Helenka od Českého Brodu. Ještě posílám písničku Drahušce ze Sadské, babičce Jarušce, Libušce Svendy, Procházkovi, Marušce Křížové a Zdeňkovi a Veronice do Rakovníka. Všem za zahrání, k narozeninám děkuje Anička z Úpice. Já též.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Písničky na přání.
1: Petruško, prosím, Čupr kluka od Veselé trojky k narozeninám Bohoušovi a Peníkovi. Hlavně zdraví, k tomu hodně štěstí a spokojenosti pře Anička z Kutné Hory.

Hezký podvečer všem, prosím o písničku, kterou posílám Aničkám z Kutné Hory a Úpice, Maruškám z Hradčan, z Malče a z Nymburka, Libušce z Vendy, Drahuťce také manželům Pečinkovým, Procházkovým a Novotným. Mějte se tak, jak nejlépe to jde a nepřehlížejte malé radosti. Přátelský pozdrav posílá Jindra.

Hezký zbytek neděle a klidný příští týden vám do studia a prosím milá Petro Evu Farnou všechno nebo nic Helence Bukovské k svátku a zdravím také milátku všechno nej Veronika.

Dobrý den, písničku posíláme jako poděkování za hlídání psí smečky Zdeně a Jiřímu Novotným ze Svoru. Zuzka, Fanda, František, Aneška a Izabelka, Zuzanka a Filipek, děkujeme.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Hezký podvečer, Petruško, dnes písnička, ať zpříjemní krásné chvíle plné pohody u dechovky. Vám, Petruško, Jarušce, Skladna, Světlance, Jindřišce, Stáně s Alenkou, Květušce s Romanem a Maruškám. Všem přejeme krásný nový týden plný pohody, to přeji od srdíčka dvě Jarmily.

Ken pro Honzu Macou na Petrově, Marcele, paní Květě z Vysoké, paní Marušce z Nymburka, paní Hance Malince a vám všem v rádiu. Krásný den, děkuje Monika a písnička bude taky od Sylvy z Prahy, Jáchym k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům do rádia a všem posluchačům.

Mezi pany panuje věčná neschoda, jeden se z vrchu, tož druhý musí ze spoda, aby

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky na přání.
2: Milá Petruško, prosíme zahrát písničku Přátelé nám zůstanou pro všechny, co měli svátek a mají všem, co mají narozeniny a vše nejpřejí Hela a Milátka Bukovská. A ještě tady mám zprávu, prosím pro radost Jarmila na Slovensko, Drahušce Baranové Stáně a Alče Věře z Čachovic, Anice z Kutného Riardovi z Kolína, Jarce Plavcové, Haně z Prahy, Honzíkovi, Roman s maminkou. Všechna přání tímto splněna. Loučí se Petra Procházková, těší se na slyšenou zase příště v dobrém ránu. Střední Čechy, užívejte neděli.

umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni.

0: Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný podvečer. V příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí nově budou kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a Středočeského kraje. Ty za to zaplatí téměř 90 milionů korun. Dvoupodlažní elefanty tvoří páteř pražské příměstské železniční dopravy.
1: Kamery budou zvenku i uvnitř vlaků, pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
2: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy. City Elephanty jsou velmi vytížené, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
1: Proto bude instalace do 55 souprav trvat až do podzimu příštího roku. Objednatel dopravy tím chce zvýšit bezpečnost ve vlacích, říká středočeský krajský radní Petr Borecký z hnutí STAN.
3: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené.
1: Elefanty jsou staré od 15 do 25 let. V novějších příměstských vlacích už mají České dráhy, ale i třeba RegioJet kamerové systémy z výroby. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Vedení nemocnice v Čáslavě připravuje rozsáhlou digitalizaci dokumentů a systému. Zároveň se připojí ke sdílení zdravotnických informací mezi dalšími krajskými nemocnicemi. Zavedení systému a postupné napojování oddělení bude stát kolem 27 milionů korun a vše má být hotové zhruba do konce příštího roku, říká provozně technický náměstek nemocnice Petr Prchal.
4: Ta elektronizace zdravotnictví tak dotkne se víceméně všech zdravotníků, kde chceme na lůžkové části zdigitalizovat veškeré papírové dokumenty, evidovat léky na pacienta a různé pomůcky.
0: Hlavní město vyčlenilo více než 4 miliony korun na zimní rekreaci dětí zaměstnanců městské policie. Magistrát teď hledá firmu, která v letech 2028 a 2029 zájezdy uspořádá. Schválila to rada hlavního města, říká mluvčí Prahy Vít Hofman.
5: Zimní rekreace pro děti zaměstnanců městské policie hlavního města Prahy jsou jedním z benefitů. Jejich smyslem je zajištění aktivit pro děti, rozvoj sportovních dovedností a vytváření nových dětských kolektivů v týdnech jarních prázdnin vyhlašovaných pro hlavní město. Sport.
0: Barbora Semanová a Jan Čejka budou poslední den mistrovství Evropy v plavání bojovat o medaile. Semanová postoupila v Paříži do dnešního večerního finále na 400 metrů kraul. Čejka se představí zhruba o půl hodiny dříve na trati 200 metrů polohově. Počasí. V noci čekáme v celém regionu Středočeského kraje postupné přibývání oblačnosti na zataženo až oblačno od západu na většině území regionu déšť, přeháňky, místy bouřky. Ráno bude srážek lokálně a přechodně ubývat. Ranní minima ještě docela vysoká, mezi 18 a 15 stupni. Zítra přes den velká oblačnost, zataženo až oblačno, ráno jen místy. Během dne opět na většině území kraje déšť, přeháňky, místy bouřky a hlavně na Benešovsku a Kutnohorsku mohou být zítra silné. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Maxima zítra mezi 20 a 23 stupni, v Polabí kolem 24.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 Brno-Praha je stále silný nedělní provoz. Pomaleji pojedete od sjezdu na Divišov z kilometru 41 až na 8 kilometr. Tam stojí v levém pruhu dodávka. Celkově počítejte asi s 20 minutami navíc. Tolik doprava, šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná repríza pořadu Hudební kavárna Pavla Vítka. Příjemný podvečer a příjemný poslech.
6: Hudební kavárna Pavla Vítka.
7: Ano, je ten správný čas, kdy začíná obvyklá otevírací doba mé hudební kavárny. O kávu či neobčerstvení se jistě rádi u přijímačů postaráte sami. Já dodám spoustu dobré muziky a vynikající společnost. Mým dnešním milým hostem bude už za pár minut herec, režisér a také muzikant Jakub Remberg. Krásnou neděli vám všem.
6: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: jak jsem před písničkou řekl, můj dnešní host Jakub Werenberg, herec a režisér, už sedí proti mě a já jenom doplním, než tě pustím ke slovu, jsi taky filmový a divadelní herec konkrétně, také dabér, také režisér, také moderátor a hudebník. A k tomu všemu se, milý Jakube, dneska dostaneme, takže ahoj.
1: Já vás taky zdravím.
0: Teď mi řekni, ty jsi rodák ze Vsetína, jak ses dostal do Prahy?
1: Já jsem se dostal samozřejmě s rodinou, když se naši rozvedli a v mých třech letech se přestěhovala máma do Prahy, takže já jsem byl takhle odvezen. Nebylo to jako jiní mý kolegové, kteří jsou ze Vsetína, jako třeba Roman Vojtek, který tam byl ještě do puberty a pak teprve se dostal na školu, tak já už od 3 let už jsem byl v Praze, takže já jsem vlastně dlouholetý Pražák, byť samozřejmě ten Valach se tam asi ve mně nějakým způsobem projeví.
0: V čem?
1: V tom, že jsem si nikdy nemyslel, a to není teď jako stárnu a jsem sentimentální, ale nikdy jsem si nemyslel, že když budu projíždět autem přes tu republiku a teď jako z toho Zlína vyjedeš na ten kopec a najednou pod tebou se objeví to Valašsko, takže si ti to normálně tak nějak jako v tom těle si tak jako nadechneš nějak jinak. Takže vnitřně je to na mě vidět. Nepiju moc slivovici. Slivovici piju opravdu jenom, když je nejhůř, takže aha, to tak jako není úplně.
0: Tak to je zvláštní.
1: Je to zvláštní, ale zase na druhou stranu můžu říct, že mi docela často nejhůř, takže tím pádem se z toho můžu jakoby vylhat. A mám moc rád tu přírodu, která tam je. A jezdím tam sice málo, ale tak nějak k tomu prostě tíhnu.
0: Já tam měl nějaký čas rodiče, kteří tam správcovali na přehradě Bystřička zrovna na jedný takový dřevěnce, takže já to tam znám.
1: Bystřička, když se prochází kolem Bystřičky, ano, neustále, a teď už je to smutný, protože každá hospoda je zavřená, respektive
0: ano,
1: každá
0: ta
1: bouda. My jsme tam nedávno točili s Pepíkem Poláškem můj seriál, ale snad se teď to trošku zpamatuje. Bystřička je taky krásná.
0: No a jak ses potom teda, když ses přesadil do Prahy, nebo byl si převezen do Prahy, jak si potom jednou se dostal na Pražskou konzervatoř, na dramatické oddělení, kde jenom pro posluchače doplním, byli s tebou v ročníku třeba Aleš Háma, Tereza Pergnerová, Kateřina Kajra-Harchovcová nebo Adéla Gondíková.
1: No.
0: Že jste byli taková docela jako dobrá sestava.
1: Já si myslím, že jsem byl jedna z nejsilnějších sestav určitě v té době. Stalo se to jednoduše, úplně se musím vrátit zase do první třídy, protože já jsem byl dost vlasaté dítě, což se jako v 80. letech moc jako nevidělo. A když přišli do první třídy vybírat filmaři nějaký děti do historického filmu, ano, já jsem měl bezkonkurenčně nejdelší vlasy. Takže mě vzali, odvezli mě na Pražský hrad, kde jsem točil s Tomášem Holým, s Rudolfem Hrušínským seriál, který napsal Ota Hoffmann. A o tom seriálu se strašně málo vědělo hrozně dlouho. Teď trošičku se o tom malinko začíná mluvit. Ten seriál se v češtině překládá jako Připoutejte se, letíme nad Atlantidou. A bylo to něco, když si představíš trošku jako návštěvníky. Mm-hmm. To znamená, že se cestovalo do budoucnosti, do minulosti, tak to bylo něco podobného. A byl to vlastně západoněmecký seriál, kde hráli český herci a my jsme tam hráli v rudolfinské Praze, takže my jsme hráli takovou smečku ve Zlatý uličce.
0: Ty jsi taky stihnul dnes už 21letou dceru Kateřinu Amélii. Mm-hmm. Jaký jsi táta?
1: No, já doufám, že ten nejlepší, protože už mi to stálo tolik peněz a tolik jako energie jí neustále rozmazlovat, tak já věřím, že to je tak správně. A jestli nás poslouchá, ona by vlastně neměla, protože ona je teď na letišti a poslouchá letadla a stará se o letadla, ale jestli nás poslouchá, tak určitě bude ráda, že si na ní takhle vzpomeneme.
0: Tak k těm letadlům a k této vaší společné vášni se ještě dostaneme, ale teď navrhuju, pojďme si zahrát písničku.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Jakub Wernberg, herec a režisér, je mým dnešním hostem. Jakube, já jsem ještě se tě zapomněl zeptat na jednu takovou pro mě zvláštní věc. Já vím, že ty jsi taková svá osoba, ale už jsme tady zmínili, že máš 21letou dceru. Ale ty ses mi přiznal během písničky, že vlastně stále jsi svobodný mládenec.
1: Je to tak.
0: Tak jak to
1: já doufám, že nebudou posluchačky psát jako SMSky s kódem, jako vezmi si mě nebo něco takového. No já jsem svobodný mládenec, ale samozřejmě ta dcera je výsledek naší společné rodinné spolupráce s mojí přítelkyní Kateřinou.
0: Ano, se kterou jsem kdysi vlastně začínal na jednom z prvních komerčních rozhlasů, kde jsem měl svůj pořad a moc mě to s ní bavilo, protože ona byla taková vždycky uklidňující.
1: To rád slyším.
0: Doufám, že to vydrželo. Jo, kýveš. Tak,
1: určitě.
0: Tak je to tak. Ale mimochodem, na tom komerčním rozhlase jsem taky poprvé potkal za mikrofonem tebe a Aleše Hámu, kdy jste měli svůj pořad.
1: Ano.
0: A tenkrát si mě pozval ředitel Fleischmann, toho rádia ředitel, že co si o vás dvou myslím.
1: Aha.
0: A že to vy jste tak jako byli takový nováčkové. Jo?
1: Určitě. A my jsme to chtěli dělat jako jinak. Jsme byli hodně drzí a to rádio bylo velmi takový usedlý a my jsme asi tam měli za úkol trošku vníst nějakou vodu.
0: A protože já jsem tam dělal ten usedlej pořad, ten kontaktní s posluchači, a protože vy jste to dělali jinak, tak jsem tenkrát tomu Michelovi řekl, určitě ty kluci mají velkou budoucnost, protože oni to dělají jinak a je to sranda, která v éteru chybí. A vy jste pak byli s tím pořadem docela, bych řekl, řadu let úspěšní.
1: Určitě. A byla to zase velká zkušenost a my jsme to vysílání dělali tak, že když se vysílalo ve dvou v tom komerčním rádiu, tak vlastně já jsem se staral o to odbavování zároveň, to znamená, já jsem byl ten režisér, diskjokej, všechno,
0: ano.
1: A Aleš byl ten, který jako vyprávěl a já jsem zároveň vyprávěl a jsem se jako odbavoval. A já jsem se po dlouhý době potkal na Nově s Leošem Marešem, když jsme dělali ESO, což byl vlastně poměrně
0: velmi populární pořad,
1: který skončil s náma, se mnou a s Leošem. A Leoš mi říkal, my jsme spolu udělali strašně moc těch pořadů a on říkal, to je škoda, že se potkáváme až takhle, protože v tobě je poznat ten tvůj režisérský cit, že vlastně to víš, jak to má být. A od toho Leoše, který je samozřejmě mladší než já, ale strašně jsme toho profesně jako prožili, mě to přišlo docela jako milý a hezký, protože já vždycky říkám o těch lidech, oni to jako nemusí říkat, oni mě nemusí chválit, ale když to řeknou, tak to tam jako zůstane, je to fajn. Takže to jsem chtěl říct, že to byla taková i škola pro mě do budoucna, že nejenom, že jsme si s Alešem užili legraci, ale já už jsem si tam tenkrát ošahával takové ty věci, co se týká rytmu, tempa, pointy, a to všechno se vytváří tam. A nehledět, že jsme tam nejenom pouštili písničky, ale my jsme tam vyráběli i určitý věci zvukový. Já jsem se tam naučil střihat, když jsem tady viděl na chodbě Revox páskovej.
0: Jo.
1: Dneska se všechno dělá myší.
0: Stará mašina.
1: My jsme to dělali na staré mašině všechno, ano. Že jo. Takže to jsou věci, které nikdo nevezme a ten fortel nebo ta stará jakoby práce je dobrá, protože když to člověk stříhá na tom pásku analogově, tak je to určitě něco jiného, než když to stříhá v počítači myší, protože je to dobrý si to představit, jak to vlastně funguje.
0: A řekni mi, co tě vlastně jako herce vystudovanýho, vlastně máš konzervatoř, co tě na tom rádiu nebo rozhlase lákalo?
1: Já myslím, že to je malinko jinak. My jsme dokonce začínali, já jsem začínal na Českém rozhlase. Já mám doteďka ještě průkazku Československý nebo Český rozhlas.
0: Prosím.
1: Ano.
0: To si schováme.
1: Vinohradská 12. A já jsem tam dělal dokonce s Honzou Lacinou, což je vlastně bývalý poslanec, ale taky kulturní pracovník. Tak my jsme tam dělali pořad, který se jmenoval, myslím, Labyrint. A to bylo, člověče, v sobotu od 8 večer. Takže my jsme dělali takovouhle jako reví a pak jsem tam na dvojice ještě dělal takový nějaký pásmo, ale říkám to proto, že my jsme po škole, nebo už na škole na konzervatoři, dostali nabídku moderovat pořad v televizi s Alešem. Já s Adélou, já s Alešem a tak dále. Mně se strašně líbilo moderovat v televizi. Pak to nějakým způsobem skončilo asi po roce nebo po dvou a už ta další nabídka nepřišla. Ale přišla nabídka z rádia. A ono to je vlastně podobný, ta moderace, akorát se tam můžeš schovat za ten mikrofon. Takže mě bavilo to moderování. Původně v televizi, potom v tom rádiu. A Michel mi vlastně říkal vždycky to, co musel říkat všem, jak to rádio je jiný, jak vlastně povzbuzuje tu představivost toho člověka.
0: To je pravda, ano.
1: A je to vlastně jiná disciplína. Je to prostě něco, co mě zase bavilo jinak a víc. A jak říkám, strašně jsem si vyzkoušel z profese, která mě do budoucna třeba čekala. A zároveň my jsme měli i rozhovor, jako máš ty. To znamená, my jsme potkali strašně moc zajímavých lidí. A já když dneska slyším v rádiu Savage Garden, tu slavnou kapelu z 90.
0: Ano, ano.
1: Tak já říkám, A vy víte, že Savage Garden, když byli u nás ve studiu, tak hráli na naše klávesy? My jsme jim půjčili klávesy, protože tak byli Savage Garden, dneska už je nikdo nezná. Ale možná třeba bychom se mohli poslechnout, třeba tady někde budou v archivu. Takže my jsme se potkali se strašnou spoustu lidí. Takže bylo to krásný období a moc rád na to vzpomínám.
2: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Posloucháte reprízu pořadu.

0: herec a režisér Jakub Verenberg je mým dnešním hostem. Jakube, potom vlastně jste s Alešem Hámou, kromě té spolupráce v rozhlase a že jste začali být taková jako známá dvojka, možná právě i proto, že jste to fakt dělali úplně jinak a bylo to vtipný a bylo to zábavný. Potom vlastně jste se setkali, ty jsi to tady před písničkou už nakousnul, jako muzikanti. Ty si asi předpokládám teda hrál na nějaký nástroj.
1: Já jsem samouk. Úplně předtím jsem začal hrát na zobcovou flétnu, což je strašidelný, protože je to takový jako nedůstojný nástroj, si myslím.
0: To tě asi moc neuspokojovalo.
1: Když se u toho jakoby vidíš v zrcadle, tak je to strašidelný. A na škole jsme měli povinný klavír na konzervatoři, takže tam jsem si začal jako brnkat, ale rezignoval jsem na noty a na etídy a spíš jsem si hrál svoje populární písničky svým vlastním jako prstokladem, jako to dělali všichni na té škole mimochodem. Kromě Ondry Brouska, který my jsme všichni do toho piana mlátili a pak přišel Ondra Brousek a hrál jak Bůh a my jsme ho nenáviděli, protože nikdo z herců nehrál tak, jak Ondra Brousek. Možná pan Abraham ještě hrál takhle geniálně. A pak jsem se na jednom zájezdu divadelním do Ankary, oni říkali, pojedeme strašně dlouho do Ankary autobusem. Je to strašná dálka, co budeme dělat. A já prostě nevím, co nás to napadlo. Já jsem v Žižkovském divadle našel kontrabas, já jsem si ho vzal sebou. A já jsem si během té cesty do Ankary a za války, za ještě jugoslávské války, takže jsem se musel trošku objíždět. Takže to trvalo trošku dlouho.
0: No a sebou si měl teda ten
1: ano,
0: nástroj.
1: A tam jsem se naučil na ten můj obří nástroj, velký, jak říká Aleš Háma, to je tvůj velký nástroj, takže kontrabas. Pak už byl kousíček z toho, abych se přeškolil na baskytaru, takže ano. Já jsem jako nejvíc toho asi v kapele třeba zahrál na baskytaru.
0: To si právě pamatuju, to jsem si vybavil, že když jsem s váma jednou zpíval, tuším to bylo Lucerna Bar nebo kde to bylo, tak jsem právě byl překvapený, jak na ní válíš. No. Pro posluchače, my jsme to vlastně neřekli, se skupením Hamleti.
1: Ano. Byla to herecká skupina, která hrála asi 20 let, nejdřív po Mejdanech v divadle ABC, kde jsme jako vznikli. Tam Aleš Háma vůbec nebyl, prapůvodně to vzniklo taková jako mejdanová sestava, kde s náma hrál Filip Blažek a Ernesto Čekan. Představ si tyhle ty dva kluci, tyhle ty dva herci.
0: To jsem nevěděl.
1: A pak teprve přišel Aleš a tak nějakým způsobem jsme se dali do té čtveřice. Hráli jsme hrozně dlouho a hrozně často a vždycky mě to bavilo, že nám přišli lidi třeba na koncert nebo někam a říkali, my jsme si mysleli, že jdeme na čtyři voříšky, na nějaký prostě herce, který prostě někde C-dur, G-dur, Mercedes a vám to jako hraje. A my jsme teda měli docela štěstí, že jsme si vzali vždycky ještě dobrý muzikanty k sobě, takže to bylo ještě lepší.
0: Já si teď jsem si vzpomněl, jak se mi vybavila úplně vzpomínka, jak si o tom mluvil, že my jsme se potkali na jednom plese v Opavě a já jsem zpíval po vás a byl jsem opravdu překvapený, jak vám to dobře hraje a zní. Vy jste se vlastně vypracovali z takové té, jak si řekl správně, tancovačkové kapely.
1: No spíš mejdanový.
0: Nebo mejdanové, ano, to je lepší název, z mejdanové kapely a najednou vlastně jste měli svý vlastní koncerty.
1: Jo, měli a opravdu nás to nejenom bavilo, ale i nás to živilo. My jsme opravdu jezdili 4x, 5x do měsíce, když nám to volný čas dovolil a bylo toho opravdu moc a cestování po republice, to by to nemusím říkat třeba s divadlem, jak je to náročný, tak pro nás to bylo ještě náročnější, protože tam si moc knihu nepřečteš v tom autě, tam je to spíš o tom, že doháníš nějaký deficit, co se týká
0: spánkový.
1: Třeba... Spánkový. Nebo máš, spíš žízeň, jako, takže to bylo jako náročné túry.
0: To, když já většinou řídím, takže...
1: Aha, tak my jsme měli
0: já jsem z obliga.
1: My jsme měli řidiče vždycky, takže to bylo náročný po všech stránkách, ale moc na to vzpomínám, bylo to fakt úžasný. My jsme měli ten výroční koncert v Lucerna Baru, kde jsme si zvali vždycky nějaké hosty a já jsem říkal všem, že to je zajímavý, on tam s náma vlastně z těch lidí, který ty si vybavíš, podle mě s náma nehrála Lucie Bílá a Hanka Zagorová. Jinak úplně všichni.
0: Jo.
1: Včetně Karla Gotta.
2: Hudební kavárna.

0: Jakub Werenberg, herec a režisér, sedí naproti mě jako můj dnešní host v hudební kavárně. Jakube, ale mě to nedá. Já se tě přece jenom musím zeptat. Ty jsi měl docela hezký příležitosti herecký. Ty jsi se už v roce 87, ano, objevil ve filmu Páni Edisoni, vlastně po boku Jiřího Stracha. Potom si hrál třeba Báječ ve filmu Báječná léta pod psa a hlavně si účinkoval taky ve velice populárním seriálu televizním Zdivočelá země. Bavilo tě to na kameru herectví?
1: No, to je zvláštní, protože vlastně zmiňuješ tři různé etapy. Ta první etapa byla, když mi bylo 12.
0: Já vím.
1: A já jsem to vždycky jakoby vysvětloval, je ti 12 let, všichni se kolem tebe točej a jezdíš taxíkem, jezdíš Volhou. Co to s tebou udělá?
0: Na plac, ano.
1: Na plac. Asi to, co to udělalo s prvníma superstárama, když měli autogramiádu na Zličíně před obrovským davem lidí a najednou dostali pocit, že jsou slavní. Tak já jenom doufám, že jsem to trošku zvládnul, ne že lépe, ale trošku jinak.
0: Musel si to zvládnout, když pak se tvoje cesty ubírali, tak jak
1: ale
0: se
1: takže v těch 12 letech mi to bavilo určitě jinak. Vůbec jsem si neužil to, že v tom filmu s náma hrál třeba legendární Franta Kocourek, o kterým neustále mluví Mirek Donutil nebo Bolek Polívka,
0: ano,
1: protože
0: ano.
1: To opravdu byla figurka par excellence. A on by se mnou vůbec nebavil v 12 letech, on měl jiný starosti samozřejmě. Ale bylo to prostě úžasný. Jiná nálada samozřejmě byla Báječní léta, kde byla Libuška úplně skvostná, jako nejlepší, nejkrásnější herečka na světě. A Ondra Vetchý jako můj otec, tak to je prostě další takovejhle obrovská věc. A Zdivočelá země je třetí fenomén. Řekni mi, který seriál se točil 30 let, kde ty herci sami zestárli a měl víc dílů než Major Zeman. A byla to opravdu sága obří. A jak mi říkal dneska už můj kamarád, režisér Hynek Bočan, my jsme vlastně tu čtvrtou sérii napsali Pro tebe na tělo. Což jako je přece jako úžasný. Jo.
0: To jo, to
1: takže
0: je.
1: To jsou věci, které, když já půjdu opatrně, nesrazí mě tramvaj, tak to bude dobrý a když se to nepovede, tak aspoň si řeknu, hele, stálo to za to, jo. Protože to fakt si člověk jako musí užít.
0: Jakube, já jsem se tě na to ptal z jednoho důvodu, protože často to herce potká, ale ne všechny a někteří ten hlas v sobě poslechnou a někteří zůstanou u toho herectví. Víš, jak se to stalo, že si nestál před tou kamerou, nebo to, ale že si vlastně se chtěl stát za tou kamerou a režírovat druhé?
1: To je úplně jednoduchý.
0: No.
1: Dvě věci k tomu mám. Za prvý, já jsem poslední rok, když jsem točil Zdivočelou zemi, tak já jsem v té době točil Zdivočelou zemi, šel jsem za Hynkem Bočanem, že ještě budu točit Báječní léta, jestli to dáme dohromady,
0: ano.
1: Což vypadalo, že nedáme, ale nakonec jsme to dali dohromady a točil jsem velký americký film s Američanama z války. S Anjou Geislerovou, s Tomášem Hanákem, opravdu americkou produkci.
0: Ano.
1: Takhle jsem točil tyhle ty tři velké věci. A od té doby jsem nedotočil vůbec nic. Od té doby mi nikdo už nezavolal. Nepřišla žádná nabídka na herectví. A já jsem říkal, to je nějaký divný. A pak jsem si říkal, tak nemám pro to, co udělat. Nepůjdu nikam se ptát, žebrat nebo něco takového.
0: Jasně.
1: Tak jsem se začal živit něčím jiným. Jednoduchý.
0: A jaký to je? Víš,
1: strašný to je.
0: Já to neznám, ten pocit. Já si to teď již nedovedu představit, protože herci a vůbec umělci, to je pytel blech, jo? A teď ty je musíš usměrňovat ke svému záměru a už to znal i z té druhé strany, že jo?
1: To jo, ale já jsem četl kdysi, když jsem byl malej nebo menší, jsem četl článek ve Večerní Praze a tam Filip Renč psal o tom, jak se z dětského herce stal režisérem. A Filip Renč tam psal, že ho to vlastně přestalo nějak trošku bavit, ale že hlavně měl strašnou výhodu, že věděl, jak je to na té druhé straně. A že věděl, co prostě po těch lidech chtít a co mu bylo nepříjemný a tak dále. To je hrozná výhoda, si myslím.
0: A když režíruješ, tak aspoň já jsem tě zažil jako absolutního kliděse.
1: No ale ono to jinak nejde. Ono to jinak nejde, protože...
0: Takže já znám režiséry, kteří křičí.
1: A je to k ničemu?
0: Většinou to člověka zablokuje nebo naštve, nebo...
1: Já to teď tomu nerozumím. No. Já bych to nikdy ani nechtěl vyzkoušet, protože toho času je málo. A když bych toho člověka odboural ve smyslu, že bych ho jakoby zničil, tak co on půjde domů nebo se rozbrečí, k čemu mi to bude? To je přece zbytečný. Ale psychologicky, psychoterapeuticky je to strašný pro mě,
0: ano.
1: Protože já bych toho člověka zabil, ale nemůžu to říct nahlas, protože by mi ten člověk odešel s pláčem a já bych to nenatočil. Takže já si to všechno schovávám v sobě a to je velmi nešťastný, si myslím.
0: A je to s náma někdy těžký?
1: Je to strašný s vámi. Hele, herci, herečky, zpěvačky, prima baleríny, to je něco strašného. A opravdu, víš co, ale jako já tomu rozumím, vy jste děti normální, na vás se musí jako jemně.
0: To jo,
1: já vás
0: to
1: nemůžu prostě jako schodit. Jo? Můžu to udělat Alešovi, Hámovi.
0: Ano.
1: Když je režisér Aleše, tak to je hned a víme a já mu prostě vynadám, on se jako urazí,
0: ano.
1: A všichni kolem, co jsou na tom place, se jako zasmějou, protože řeknou, to je ale zábava.
0: Ano.
1: A vlastně to trošku jako se povolí. Ale nemůžu nikomu jako říct, narovnej se, zastrč pupek, nebo čuhá ti tady rtěnka, by se přepudrovat. Prostě nemůžeš ty lidi takhle, když seš někde a pracuješ třeba s tím interkomem, to znamená, když to slyší všichni, pracuješ na dálku, ty lidi nemůžeš ponížit. Ty seš
0: v přenosovým voze a oni to všechno slyší.
1: To nemůžeš ano, jako ano. Udělat, no.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Každý kluk

0: Jakub Werenberg, můj dnešní host, herec a režisér, stále sedí proti mně. Jakube, ty jsi tady už v souvislosti se svojí dcerou Kateřinou Amelií zmínil takové pro režiséra a herce zvláštní slovo letectví, zájem jako koníček. Jak jsi to myslel?
1: Já jsem se k letectví dostal tak, že za prvý moje maminka, když dělala v cestovní kanceláři, tak měla občas na konci sezony buď letenky zadarmo, nebo za korunu. Takže já jsem lítal do Bulharska a lítali jsme třeba prázdným letadlem. A prostě pro mě to letectví bylo, ne že jsme lítali do kapitalistické ciziny, ale už vůbec prostě ten dopravní svět toho letectví, prostě pro mě to bylo něco jako úžasného. A střih, pak jsem se po strašně dlouhé době nastěhoval do domu, který byl na evropské třídě, to znamená na bývalý Lenince, kde byly baráky pilotů ČSA.
0: No to je vlastně blízko letiště.
1: A já jsem se nastěhoval do baráku, ano, kde byli samí piloti, ale ty důchodci piloti, to znamená ti, nebo emeritní.
0: Jo tak.
1: To znamená 80+. A já jsem zjistil, co to je za distingovaný pány a co to je ten náš předseda SVJ, bývalý šéf pilot IL-62. On prostě v těch 80 letech chodil neustále jako pilot, prostě jako kapitán letadla. To je prostě, z těch lidí to jako nedostaneš. A mě to strašně fascinovalo. A my jsme se potom jako s kamarádi, ale povídali jsme si o letectví a všechno. A tak nějak jsem prostě k tomu přičichl a chodil jsem na simulátory a tak dále. Prostě dopravní letectví je pro mě něco, co je zastřeno takovým jako tajemstvím, pozlátkem, samozřejmě minulým, protože za minulýho režimu to byla jediná šance, jak se dostat do světa.
0: No jistě,
1: a bylo
0: jistě
1: to hlavně hodnotově úplně vysoko. Lidi, kteří odcházeli do důchodu, jim se zhroutil svět, protože věděli, že už prostě ten hodnotový žebříček se jakoby zhroutí. Takže pro mě to bylo hrozný téma, tohleto letectví. No a když potom dcera říkala, jak na jakou školu vybrat, tak jsme měli nějaký ekonomky, co by jí bavilo, nebavilo a tak dále.
0: Ano.
1: Dokonce tam byl i zpěv. Představ si, že moje dcera chodila k profesoru Klezlovi na zpěv.
0: Jako to jsem nevěděl.
1: No, já jsem si tady na to vzpomněl, že vlastně zpěváka by to mohlo zajímat. Takže i taková jaká muzická nějaká.
0: Čili vlastně ona tak jako v podstatě po tobě podědila několikero.
1: Podědila, no a tu leteckou školu si mi přikázal, ona je teď ráda, že ji absolvovala.
0: Prosím tě, a ty létáš často?
1: Já se snažím létat často a snažím se i létat v rámci toho General Aviation, to znamená těch menších letadel, nejenom na dovolenou, ale když prostě je čas a mám šanci se s někým třeba proletět, protože já nevlastním průkaz, tak se někomu vnutím do letadla, malého letadla, ať už ultralightu, nebo klasického.
0: A nemáš těch malých letadlech? Já tam teda nemám úplně bezpečný pocit.
1: Nemám, je to samozřejmě
0: lehonkých, co?
1: Jo, rozumím, ale je to o zvyku, je to o všem, a když si vezme, že ty letadla tady jsou tady prostě x let.
0: Jsi mi tady svěřil během písničky, že třeba v Ománu si byl 8krát, no tak tam si asi nejel už autobusem, že jo?
1: No, tam už se to nedá, ale má to výhodu, že dneska už jsou tak šikovní letadla, který teda, když už se s nějakým způsobem snad vyřešili ty dva nešťastný pády, tak už mají takovej dobrý dolet, že už tam dá doletět bez mezipřistání a je to fajnový a za 6 hodin seš tam ve 30-stupňovým horku a nejseš v lednový slotě.
0: A co jsi tam tak oblíbil? Já jsem v Ománu byl, mně se tam líbilo, ale že víš, 8krát už je docela vysoký číslo, to si pamatuju, že jsem nikdy na jednom místě tolikrát nebyl.
1: Prosím tě, je to, jak se říká, velmi cynicky poměrce na výkon, když nejsou žádný problémy, tak za 6 hodin, za 7 hodin seš jako v Karibiku. To znamená, seš tam opravdu
0: to je
1: v dobrým počasí, ano, kde nejsou výkyvy teplotní, je tam teplý moře, je to tam krásný, jsou tam super lidi, je tam krásná příroda a teď nechci znít hloupě, donedávna tam nebylo tolik Čechů. A teď se to samozřejmě už jako Češi začali objevovat a už seš tam trošičku jako na Rujáně nebo v Itálii, ale i to bylo určitě pro mě fajn, protože si tam jdeš odpočinout a já jako sluchový profesionál, prostě já mám rád, když je buď ticho, a nebo když slyším cizí jazyky.
0: Ano,
1: mě ta čeština prostě ruší od knížky, od něčeho. Mě to prostě, já jsem zvyklý potom poslouchat a říkám si, co s těma lidma dám, do jakého pořadu je dám, nebo něco takového. Nemůžu se soustředit.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme pohodovou českou muziku. Přinášíme nejnovější informace z vašeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás a občas se vypravíme až k vám domů. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: herec a režisér Jakub Remberg. Stále sedí proti mě, ještě chvilku sedět bude, protože ještě chvíli bude mým dnešním hostem. Jakube, mě by ještě zajímalo, ty jsi zmínil, že bydlíš vlastně kousíček od letiště, to znamená, že předpokládám v nějakém domku, u kterého je zahrada. Baví tě na ní pracovat, nebo pracuješ na ní vůbec, nebo to spíš necháváš na své přítelkyni?
1: Já mám zahradu jako relax, když se na ní můžu natáhnout a můžu se tam třeba číst, anebo můžu zavřít oči. A nebo když přijde z nějakého natáčení, kde opravdu mluvíš. Hodiny a hodiny, tak tam jenom mlčíš. Takže relax pro mě je tohle, ale pro mě je to ještě větší relax na chalupě, kterou jsme si koupili asi před 5 rokama, což ano. Je poměrně nedávno, tak to je úplně mimo Prahu, to je úplně jako na vesnici a tam je to ještě lepší. A tam teda ten relax je opravdu mezi těma kytkama, těma čmelákama a tím bzučením, to je ono. Já zase o tobě vím, že jsi velký zahradník, protože mi to,
0: no, já, ano,
1: mi
0: ale...
1: to vlastně Janis vyprávěl a chlubí se tím.
0: Ale já teda spíš to, co se dá sníst.
1: Tak jsem to myslel. Ano, že jsi jako takhle poživačnej, tak my tam asi nic takového k jídlu nemáme, ale protože já jsem pivař, což možná o mě víš, tak my tam v okolí všude máme chmel, protože to je Žatecko a tam zarazíš prostě vidle nebo něco do země a vyroste ti chmel z toho. Takže my bychom tam mohli sbírat chmel a potom bychom tam mohli z toho dělat to nejlepší, co máme.
0: Tak jo, tak třeba to bude tvůj další koníček jednou až...
1: Je, ale opravdu, já o tom přemýšlím několik let. O pivovarnictví, dokonce jsem i vařil doma pivo.
0: A povedlo se?
1: Ve sprcháči, bylo to vynikající. No, 25 flašek jsem vlil, fakt se to nepovedlo. Ale vím, že to bylo ve sprcháči, bylo to ve vaně, bylo to úžasný.
0: A je to těžký?
1: Když to děláš podle nějaký ty stavebnice toho kytu, ano. Tak to těžký není. Když to děláš správně, tak je to velmi těžký a jsou to velký chemický vzorce a je to velký umění a ty domovarníci, jak se jim říká, jsou velký frajeři, protože těch chutí, co se dá udělat v tom pivu, je mraky. Byť já jsem teda vyznavač jenom toho jednoho stylu a ty jedné značky, ale ta diversifikace je důležitá, že musíš taky ochutnávat i kolem.
0: Jakube, tak to jsem o tobě nevěděl, přiznám se, to je pro mě novinka, ale nevím taky možná další věc. A sice, když se vrátíme k tvé práci, ty jsi taková hodně energií nabitá, byť klidná, to je zvláštně, jak se to v tobě tak jako krásně doplňuje, osobnost, čili určitě máš nějaké plány, na něco se třeba těšíš, chystáš. Neřekl bych, že už budeš jenom vařit pivo, ale že budeš chtít i režírovat.
1: Já rád bych. S tím pivem se kloubí něco, co vím od nedávna, že vlastně víme, že budeme natáčet další řadu pro Českou televizi Putování právě po českých hospodách. To znamená už třetí řada Příběhů starých hospod, což byl docela ceněný počin, jak jsem si přečetl od diváků, kdy Pepa Polášek chodí po českých hospodách a představuje české hospody. Tak to mě bavilo vždycky, protože to mi přijde, že je fajn. A dobrý je, že kolikrát já třeba sám, když přijdu do hospody někam, tak třeba mi ty lidi občas řeknou kvído a občas mi ty lidi řeknou hele, ty hospody byly fakt super, to mě hrozně zajímalo. Takže z toho mám radost, že se to podaří, takže máme dalších 8 dílů před sebou, to je velká
0: výzva. To je hezký, to gratuluju.
1: A děkuju, a ty další výzvy tam jsou. Je tam něco zase s cestováním, je tam zase něco se zábavou, je tam něco s hudbou a to jsou věci, které mě baví. Byť je to samozřejmě náročný. Já jsem celou dobu dělal cestopisy. Ano. Teď vlastně doběhl poslední řada v karavanu po Slovensku, což je 8 nebo 6 dílů každý rok. Vlastně seš měsíc na cestách. Aha. Rok to připravuješ, měsíc to natáčíš, každý den spíš na jiném hotelu v jiný posteli. Ale ty výsledky potom jsou jako úžasný, protože pak tě to samozřejmě těší, ta přízeň těch diváků a ta sledovanost, která je, musím teď nestoudně říct, je opravdu vysoká.
0: Já myslím, že jsi pln plánů, což je dobře. Jakube, tak já bych ti přál, aby ses dočkal všeho toho, o čem tak zaníceně mluvíš. A budu se těšit, že se třeba uvidíme zase někde na televizním place. Budu se těšit, že na mě bude zase hodnej, klidnej režisér.
1: Rád bych.
0: A že tě nesklamu. A přeju ti, aby se ti dařilo a hlavně ti děkuju za to, že jsi dneska přišel.
1: Já moc děkuju za pozvání, bylo to jako vždycky příjemný.
0: Bylo to moc fajn. Milí posluchači, Jakub Remberg byl mým dnešním hostem, herec a režisér, a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Výstavba obchvatu Nučic na Berounsku by mohla začít zhruba do 3 let. Fotbalisté pražské Slávie dnes večer v domácí nejvyšší soutěži nastoupí na hřišti Liberce. A počasí v regionu zítra čekáme převážně velkou oblačnost, postupně přehánky i bouřky. Maxima výrazně nižší než dnes. Zítra

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když rýma nikdy nekončí, většina z nás bere rýmu jako banální záležitost. Týden s kapesníkem v ruce a je klid. Jsou ale mezi námi tisíce lidí, pro které je ucpaný nos a ztráta čichu nekonečným vězením. Dnes se podíváme na diagnózu, která se odborně jmenuje chronická rinosinusitida, ale pacienti ji znají jako neustálý tlak v obličeji, únavu a život bez vůní. Zjednodušeně řečeno se této chorobě říká nosní polypóza. Jde o chronické zánětlivé onemocnění sliznice dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Součástí diagnózy je i přítomnost polypů, tedy výrůstků, které se tvoří na zanícené sliznici. Pozvání přijal pan profesor Jan Plzák z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. A jeho pacient Michal, kterému pomohla biologická léčba, cesta k léčbě vedla přes další diagnózy, o tom už za chvíli v cestě k uzdravení, ale já už teď vím, že ta biologická léčba mu zásadně pozitivně změnila život. Na jeho příběh se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním tématem je chronický zánět dutin, nemoc, která vám dokáže vzít čich i radost ze života. Vítám tu jednoho z největších odborníků Česka na toto téma, pana profesora Jana Plzáka z Motolské nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A vašeho pacienta Michala, kterému jste nasazením moderní léčby, tedy té biologické, doslova vrátil chuť do života. K tomu se určitě dostaneme. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Michala? S čím za vámi přišel, pane profesore?
2: On má těch diagnóz víc, ale kdybychom se soustředili na to, které já tedy rozumím, to je ta otorinolaryngologická, tak je to chronická rhinosinusitida s nosními polypy.
1: Jak časté je toto onemocnění a koho se nejčastěji týká?
2: Nejčastěji jsou vlastně postiženi muži, máme víc pacientů mužů než žen, ale je to o malou část.
1: Dá se to něčím vysvětlit?
2: Není na to nějaké zvláštní vysvětlení. Věková kategorie většinou střední věk, to znamená 40 až 50 let. Tímto onemocněním v České republice trpí asi 1% obyvatelstva, to znamená, že se pohybujeme na čísle asi 100 000 pacientů.
1: Pojďme hned v úvodu vysvětlit, o jaké onemocnění jde a vlastně s jakými dalšími diagnózami souvisí.
2: Je to onemocnění tak, jak je nazvané chronické, to znamená v podstatě trvalé, dalo by se říct nevyléčitelné, ale léčitelné. To je jedna ta charakteristika. Postihuje sliznici dutiny nosní a vedlejších dutin nosní, to znamená tu horní část dýchací trubice. Já to tady zmiňuji proto, že často toto onemocnění je spojeno s onemocněním té opačné části dýchací trubice, to znamená oblasti plic, často je spojené s astmatem nebo chronickou bronchopulmonální nemocí. To znamená, jsme vlastně v jednom prostoru dýchací trubice a tam má dvě části a oni obě mohou být postižené tím chronickým zánětem. Je to vlastně zánětlivé onemocnění nejčastěji takzvaného druhého typu, to už zase podrozdělujeme podle toho, jaké ty zánětlivé buňky se na tom podílí. Takže to by bylo asi k tomu onemocnění a nevím, jestli rovnou bych navázal, co vlastně toho pacienta trápí, co mu to udělá.
1: Ano.
2: Jakmile máme nějaký zánět v lidském těle, tak ten je vždycky spojen s nějakým otokem. To znamená, oteče tam sliznice, někdy z té sliznice vyrůstají výrůstky, to znamená nosní polypy a toho pacienta to obtěžuje obstrukcí těch dýchacích cest, to znamená, má ucpaný nos od těch polypů. Ty polypy vyrůstají z oblasti čichových sklípků, to je vlastně horní etáž té dutiny nosní. Ta není zas tak důležitá pro to dýchání, ale moc důležitá pro čich. Tam jsou vlastně čichová pole, to znamená, jakmile ta oblast je ucpaná, tak ten pacient má problémy s čichem, to znamená necítí čich, to je další z těch jeho typických příznaků. Ten pacient často trpí různými bolestmi, bolestmi hlavy. Myslím, že každý z nás to zná, když má akutní rýmu, to si zažil každý, jak je to nepříjemné, i když se řekne banální onemocnění a je velmi nepříjemné. A teď si představte, že tohle je onemocnění vlastně trvalé, že takové problémy tam má ten člověk celý život, tak k tomu se zase odvíjí další jakoby skupina těch problémů a to je vlastně jako celkové zhoršení kvality života. Když máme tu akutní rýmu na týden, tak víme, že jsme otrávení, nic moc nás nebaví a tak dál. A to je vlastně o té kvalitě života.
1: To znamená, že špatně spíme. Předpokládám, že takový pacient asi i chrápe.
2: Určitě.
1: Jak je to s únavou?
2: Je to tak, je k tomu samozřejmě spojená i celková únava, která ať už může být fyzického charakteru, když nedostatečně dýcháte nosem, to tělo se řádně neokysličí, to přesně jak jste zmínila, může se pak projevit v noci chrápáním i vlastně jakoby pauzami apnoickými, to znamená, že nedostatečně dýchám, ale je to i ta jako mentální únava. My nikdy nemůžeme oddělit to svoje duševno od toho fyzična a jestliže nedýchám dobře nosem, tak mám z toho špatnou náladu a nebudu plně aktivní, budu vlastně unaven.
1: To všechno tedy může způsobovat toto chronické onemocnění, o kterém mluví. Víme, ale kdy vlastně už zajít na ORL? Po jaké době? Protože je hodně spojováno s tou klasickou rýmou. Souvisí to třeba i s nějakým specifickým výtokem z nosu?
2: Je to zase zánětlivá aktivita v tom nose, to znamená, ta sliznice je hyperaktivní, nadměrně vlastně namáhaná, takže je tam i sekrece nosní. Ještě bych chtěl zdůraznit to, že když se bavíme o tom zánětlivém onemocnění, tedy o nosní polypóze, tak to zánětlivé onemocnění je typicky oboustranné. Velmi alarmující je, pakliže by měl pacient příznaky jenom na jedné straně, protože pak to je velmi pravděpodobně ne problém zánětlivý a může tam zatím být třeba skrytý nádor. Někdy jsou i jako polypy jednostranné, to jsou takové atypické, ale jestliže mám jednostranný problém, tak bych si měl dát pozor a určitě zajít k tomu lékaři, moc bych neváhal v řádově v týdnech, když mám jednostranně ucpaný nos. U toho oboustranného problému někdy i ta akutní rýma nepřijde za týden, jo, ale v okamžiku, kdy se s tím trápím měsíc, tak si myslím, že je čas navštívit lékaře.

0: Cesta k uzdravení.
1: Nosní polypy, o tom, proč se této nemoci nemůžeme zbavit pouhým vysmrkáním, proč postihuje častěji muže v produktivním věku a jakou revoluci v léčbě přinesl rok 2020, díky tedy biologické léčbě, si povídáme s přednostou kliniky v Motole panem profesorem Janem Plzákem. Vy jste říkal, že toto onemocnění souvisí například i s astmatem. Znamená to, že u astmatika by se mělo zároveň řešit i toto onemocnění?
2: Ptáte se úplně správně, že jakmile my máme pacienta, který má nosní polypy, tak se ho vždycky ptáme, zda se neléčí na astma a jestli nemá příznaky, které by tomu astmatu odpovídaly. Jestliže ano, tak má být okamžitě vyšetřen. A stejně tak, jestliže pacient s astmatem je u pneumologa, on se ho stejně zeptá na to samé. To znamená, že my víme, že 80% pacientů s nosními polypy má zároveň astma a platí to i v podstatě obráceně.
1: My jsme tady taky hovořili o tom, že když se toto onemocnění neřeší, má to fatální následky, a sice ztrátu čichu. Dochází ke ztrátě čichu trvale?
2: To je velmi zajímavá otázka a já bych řekl před rokem 2020, kdy se k nám vlastně dostala biologická léčba, že standardní léčba je teda medikamentozní a v okamžiku, kdy není dostatečně efektivní, což je velmi frekventní, tak následovaly operace. A jestliže nestačila jedna operace, tak ten čich se většinou ztrácel. To znamená, opakované operace vlastně porušily, zajizvily tu oblast toho čichového epitelu a došlo k trvalému ztrátu toho čichu. A my se teď dostáváme vlastně k zázraku, já to nazývám jako zázrak, vzhledem k té efektivitě biologické léčby, která dokáže i u pacientů, kteří jsou opakovaně operováni, a my jsme měli pocit, že to jsou ti pacienti, kteří mají trvale ztracený čich, tak po té biologické léčbě ten čich se jim vrací. Takže teď už je to jinak, než jak jsme si mysleli před rokem 2020.
1: Teď bych přešla k vašemu pacientovi Michalovi. Ještě jednou dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Nosní polypóza. Jak dlouhá vedla cesta k panu profesorovi Plzákovi?
3: Záleží, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Pokud se budeme bavit pouze o těch polypech jako takových, tak já jsem měl první nějaký indikace, dejme tomu v roce 14, kdy už to začalo být jako neúnosný, kdy rýmy trvaly 2 měsíce a měl člověk stále ucpaný nos. Kontroloval se, jak bude spát, aby se dalo dýchat, protože na jedné straně to nešlo, na druhé straně to šlo. A když už to bylo jako za hranou, že už člověk opravdu neměl ani energii jako fungovat, kdy byl neustále unaven, tak jsem se začal zajímat o samotné řešení, což v té době byla jediná operace. Akorát ta klasická operace jakýmsi šejvrem, což pan doktor bude jistě vědět, tak mě teda velice odradila a říkal jsem si, že to je takový zásah, který nevím, jestli chci podstoupit. Tak jsem začal v té chvíli studovat, co se dá dělat jinak, a chytil jsem se jakési plazmové koablace způsobu odstranění polypů, která asi nějakým způsobem v té době fungovala. Byl jsem na operaci v Plzni. To byl rok 2014 a v roce 2021 jsem měl recidivu, kdy jsem se dostával zase do stejné pozice, jako jsem byl v roce 2014. Tam už mi bylo řečeno, že ta operace tou koablací je neefektivní, už se to tomu lékaři dělat nechtělo, z nějakého mě v té chvíli nepochopitelného důvodu. A vlastně skončil jsem na Karlově náměstí v nemocnici, kde už jsem byl vlastně objednán a měl jsem termín operace. A zase jsem řešil, co je za možnosti, jestli se postoupila věda někam dál, a primář mi říkal, že žádná jiná metoda není. A já jsem vlastně opravdu náhodou, shodou okolností se potkal s lékařkou, která vlastně nepraktikovala, ale v podstatě se zabývá stále uváděním léků na trh v České republice, jejich studiemi, a v podstatě mě vnukla, že je v dnešní době jakási jiná možnost, která by mohla být přímo pro mě, protože jsem úplně typický příklad. Už tím, že jsem byl jednou operován, už tím, že ty příznaky jsou jako multidisciplinární, že mám od malička atopický ekzém. Jediný, čeho jsem byl v té chvíli ušetřen, bylo to astma, které teda jako je třetím příznakem, ale to jsem teda zatím neobdržel, takže jsem se tomu nevěnoval. A ta mě víceméně nasměřovala přímo panu profesoru Plzákovi.
1: Pane profesore, pojďme se možná konkrétněji pobavit o léčbě nosní polypózy, o nějakém postupu, než pacient dostane tu biologickou léčbu.
2: Biologická léčba není tou první léčbou. To je důležité zdůraznit, že základní léčba je aplikace vlastně sprejů kortikoidních na nosní sliznici. To je sprej, který funguje vlastně proti otoku, proti zánětu a je určité procento pacientů, kteří jsou vlastně trvalé takto léčení a ta léčba je pro ně dostatečná. Jestliže toto nefunguje dostatečně, ještě bych měl zkusit, než bych se dopracoval k operaci vlastně puls, to znamená krátkou dávku, většinou přibližně týdenní nebo desetidenní celkových kortikoidů, to je teda silnější medikamentozní léčba, zase s možností větších nežádoucích účinků, proto se neaplikuje trvalé. Tomu se vlastně říká taková nekrvavá polypektomie. Ty celkové kortikoidy často vlastně jsou schopni ty polypy odstranit nebo je zmenšit a musí dále pokračovat ta udržovací léčba těmi lokálními kortikoidy. A jestliže ta není efektivní, tak stále jsme v této situaci, tak pak je indikována chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba má zaprvé teda ten efekt, že uvolní ten nos, to znamená odstranit ty problémy toho pacienta, co se týče obstrukce nosu nebo ucpání toho nosu, ale hlavně umožní těm lokálním kortikoidům se do toho nosu dostat až do těch čichových sklípků, kde vlastně ty polypy vyrůstají, kde to začíná. Jestliže nos plný polypů, které se dostaví až do vchodu nosního a vy na povrch toho polypu nastříkáte ten kortikoid, tak to nic moc nedělá. Vy potřebujete se dostat k tomu kořínku, to znamená, ta operace nemá ten efekt jako hlavní, aby ty polypy odstranila. My jsme si řekli, že to je trvalé onemocnění, to chronické onemocnění. Já vlastně neléčím tu příčinu tímhle tím způsobem, ale tou chirurgií umožním teda efekt těch lokálních kortikoidů. A tohle máme takový odhad, že přibližně 50%, možná většímu procentu pacientů dá ten dostatečný efekt. Ale pak jsou tady ti, kteří dřív byli indikováni vlastně k opakovaným operacím, protože jsme pro ně jinou možnost vlastně neměli.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, vy už jste měl v ohrožení čich?
2: Jsem takový trošku asi zázrak v tomhle, protože já i když jsem měl tu nejtěžší formu těch polypů, tak jsem stále cítil. Takže i po té operaci vlastně jsem neměl problém. A ani v té druhé fázi, kdy jsem byl, jako řekněme, plný polypů, tak ku podivu ten čich mám stále.
1: Vám byla nasazena biologická léčba, užíváte ji už poměrně dlouho. Jak vám změnila život?
2: Ono si člověk asi, pokud si nezažije to předtím, neuvědomí, jak mu ten život změnila. Ale v podstatě se dá říct, že mě vrátila do života. Když to řeknu úplně pragmaticky, tak já jsem, dejme tomu, za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let. Najednou jsem se cítil mnohem silnější a najednou jsem se cítil, že chci táhnout dál něco a vím, že jsem se v té době, kdy to nešlo, tak jsem se strašně přemáhal. Mám rodinu, mám práci, která mě baví, ale vlastně to nešlo. Uživil jsem se, všechno fungovalo skvěle, perfektní, ale byl jsem strašně jako servaný, protože to prostě nešlo utáhnout.
1: Byl jste unavený?
2: Ano.
1: Jsem ráda, že jste našel cestu k uzdravení v podobě biologické léčby tady u pana profesora Plzáka z fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, jak se hodnotí efekt léčby?
3: My vlastně máme jasně daná kritéria, ať už ta indikační a vlastně obdobná jsou potom i, jak se hodnotí efekty léčby, takže jak jsem zmiňoval, pacient, který je tedy vhodný pro biologickou léčbu, tak je to pacient, který má chronickou rinosinusitidu s polypy, je léčen těmi lokálními kortikoidy, k tomu se ta biologická léčba přidává, je po operaci a z těch dalších kritérií musí splnit aspoň 3 z těch 5, abych je tady vyjmenoval, jednak je to vlastně prokázání toho zánětu druhého typu, tak to je laboratorní vyšetření, je to to, že absolvoval už tu kůru celkových kortikoidů, je to to, že má poruchu čichu, která se měří a je to to, že má zhoršenou kvalitu života, zase pomocí dotazníku to měříme a je to to, že je astmatik. A z těch 5 kritérií, když splňuje 3, tak splňuje vlastně ty indikace pro biologickou léčbu a může jí mít nasazenou. A kontroluje se každý půl rok, kde se vlastně hodnotí tato kritéria vlastně zase, to znamená ta kvalita života, čich, jak dýchá tím nosem, jak je volný ten nos, endoskopem kontrolujeme ten nos. Musí vlastně splňovat, že ta léčba je stále efektivní, to znamená, že to je v pořádku, tak pak je vždycky předepsána na ten další půl rok.
1: Jak se vám dýchá, Michale?
2: Momentálně mám trošku rýmu, teda, jo? Ale jinak se mi dýchá báječně.
1: Já bych to chtěla slyšet.
2: To dýchání?
1: Mm-hmm. Nosem.
2: Jestli to pomůže, je to samozřejmě báječný.
1: Pane profesore, na co se ve svém oboru těšíte? Co byste chtěl vlastně ještě zažít?
3: Něco takového, jako když přišla biologická léčba do našeho oboru, protože to opravdu je něco, co je převratné. Já se v oboru pohybuju 25 let, ale i když se vrátím zpátky, tak přicházely různé jako nové technologie operační a tak dál, což je velmi příjemné. Je to něco, co nás nejvíc baví. My jsme chirurgové. A myslím, že o to víc to vlastně vyzní, že jestli se stal nějaký převratný až zázrak v tom oboru, tak je to biologická léčba, která nám vlastně tu chirurgii bere. Takže něco podobného, já věřím, že k nám zase přijde, tak na to se těším.
1: Michale, vy teď máte možnost panu profesorovi Janu Plzákovi poděkovat, protože tady několikrát zaznělo, že vám vrátil život, nebo že vás vrátil do života. Máte možnost v přímém přenosu.
2: Já bych si dovolil ještě doplnit jednu důležitou informaci a to je to, že ta léčba má minimální nežádoucí účinky, který vlastně jako jsou velice zásadní v tom, myslím, že jsme se bavili o 1%, což je strašně málo. A já samozřejmě panu Plzákovi už několikrát poděkoval a klidně mu poděkuju i teď. Moc děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Vám přeji čistý dech, abyste byl zdravý, aby biologická léčba stále takhle dobře takzvaně fungovala a působila jako působí. A vám, pane profesore, děkuji za to, co děláte, jak o tom velice hezky mluvíte, že i pro nás laiky je to srozumitelné a těším se zase někdy na viděnou u nás.
3: Také děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. You got it!

0: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Brně brzy začne Štetlfest. Filmová Odysea vyvolává zájem i v židovském světě. A jakou roli sehrála po 21. srpnu 1968 Gertruda Sekaninová-Čakrtová? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Na největší kulturní akci letošního roku se připravuje město Brno. Poslední srpnový týden se v něm už po páté bude konat mezinárodní multižánrový festival židovské kultury Štetlfest. Jeho tématem jsou návraty. Znovu také ožije velká synagoga a my už jsme ve spojení s vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barborou Dočkalovou. Dobrý večer. Letošní téma Štetlfestu jsou návraty. Proč? Co si pod tím můžeme představit?
1: My jsme to téma návraty zvolili proto, že se dají chápat mnoha různými způsoby. Jsou to v první řadě samozřejmě návraty lidí, potomků židovských rodin, kteří museli Brno nebo Československo opustit z nejrůznějších důvodů dějinných okolností, ať už to byl nacismus nebo později třeba komunistický režim. Ale jsou to taky návraty příběhů, které byly hodně dlouho zapomenuté. A v našem případě se to letos týká i míst, protože takovým velkým motivem letošního ročníku Štetlfestu je návrat zaniklé brněnské velké synagogy, kde připravujeme spoustu festivalových programů, od koncertů přes divadlo po různé videoprojekce, které tu synagogu aspoň symbolicky nějakým způsobem vrátí do dnešní podoby města Brna. No a potom jsou to samozřejmě taky návraty návštěvníků, protože z předchozích let máme zkušenost a máme velkou radost, že se k nám řada lidí vrací každý rok.
0: Vy už jste to trošku naťukla. Jedním návratem letošního roku bude to, že přivítáte potomky hned pěti významných židovských rodin spjatých s Brnem. O koho se jedná?
1: My jsme tuto dramaturgickou linii návraty do Brna měli v každém festivalovém ročníku, ale teď při tom pátém se nám opravdu povedlo, že se do Brna přijedou podívat potomci opravdu pěti významných zásadních rodin židovského původu. Přijedou potomci rodiny Plaček, rodiny Levber, Šťastný, Kohn a taky Furmanovi. Jsou to všechno rodiny, které výrazně ovlivnily podobu Brna, ať už jako podnikatelé, především v textilním průmyslu, nebo mecenáši, vědci nebo třeba i rabíni. Jejich potomci žijí v dnešní době roztroušení po všech možných kontinentech a po celém světě a někteří z nich se do Brna vrací úplně poprvé. A je pro nás hrozně důležité, že nepřijíždí jenom jako hosté festivalu, ale že se nám podařilo s nimi navázat blízkou spolupráci a že se třeba aktivně zapojí do programu, sdílejí s námi nejrůznější rodinné vzpomínky a taky, že se potkají s veřejností. A myslím si, že právě tyhle ty osobní setkání patří k takovým hodně silným emotivním momentům festivalu.
0: Vy v rámci Štetlfestu také vyhlásíte výsledky soutěže pro děti a mládež. Byl o ní zájem?
1: Ano, o tu soutěž byl veliký zájem a máme z toho obrovskou radost. Soutěž se jmenuje Stroj času místa paměti. Letos poprvé měli za úkol ti mladí tvůrci vytvořit film, vytvořit video. A šlo o to, že jsme se nějakým způsobem vztáhli k příběhu té brněnské velké synagogy zaniklé. Ale chtěli jsme upozornit na to, že vlastně podobná místa, která kdysi byla významná a byla místem setkávání, ať už třeba duchovního nebo nějakého společenského a podobně, tak jsou po celé České republice. Právě jsme vyzvali ty mladé tvůrce, aby o tom natočili krátký film. A přišlo nám do soutěže 46 krátkých filmů z více než 30 různých škol, základních, středních, základních uměleckých a podobně z celé České republiky, ale i třeba od jednotlivců. A ty výsledky jsou neuvěřitelné, každý ten film je jiný. Přihlásili se nám filmy třeba animované, dokumentární, experimentální, hrané. A je to opravdu fascinující, jak je každý z nich jiný a jakým způsobem k tomu ti mladí lidé přistoupili. A naším cílem bylo ukázat, že paměť není jenom něco, nebo historie není něco, co leží v učebnicích, ale že ji může každý z nás aktivně najít a vyprávět vlastním způsobem a interpretovat.
0: Říká vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barbora Dočkalová. Děkuji moc a hezký večer.
1: Vám taky děkuji.
0: Izrael věří Bohu, svému pomocníku a štítu. Na text 115. žalmu zpívá americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach.

0: Nejúspěšnějším filmem posledních týdnů je nepochybně Odyssea režiséra Christophera Nolana. Skutečnost, že takovou pozornost vyvolává starověký literární text, zaujala i mnoho židovských autorů, hovoří Jan Fingerland.
1: Homer se ve Středomoří četl už od starověku a s jeho vlivem i s myšlenkami, na kterých byl postaven, se museli vyrovnat i židovští myslitelé a vzdělanci. Včetně mnoha z těch, kdo před 2000 lety přijali řečtinu jako každodenní jazyk nebo jazyk, ve kterém psali literární díla, která se zase stala součástí židovského kánonu. Jeden proud židovského přemýšlení o Homérovi zdůrazňuje vzájemné ovlivňování starořecké a hebrejské kultury. Homer žil přibližně ve stejné době jako někteří bibličtí proroci. Obě kultury geograficky sousedily a myšlenky nebo představy mezi nimi putovaly. Odyssea i biblické texty jako třeba Genesis nebo Exodus zpracovávají podobná témata. Putování hlavního hrdiny, otázku domova, identity a samozřejmě i různá morální dilemata a roli božského působení v lidském světě. Jiný proud zdůrazňuje odlišnost řeckého myšlenkového světa nebo i jeho nebezpečnost pro židovské myšlení. V Talmudu lze najít debatu o tom, zda je správné číst řecké texty nebo se vůbec jen učit řecky. I novodobí židovští myslitelé jako Leo Strauss uvažovali o Jeruzalému a Aténách jako dvou klíčových způsobech uvažování v západní myšlení, které se někdy doplňují, jindy jsou v konfliktu. Literární historik Erich Auerbach použil srovnání Odysseji a biblické Abrahamovo obětování Izáka jako příklady dvou základních typů západní literatury. Homerovský svět kyklopů, sirén a svárlivých bohů se od toho biblického, který se bez fantastických bytostí většinou obešel, velmi lišil. Přece jen ale čtenáře Bible nemůže nenapadnout například srovnání lstivého Odyssea s postavem jako byl Jákob, také příležitostně lstivý člověk. Nebo také David, energický král a postava také morálně nejednoznačná. Proti Odysseovi se v židovské reflexi často staví Abraham. Ten se vydává na cestu do neznáma, zatímco řecký hrdina se vrací domů. Jiné je srovnání s Mojžíšem, který se také vrací domů, a to velmi dlouho. Mojžíš je pokorný člověk, který podřizuje svou vůli vyššímu příkazu a snaží se doprovodit na cestě do zaslíbené země co nejvíce lidí. Odysseus je dobrodruh, který rád riskuje a jedná hlavně sám za sebe. Z Troji vyrazí s 12 loděmi, do Ithaky dorazí sám. Jak ale někteří židovští recenzenti s překvapením konstatují, Nolanův filmový Odysseus se od toho homerovského liší. Je to pochybující a zranitelný hrdina, vlastně tak trochu biblický.
0: Požehnej nám, náš Otče, světlem své tváře. Také tento verš z ranní modlitby zpívá rabín Šlomo Karleb.

0: Chátralá vila na kraji Havlíčkova Brodu připomíná židovskou historii města. Bydlela v ní rodina Šťastných. Teď v areálu vyrábějí z železničních vagónů montované domky. Významnou členku rodiny Šťastných Gertrudu Sekaninovou Čakrtovou připomene ve svém příspěvku Kateřina Havránková.
1: Dojeli jsme na kraj Havlíčkova Brodu do průmyslového areálu. Kdysi dávno se tady usadila židovská rodina Šťastných a poví mi o tom historička z místního muzea, ředitelka Alena Jindrová.
2: Rodina Šťastných sem přišla z Humpolce na konci 19. století a v tomto místě zakoupila papírny, které přebudovala na továrnu na výrobu sukna.
1: Ta vila je vidět, že už neslouží svému účelu, rozhodně v ní asi nikdo nebydlí. Jak ta rodina byla významná?
2: Rodina byla významná nejen kvůli zapojení se do industrializace města, ale především poslední potomci té rodiny nebývalým způsobem zasáhli i do dějin naší země. Především bych zde zmínila jednu velmi výraznou osobnost, již byla Gertruda Sekaninová Čakrtová. Ostatně výročí jejího úmrtí si letos připomínáme, zemřela v roce 1986.
1: To jméno může někomu připadat povědomé, byla to známá právnička, chartistka.
2: Gertruda Sekaninová Čakrtová, teda tehdy Šťastná, se už ve 30. letech přiklonila ke komunismu. Vzala si tehdy významného komunistického právníka Ivana Sekaninu. Ivan Sekanina byl zatčen při březnové okupaci roku 1939, odvezen do koncentračního tábora v Sachsenhausenu, kde byl umučen k smrti. Gertruda a celá rodina Šťastných byla deportována do koncentračních táborů. Gertruda byla jediná, která z celé rodiny přežila.
1: Bydlela tady třeba po návratu z koncentračního tábora?
2: Gertruda sem zajížděla na prázdniny vlastně před válkou, nebo měla tady k tomu místu vřelý vztah, ale po válce bydlela v Praze a působila na ministerstvu zahraničních věcí. Události 50. a 60. let rozhodně měly však velký vliv na postoje Gertrudy Sekaninové Čakrtové a v 68. se zařadila mezi významné postavy reformního komunismu.
1: Ona tehdy byla i členkou parlamentu?
2: Ano, byla zvolena jako poslankyně, byla členkou právního výboru a z této pozice napadla po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy smlouvu o dočasném pobytu vojska na našem území.
1: Když tuto smlouvu schvaloval československý parlament, tak ona tedy byla jednou z těch, která s ní nesouhlasila?
2: Ano, byla jednou ze čtyř, která dokonce zvedla ruku proti této smlouvě.
1: Tak to asi s ní nedopadlo úplně dobře?
2: Byla odsunuta samozřejmě z politického života, ale jenom toho oficiálního. Pak se zapojila spolu s dalšími do disidentského hnutí a byla jednou ze zakládajících členek výboru pro obranu nespravedlivě stíhaných. Pohnuté osudy této ženy jsou určitě výrazným odkazem židovské komunity zde v Havlíčkově Brodě a proto se jí i na jména snažíme neustále připomínat.
0: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Holokaust. Co Němci věděli, tak se jmenuje výstava v berlínském dokumentačním centru Topografie teroru. Ukazuje, jak se v nacistickém Německu šířily přímé i nepřímé informace o vraždění evropských Židů a Romů mimo okruh jejich pachatelů. V zámecké konírně Muzea Vysočiny Třebíč je možno navštívit výstavu Magen David třebičské židovské rodiny v paměti potomků. Prostřednictvím fotografií, dokumentů a osobních předmětů připomíná osudy sedmi rodin, jejich někdejší význam pro město i tragické důsledky nacistické persekuce. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš řekl, že kraje nedostanou od státu peníze na opravy silnic. Na mnoha místech Moravy dnes opět padaly teplotní rekordy. A počasí v České republice zítra postupně od západu velká oblačnost, k tomu déšť i bouřky mohou být silné, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kraje v Česku příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to dnes potvrdil ve videu na sociálních sítích.
3: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit, nechali jste nám díru, 37 miliard na dálnice, takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
2: Pravidelnou podporu dostávaly regiony každým rokem od roku 2015, a to ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V České republice také dnes padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je téměř čtvrtina všech stanic, které fungují minimálně 30 let. Nejtepleji bylo dnes odpoledne ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37 stupňů a 6 desetin. Více než 35 stupňů Celsia bylo například v Kroměříži nebo také ve Šternberku na Olomoucku. Zítra by se už mělo v celé republice výrazně ochladit. Horská služba v Česku má letos v létě zatím více práce než loni. Nejčastěji záchranáři řešili úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horských záchranářů Marka Friše mírně přibylo výjezdu také v Krkonoších.
4: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakou cyklistů, ale nemáme tady vyloženě takové bikeparky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava. Takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybový a aparátu, to znamená nějaký kotníky a takový. Sport.
2: Barbora Semanová skončila dnes večer na evropském šampionátu v Paříži v plavání v závodě na 400 metrů kraul 6. Jan Čejka před chvílí obsadil ve finále závodu na 200 metrů polohově 7. místo.
1: Počasí.
2: V noci na zítřek čekáme od západu přibývání oblačnosti. Mělo by být oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky. Ranní minima mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den většinou oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy ještě polojasno. Na většině území déšť nebo přehánky místy bouřky. Odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině území i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Maxima zítra v severozápadní polovině Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha, pozor za sjezdem na chodce Rady, pomalu tam jeďte, na 27. kilometru se dojíždí do kolony. Provoz kromě omezení nově zpomalila také nehoda na kilometru 22. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděly Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Štenberka, kráceji Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nevzpomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildprantů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildprantové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildprantů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildprantové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildpranty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildprant panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildprantů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takovej velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka,

0: který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
1: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
0: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
1: Třešňová královna.
0: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
1: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
0: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. Takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
1: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
0: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
1: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
0: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
1: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
0: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
1: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
0: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
1: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
0: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, a tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
1: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
0: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v Žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máji jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeným šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To bylo takové, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie domů a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální, to bylo civilizované.
3: Paní Baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10-12, že jo, když jsme odsaď odešli, takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo? Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo? Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, Tady bylo muzeum, vlastně do tělo 75, kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbrandta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to nebyli jsme zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká, to víte, takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: A to byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vivě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a Najednou tenhle pán přišel a čuch si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říká si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem v obchodu a on běžel za mnou a říkal, slyšte, já mám 2 lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala vyset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná, jak se přesvědčil Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo, tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A jo, to jsou ty vedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takové jako pokladní ty bedny.
2: Truhly,
3: ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No, je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740, nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako? Co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov. A vzpomínky. A starosti.
2: Paní baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádí. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo.
2: Jo.
3: No všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahrabávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se to vždycky zahrabala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No a on opravdu do roka byl mrtvej. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na sváte, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se obývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Do Česka zítra zamíří silné bouřky. Výstraha platí hlavně pro jihovýchod republiky. V Děčíně dokončili výstavbu domova pro zdravotně nebo mentálně postižené dospělé. A počasí zítra postupně od západu velká oblačnost, déšť i bouřky, maxima kolem 23 stupňů, na jihovýchodě republiky až 27. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Český hydrometeorologický ústav dnes vydal výstrahu před silnými bouřkami. Varování platí pro zítřek a týká se velké části České republiky. Upřesní meteorolog František Šopko.
3: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
2: A v celé republice navíc až do odvolání nadále platí výstraha před vysokým rizikem vzniku a šíření požárů. V Děčíně už velmi brzy začne sloužit nový domov pro klienty s mentálním a zdravotním postižením v Boleticích. Novostavba ve tvaru písmene L má kapacitu téměř 20 klientů. Město za výstavbu zaplatilo 99 milionů korun. 80 milionů pak dostalo na stavbu z dotačního programu Národního plánu obnovy.
4: V objektu jsou 4 bytové jednotky. Přestěhují se do něj klienti z bývalé budovy Domino, kde byla tahle služba centrem sociálních služeb doposud provozovaná. Prostory ale byly nevyhovující. Teď je ještě podle náměstkyně primátora Anny Lehké z Volby pro Děčín potřeba vybavit domov nábytkem a dalším zařízením. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: V Ostravě Vítkovicích stihli stavbaři dokončit celkovou opravu mateřské školy v Erbenově ulici ještě před začátkem nového školního roku. Po mnoha desítkách let v původním stavu tak děti čeká budova podle současných standardů. Radnice do oprav investovala 16 milionů korun.
5: Stavbaři renovovali kotelnu, podlahy, omítky i koberce. Učitelky už taky nebudou muset nosit jídlo po schodech. Do historické stavby se podařilo umístit i výtah na potraviny. Z Ostravy Marta Pilař, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Sara Bejlek uspěla také ve druhém českém souboji na tenisovém turnaji v americkém Cincinnati. Nad Barborou Krejčíkovou zvítězila ve druhém kole turnaje 7-6 a 6-4 a navázala na výhru proti Karolíně Plíškové z úvodu turnaje. Počasí. V noci na pondělí čekáme od západu přibývání oblačnosti, bude proto oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den převážně oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku ještě polojasno, na většině území déšť nebo přehánky místy bouřky odpoledne, hlavně na jihovýchodě republiky i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a protrhávání oblačnosti. Maxima zítra v severozápadní polovině Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy je od sjezdu na Poděbrady z kilometru 38 dlouhá kolona, na 35. kilometru je omezení a zdržení je aktuálně přes 20 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
6: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste, protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli, a tak pečou a vaří. Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtiškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme tu už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: Ne, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem, a když udělám 3 kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přiložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kinuté. Kinuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kinuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kinuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačí všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše, a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po mé babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co to by se vybaví?
1: Mě lívance kinuté s malinovou marmeládou, která dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo, a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď vím, to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi s někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky je to 100%, občas se může něco nepovést, ale doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou, a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, již recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem. Tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého. Vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí, proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Yeah. Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme?
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk, vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo, poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý. A přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Padá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mm-hmm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený?
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? To tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a říčí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý, jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý, to je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by na tom něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a ten těsto je tak opravdu měkoučký. Krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutý meruňkový knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm leco se zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětový, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokáže udělat neskutečný zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta. Potom se upravuje, uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější. I když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, by měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlepší, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněnej, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle. Je dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám v šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Srncovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak? Nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýmá, ale...
2: No jo, no, to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Spálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš.
0: Jo.
2: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste snědla takovou práskací kuličku trochu.
2: Ano.
1: Ale vařicí.
2: Vařicí, ne, nedělejte
1: to nikdo. Už je
2: opravdu.
1: Ne.
2: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, v trubě, peču a dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
1: A já vím, že čirina vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček našpařený.
2: No jo, špíček, no.
1: No, ten jejich špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale nevím, jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek. Musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svýho farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský dobošův dort?
2: Je to, co neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert. Dort, prostě taky, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají doboš.
2: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová. Jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si ji občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Uh-huh. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně bez.
2: Může být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď mě to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšku, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovirok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou odteď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovirok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéf-kuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám, tak

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Zlínský kraj stále trápí velké sucho. Situaci by měly výrazně vylepšit přeháňky na začátku nového týdne. Silničáři zítra ráno začnou bourat most přes Sázavu v Kamenném přívozu. Fotbalisté Liberce ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže remizovali s pražskou Slávií. A počasí zítra postupně od západu velká oblačnost, déšť i bouřky, maxima kolem 23 stupňů, na jihovýchodě až 27. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Výraznější ochlazení a také dešťové přeháňky by měly na začátku nového týdne dorazit také na území Zlínského kraje. Vychází to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Jak to ovlivní aktuální situaci právě v tomto regionu, upřesnil Miroslav Trnka z projektu Intersucho.
2: Bohužel zatím ty předpovědní modely se úplně nezhodují na tom, jak výrazně to pomůže. Podle toho pravděpodobnějšího scénáře by se celkově situace měla ve Zlínském kraji zlepšit. Nicméně sucho by asi nemělo úplně pominout. Bohužel to nebude stačit na doplnění zásob podzemní vody, ale minimálně v té povrchové vrstvě by mělo dojít ke zmírnění aktuálního sucha.
0: Motoristé od zítřejšího rána neprojedou Kamenným přívozem u Prahy. Silničáři totiž začnou bourat most přes Sázavu, který je už ve velmi špatném stavu, a také stavět nové přemostění. Uzavřené budou i přilehlé křižovatky. Práce ovlivní i provoz autobusů, upřesní Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
3: Bude zajištěn náhradní autobus, který bude vozit lidi mezi Kamenným přívozem a Jílovým u Prahy pod číslem X332. Nicméně i nadále bude nutné přestupovat.
0: V Děčíně nadále budou pokračovat úpravy prostoru před hlavním vlakovým nádražím. Město už začalo v oblasti s úpravou zeleně a opravami popraskané dlažby. Řemeslníci se budou v tomto místě pohybovat až do příštího roku. Kvůli pracím je ale potřeba přesunout několik parkovacích míst.
4: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stíněla se přesunou parkovací místa z dlažby před bývalým hotelem Grant na asfaltovou plochu. Vydlážděné místo nebude po celou dobu prací přístupné. Město plánuje celkovou proměnu prostoru před hlavním nádražím, vymění mobiliář, dlažbu i osvětlení. Daniela Pilařová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava porazili dnes odpoledne ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže brněnský Artis 1-0. Ve večerním souboji pak Liberec hostil Slávii. Utkání na severu Čech nakonec skončilo nerozhodně 1-1.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme od západu přibývání oblačnosti, bude proto oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno. Od západu místy déšť, přeháňky nebo bouřky, ranní minima většinou mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku i polojasno. Na většině území postupně déšť nebo přeháňky, místy bouřky, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině republiky i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Maxima zítra na severozápadě Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na silnici číslo 11 z Havířova do Českého Těšína u Těrlické přehrady. Omezují tam průjezd, následky nehody, projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty, přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
5: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
6: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
5: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
6: Nevím.
5: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
6: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
5: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
6: To či ono?
5: No, tak co?
6: Nevím, opravdu nevím.
5: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
6: To je od vás falešné, opravdu.
5: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no... Petr má...
6: Neotravujte mě pořád.
5: Petr Martinák nás bude bavit.
6: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je? Sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, veme druhého, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven. Až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se, Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Petr Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páš, tam sedí Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod goslavě, milá společnosti. Páč, Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 8 a 50.

50 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako dentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přitomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mor. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ním máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: ne povolí. No jo.
1: Tahle ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano, ano.
2: Protože
4: ano.
2: Korn a těm návrat k těm kouzelníkům ano. Je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný. Tudí dam, tudí dam, tudí da da di dom,
2: tudí dam, tudí da da di da di dom. Hotel Ritz je světový, to se ví, že světový společenský standard má. A tak krásná apartma vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, da da tap tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný hotelric. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karla Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý, což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím, teda. Nevím. No. Ten, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Je, pane prezidente, co vy tady? Ale... Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holiči? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem, jsem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně jinak.
2: Nevím, teda. No.
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská, ale obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu někomu, ale státu ještě ne. Tak pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ne, prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No, to je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě holičkej, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to... To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země a na blbečka.
3: Pane prezidente, a nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, holičské, to si mě budou lidi plést leninem. No, uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu. Ano. Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat.
2: Ano.
3: Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, holičkej. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají. Ano. Můžete být naprosto klidní, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
2: Krásný.
3: A propos, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: Pane prezidente, to já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo, v loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione, no.
3: A musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pionýra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. Ještě malý dáreček na cestu. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mě běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer, no. Vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takovýto latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. Já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa. Je pak, že on se narodil císařským řezem, víte? No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on... Ježišmarja, to jste vy, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta, ta...
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to vy, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobnej. No. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halína Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobnej, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? No. A který fakt vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano. Ježišmarja, Maďarič, no. Tak to je mi jasný hned, no, tak vás neznám. No, a co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinku, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no, tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech brouka žít nebo něco takovýho?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: I pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? To záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustej. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. V tom, to jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete říct?
2: Tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obézní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a takhle.

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, tak bych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra, že jo?
1: Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novým roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulence. Ne, ne. No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 Prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavé, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být pretty woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod, a najednou čekají den, dva, týden, 2 týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková 2 dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gota znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20 a vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není, a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze. No tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy, byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců taky.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říci, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš, já to...
5: To je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný. Takový pejseček, přátelé, helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte. Dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: K vám tedy někdy musím říct, že jste hulvát a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane Srstko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
0: Už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Když se řekne neděle, každému z nás se možná vybaví něco jiného. Někomu vůně vývaru a pečeného masa z kuchyně, jinému cesta do kostela, návštěva u babičky, odpolední procházka, fotbal, dechovka z rádia nebo chvíle, kdy se konečně sešla celá rodina. Neděle bývala dnem, který měl svůj řád a své rituály. Oblékalo se svátečněji, vařilo se lepší oběd, nepracovalo se a na některé činnosti by si člověk možná ani netroufl, protože je přeci neděle. Dnes máme životní rytmus jiný a hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se často stírá. Jak vypadala neděle vašeho dětství? Jak vypadá dnes? Chodilo se tehdy v neděli do kostela, na návštěvu příbuzných nebo na společnou procházku, nebo z kostela na pivo? Byl samozřejmostí slavnostní oběd a celá rodina u jednoho stolu. Co u vás nesmělo chybět? Vývar, hřízek, sváteční oblečení, zákusek z cukrárny nebo odpolední káva? Muselo být všechno v sobotu uklizeno, protože v neděli se opravdu nepracovalo. Svůj příběh zavolejte do studia, z Línského studia Českého rozhlasu na telefon 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, přeju krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme neděli 5 minut po 23. hodině a neděle je i součástí našeho dnešního tématu. Když se řekne neděle, co k němu má pan Ivan ze Západu Česka, to se dozvíme právě teď na telefonu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím, panu Hidovi jsem se dovolal jinak a to téma mě taky docela zajímá, oslovuje, tak jestli můžu pár slov
0: určitě k němu.
1: Takže když jsem ještě byl doma, takže neexistoval, bo maminka v neděli musel být zákusek nějaký, jestli to byl je ovocný dort nebo cokoliv po obědě v neděli musel být něco sladkého, to bylo pravidlem.
0: Uh-huh.
1: A zase, když potom jsem podvěží byl ženatý a syně, když jsme byli na Plzeňsku nebo na takže musel být řízek, zase řízek, no tak na vojně jsem říkal, ne, já jsem znovu na vojně ne, byla klasika a viděli jsme, že bude k obědu řízek, proč ne, a když už jsem viděl tady na zpátek, zase všechno zajímalo mě, jak v Německu, v Bavorsku, jo, když už byly otevřené hranice, kde jsme a už mohli se taky podívat, tak jsem se zjel ráno v neděli do Bavorska, ticho. A jsem tam byl nějak po 7 hodině, jsem do 7:30. Teď lidi teprve z kostela potichu zašli, vrzli vrátka, zašli na kapče nebo na pivo do hospody a teprve se začíná pomalinku nedělní život, stejně jako u nás, že i moje druhá žena musela pro ní se pracovat sobotě, neže absolut ticho, klid, pohoda. To, kdybychom se toho jednou dožili, bylo by fajn. Kam
0: určitě
1: jste se dovolal? Jenom do kterého studia, do kterého města?
0: Do Zlína, Zlínské studio.
1: Ježi, tam už jsem byl, teď vám padnu, tam už jsem dlouho nebyl.
0: No, tak mi řekněte, jak vypadala třeba dnešní neděle, Ivane?
1: Moje

0: manželka moje, druhá manželka, musela dělat. A horko těžko, že byla třeba půl měsíců bez práce. A horko těžko sehnala ve Varech pro Němce. Dělala part u mě na průmyslovačka. Ale a v soboty, neděle musela dělat i noční. A dělala za 8 tisíc, kterou byla parťačka. A to by Němka za přepočtu 8 tisíc korun by neotevřela ani oči. Ani oči. Ne, to bez nějaké legrace.
1: Ivane, co jste jako dítě v neděli miloval a dnes už to nezažíváte?
0: No. No, to jste... No, my jsme neměli, já nevím, no, za první se do 57. bydali v Chebu, potom jsme se přistěhovali za tatínkem do Varů. Takže, a muž asi jsme jezdili, když už jsme se mohli na oktávku, takže jsme jezdili na vejlety s rodičema a dost času jsme jezdili za rodinou, za babičkou do Plzence. To jsem měl dobrý rodinný vztahy a takže se jezdil na vejlety a určitě viděli my je, oni rádi nás, takže se jezdilo v pohodě na vejlety, někam se podívat a užívali jsme si tu neděli tak nějak rodině a v pohodě.
1: Tak to bylo přesně tak, jak by to mělo vypadat. Rodina spolu každou neděli, nebo po každé, když to šlo v neděli. No to zní hezky, jak jste říkal, dnes už se to moc nestává. Ano, ta hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se opravdu úplně stírá, ale i proto je dobré si připomenout, že neděle je opravdu čas odpočinku a že pokud to jde, tak bychom si ho měli najít. Já děkuju, že byste si
0: můžu ještě na, byl mi 80, chci se po třetí oženit a jestli mi já se nedovolím dělat v neděli v žádném případě, to, že v neděli jezdí natáčet, tak v neděli nebude smět pracovat.
1: Dobře.
0: Ne, užívat ji podle sebe, jo.
1: Tak by to mělo být.
0: Pro mě vaření není problém, nebo starat se, to je to nejmenší. A prej docela dobře chválně, o to ani v neděli nebude smět pracovat.
1: Tak ať vám to vydrží, to předsevzetí. Mějte se krásně, Ivane, moc vás zdravím a někdy příště naslyšenou.
0: Tak se podívám, mějte se fajn, naschledanou.
1: Neděle bývala dnem, kdy se rodina zastavila a byla spolu. Zastavíte se někdy i dnes a vzpomenete si na to, jak to bývalo. Zavolejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 15 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu. Když se řekne neděle, každý z nás si možná vybaví něco úplně jiného. Co se vybaví vám a jak voněla neděle vašeho dětství, Michale? Zdravíme vás.
1: Já vás také zdravím i posluchače Českého rozhlasu. No, u mě neděle znamenala vůni pečeného kuřete, brambor, a k tomu buď zeleninový salát, anebo třešňový kompot. A to byla většinou takováto neděle. A u babičky to byla bramborová buchta, vdolky, štrůdl, třený koláč, prostě něco jiného.
0: No, dobře. Jak vypadal ten den? Chodili jste do kostela v neděli, nebo toto vás minulo?
1: Já jsem chodil zpívat do kostela na kůr, takže ano, 8:30 už na kůru a vlastně doprovázet mši svým hlasem. Mm-hmm. Potom vlastně zpátky domů a pokud si dobře pamatuju, tak jsme už v neděli moc jako nepracovali doma a spíš se tedy odpočívalo, nebo když bylo léto, tak jsme jeli někam k vodě prostě a užívali si tu neděli. Ale dneska, můžu potvrdit slova předchozího posluchače, dneska ta doba je úplně jiná a vy jste to vlastně ostatně sama také říkala, že dnes se to spíš už stírá,
0: no. No, jak dlouho vám vydržely ty ideální neděle? Kostel, oběd, výlet?
1: Tak mě je poměrně málo, mě je na 40 let, takže...
0: Takže stále?
1: Ne, stále.
0: Chodíte zpívat na kur?
1: Přiznám se, že už velice sporadicky, no. Už taky na to není čas, mám vlastní rodinu a už nebydlím tam, kde jsem bydlel, takže ten čas už věnuju té rodině a je teda pravdou, že dnes neděle byla pracovní.
0: A kdo byl u vás duší neděle? Tomu se dřív říkalo ten, kdo neděli dirigoval. Bylo to maminka nebo byl to tatínek jako hlava rodiny? Kdo plánoval nedělní odpoledne, jestli budeme doma, pojedeme na návštěvu nebo na výlet?
1: Já si myslím, že to plánovali oba a možná víc asi mamina.
0: A co jste jako dítě nesnášel na neděli? Bylo něco takového?
1: No, to hodně teďka přemýšlím, ale asi by mi někdo neudělal dobře rybízovým koláčem s drobenkou.
0: Tak. Tak vy jste mluvil o babičce, tam jste řekl spoustu dobrot, voněvých dobrot, takže ti věděli, co máte rád.
1: Ti věděli a bohužel už mezi námi nejsou, ale určitě i ty dobroty byly doprovázeny tou atmosférou, že jo, staré chalupy, kamna na tuhá paliva na dřevo, že jo, s troubou a prostě to jídlo, těchto kamen chutnalo jinak, to není jako dneska z elektrické trouby nebo splinové.
0: No, to úplně souhlasím, asi mnozí posluchači. Řekněte mi, vy jste teda mluvil o tom, že dnešní neděle pro vás je pracovní. Je to výjimka nebo pravidlo?
1: Spíše už pravidlo.
0: A nešlo by to zařídit, abyste tedy trávil ten čas více doma? Ono některá povolání to nedovolují, veďte.
1: No, některá povolání to opravdu nedovolují, já tedy se snažím, nebo jsem pánem svého času, ale pokud je potřeba tu práci odvést, tak je taky udělám, ale zase vím, že ji třeba nebudu muset dělat zítra a že mám volně. A to je pondělí.
0: Dobře. Pokud teda máte volnou neděli, tak jak vypadá ten den s vaší rodinou? Jak moc se podobá tomu, jaké to bylo dřív? Nebo jak je to odlišné?
1: Tak máme dvě děti, 12 a 7, tak žena už je dopředu začne oťukávat můj volný čas a na základě toho tedy naplánujeme nějaký ten výlet nebo poznávačku, byli jsme minulý víkend. A to je vlastně pravdou, minulý víkend jsme byli na Karlštejně, koně pruské jeskyně a takové to Velká Amerika a takové to úžasné dominanty České republiky. Tak to bylo takové zážitkové, odpočinkové a tento víkend to prostě pracovní.
0: Tak pokud se podaří strávit takovou neděli, alespoň jednu, dvě v měsíci, tak je to dobře. Tak je fajn, že na to myslíte, když to nevyjde, tak je to škoda, ale je to tak, jak to je, že ta dnešní doba nás trošku žene a trošku sráží na kolena, co se týče těch nedělních odpolední, protože tam bychom opravdu měli nic nedělat a být s rodinou. Děkuju vám, Michale, za milé povídání, tak teď teda jste na cestách, slyším dobře,
1: ano,
0: za vámi.
1: Dobře, jsem na cestách, jsem na Plzni jihu a tady teda je veliká bouřka a hodně prší.
0: A už míříte
1: jedu,
0: domů teda.
1: Jedu k domovu, ano, teď. Jedu k domovu.
0: Tak
1: ano.
0: To teda brzy, o 11:30 v neděli.
1: No, já už to mám domů 5 minut, takže už opravdu se to chýlí.
0: Tak ať je těch posledních 5 minut bezpečných, opatrujte se a zase zavolejte. Mějte se dobře.
1: A vám přeji krásný večer, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo tě má rád? Lucie Vondráčková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 4 minuty je tady 11:30 a s námi je další host. A tím je kdo? Zdravíme vás.
1: Zdraví vás taky. Sedlák z Prahy a Michelina. Michal, ano, je to taky.
0: Možná si neděli pamatujete podle vůně vývaru svátečního oblečení nebo návštěvy u babičky. Co je pro vás dodnes takovým typickým znamením neděle, Michale?
1: Tak já si na neděle vzpomínám, jakožto malý dítě jsme s rodičema trávili na chatě. Hezký neděle, byly to nádherný neděle, kdy jsme s tátou vždycky ráno vyjížděli tady z Myšlína do Mnichovic do obchodu pro takzvané rohlíčky. Obyčejný pečivo. My tu máme v kraji takovou vyhlasnou pekárnu, která peče velmi výborný rohlíky, tak na to si pamatuju velmi dobře. Vždycky jsme si je dávali s maslem. No a odpoledne jsme pekli tradiční české buchty. Tak tu chuť si pamatuju do dneška a ještě nedávno jsem si je připomněl a s tátou jsme je udělali. Dalo to hroznou práci, šílenou práci to dalo. Takže už bych to chtěl asi zopakovat, ale ty vzpomínky jsou nádherný. Vzpomínky jsou nádherný a neděle je vlastně poslední den týdne a já mám takovou, jak bych to řekl, asociaci a nebo takový spojení, že prostě to je poslední, to je konec něčeho, něco končí a další den to začne. Takže jsem vždycky odpoledne, v neděli odpoledne mýval takový zvláštní pocity smutku, nevím, jak to nazvat. No, odjížděli jsme do Prahy, možná jsem se netěšil na pondělí, protože jsem musel jako školou povinnej zasednout do školních lavic. No, tak to si vybavuju takhle. No, jinak já jsem neděle sám třeba trávil, protože to mi bylo kolik, nevím, to bylo ještě před pubertou na tu dobu. V té době, na kterou já si pamatuju, tak já jsem studoval hodně jazyky, já jsem v tomhle tom byl takový hodně zvláštní, tak v té době jsem studoval finštinu a já si pamatuju, že jsem se jednou učil takovou dětskou říkanku, a ta říkanka vlastně vyprávěla o tom, že v pondělí se dělají klobásy, v úterý se dělají bochánky chleba, ve středu se jí polévka, ve čtvrtek palačinky, v pátek brambory na pánvi, v sobotu kávu do remosky. A jsme měli, nebo měli ti, kdo prostě ve Finsku žili, že ano, tam to vzniklo a v neděli si všichni mohou pochutnat na koláči a buchtě. A já si to, tu poslední větu pamatuju a aby v noční lince taky jednou a možná naposled zazněla finština, tak já to zkusím říct ve finštině. Sunnuntai na kaikkisa kakua ja pulla maiskutta. Tak tím bych to asi zakončil.
0: Michale, vy jste dobrý, vy to máte vždycky nachystané, tak zajímavě od A do Z a dnes jste ještě to přidal teda.
1: Nemám nachystané, to si pamatuju, ale je pravda, že já jsem si to předtím vyhledal, abych si to trošku připomněl. No a já jsem původně vůbec nevěděl, o čem budu povídat. Já jsem totiž hrozně rád, že jsem se vůbec dovolal. A zase jsem se dovolal. Já mám vždycky takový vlny, nebo je to ve vlnách, kdy třeba jeden týden to několik dnů zkouším a potom třeba půl roku dám pokoj.
0: No, to nemusíte, zkoušejte to, když se to podaří, budeme rádi. Jsem ráda, že jste se k nám dovolal, že jste si s námi povídal a doufám, že vás potěším písničkou od Elánu. Královna bije Lichtenisek právě teď i pro vás, Michale. Děkuju za telefon.
1: Tak to mě moc těší, tak se s vámi loučím a budu se těšit opět naslyšenou.
0: Byla u vás doma neděle opravdu svátečním dnem? Na to se vás ptáme dnes v noční lince. A co jste v neděli dělali vždycky, ať bylo léto nebo zima?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Volá k nám Sofia, vítám vás v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý den.
0: Pamatujete si neděle svého dětství, možná byly obyčejné, ale právě proto se na ně dnes dobře vzpomíná. Podle toho pozdravu máte hlas mladší, tak nevím, jak daleko budeme šáhat do vzpomínek. Povídejte.
1: Vzpomínky jsou docela daleko, nebo aspoň pocitově určitě. A no, jsou to hezký vzpomínky všechny. Jezdili jsme k babičce, vždycky tam byly buchty a jídlo navařeno a často jsme se starali o slepice a kydali jsme hnůj králíkům, takže takovej jako venkovský život jednou za čas. Mm-hmm.
0: Takže u vás nemuselo být v sobotu všechno hotové, uklizené, aby se v neděli nepracovalo?
1: No, je to možný, ale já jsem to moc jako dítě nevnímala. Já jsem lítala hlavou v oblacích.
0: A byl nějaký nedělní zvyk u vás v rodině běžný, který si dodnes pamatujete?
1: Určitě. Děda se vždycky musel dívat ráno na specifický program v televizi a vždycky musel být tříchodový oběd.
0: Tříchodový oběd, takže?
1: Je tomu tak. Takže polívka, hlavní jídlo a buchty.
0: Mhm. A co se dělo potom? Poslouchali jste pravidelně společně třeba rozhlasovou pohádku?
1: To ne. Spíš v tomhle tom souhlasím s panem Michalem, který říkal, že přišel takovej ten zvláštní odpolední nedělní pocit. Jo, takže taková ta prázdnota, kde se člověk vrací do toho města, pryč od těch králíků a slepic a... No a prostě to všechno začíná znova, no. Takovej cyklus, jako.
0: Sofie, ale to je báječné, že jste to neměla za trest, protože většina dětí se právě netěšily na tu práci, ale je pravda, že zase tady to bylo spojeno s tou návštěvou rodiny, takže ano. Jinak teda, co zatím psali všichni na e-mail noční linky, tak se nikdo netěšil na práci, což mě překvapilo, protože přece v neděli se nepracuje. Možná proto už je tak obtížné pracovat, že ten sedmý den je člověk opravdu unavený a to tělo ten odpočinek potřebuje. Takže když ho nemá, tak je dvojnásobně nerado, když musí něco dělat. A kdo u vás doma vařil nedělní oběd?
1: Tak u nás to bylo tradiční, řekněme, takže všechny ženy v domácnosti vařily a muži, nevím, hrabali listí, řekněme.
0: A kdo u vás vaří nedělní obědy teď?
1: No tak já bohužel už jsem většinou sama v neděli. Takže já vařím nedělní oběd. Což je super, protože já umím vařit.
0: Takže vás to maminka dobře naučila. A vaříte podle receptu, které vám dala, nebo od oka, jak se říká?
1: Jako v něčem se určitě inspiruju. Ty matky jako zanechávají něco v dítěti vždycky. Takže to, co jíte, tak se vás to drží, ale odstoupila jsem od tradičních jídel, řekněme, víte, tak já jsem, že jo, mladá, teď ty mladý vaří spíš jako ty mezinárodní jídla, takže ta česká kuchyně už mi není tak blízká, což byla velká součást té neděle. Takže vlastně to je taková změna.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Dobře, Sofie, no tak dnes jste třeba trávila neděli jak, tak nám to pověste.
1: No to je zajímavé. Tam je velký kontrast vlastně. Teďkon, já jak jsem student, tak ta jako ta čára, která odděluje ten týden od víkendu, zmizela, řekněme. Teďkon je ta práce rozprostřená všude po tom týdnu a ten relax přijde vlastně v ten moment, co se ho člověk zvolí. Takže dneska jsem třídila dřevo a vozila jsem látky.
0: Plátky?
1: Látky. A, látky. No, my děláme festival a spoustu práce.
0: Spoustu práce. Tak ano, ten kontrast je velký, ale on je to asi jenom takový milník mezi tím, než se to potom promění, jak budete mít svoji vlastní rodinu, tak pak se možná budete moci vrátit do nějakých tradic, ono to tak bývá. Tak ať je ten mezičas co nejpříjemnější, vám přeji. Jsem ráda, že jste si s námi povídala a zavolejte zase příště. Budeme tady, jsme tu každý den od 23. do 1. hodiny. Noční linka.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To bylo fajn, co říkáte. Teď kapela Šalom.

0: Neděle měla kdysi svoje pravidla. Svátečnější oblečení, slavnostnější oběd a hlavně žádná práce. Co z toho si pamatujete ze svého dětství? Ptám se paní Věrky z Náchoda, která volá noční linku Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás hlavně, paní moderátorko. A to je tak krásný téma, který mě úplně nakoplo a prostě musím volat. Moje dětství bylo strašně pěkný a já, když si vzpomenu na ty neděle, jak teda, abych se držela toho tématu, tak to prostě byly tak slavnostní dny, na které nikdy nezapomenu. Svým dětem jsem je ani nedovedla snad tak připravit, i když jsem se taky snažila, ale už zase to bylo všecko jiný, ale no nevadí, tak už to tak bylo a já bych teda chtěla o tom trošku povypravovat. Tatínek každou neděli chodil hrát do kostela, do Československého v Červeném kostelci. Byl to zasloužilý varhaník, který tam hrál 35 let a byl úplně proto zapálený a hrozně to miloval. A každou tu neděli ty 3 kilometry pěšky do kostelce, my jsme bydleli jako na straně takhle za Čermákem, za Rybníkem, a takže on pěšky, nikdy jsem neslyšela, že by třeba huboval, že byl to kus cesty, nebo že prostě byla zima, všelijak bylo, když se tenkrát to bylo sněhu a ta zima byla úplně jiná, než třeba je teďka. A on vždycky přišel domů a tak šťastný, že mu šli dobře varhany a spokojený. Tak to je o tatínko. A maminka, to prostě byla kuchařka, která si od rána hleděla nedělního oběda. Uměla vařit všecko a výborně. A pravidelně u nás byla hovězí polévka s nudlema. To do dneška nepochopím, jak to všecko zvládla. Ona dávala všecko ráno teprv vařit, nudle dělala domácí, toto jen slyštilo pod tím nožem, jak to teda krájela. Já jsem to všecko okukovala a fakt jsem se docela jako divila ty šikovnosti a ty rychlosti. A teďka třeba knedlík vařila, řízek, zelí, my jsme měli rádi ten pavlišov nebo svíčkovou, prostě se to tak střídalo. Ale že ona prostě pořídila ten celý oběd za ty 2-3 hodiny udělat, to já si to už dneska musím třeba kolikrát, nebo už taky jsem teda stará, tak si to musím kolikrát už třeba předvařit, nebo bych to ani nestihla. Ale dobrý, tak tohle to teda, potom teda, když potom obědě, nebo když jsme se teda naobědovali, tak to muselo být všecko, ona si tak hleděla toho stolu, aby to prostě, aby byl ubrus pěkný, čistý, aby to bylo všecko připravený, bo já jsem jí pomohla, ty talíře a to, a už mě k tomu tak vedla a mě to tak hrozně bavilo, že já jsem prostě ušla i sama a už jsem jí pomáhala a pak teda s tím nádobím, samozřejmě, že jsem vždycky utírala, ona mila, a pak teda po tom obědě, když bylo všecko už uklizené, tak jsem nikdy neviděla, že by se válela třeba odpoledne, že by se nějak prostě po gauči, že by si odpočívala, nikdy ne, ale v tu neděli, to si tak pěkně lehla. A ten taťka taky, a to jsme poslouchali tu pohádku z toho rádia, no to prostě bylo něco neuvěřitelného, to se nedá zapomenout. A všechny jsme pěkně poslouchali. A v létě po pohádce bylo kafe, ale tenkrát se ještě tak moc to kafe netradovalo, ale spíš ten čaj a vždycky teda každou neděli bylo upečeno, ale to bylo ze soboty a to byly vždycky buď to buchty, nebo koláče, nebo koblí, ale nikdy to nechybělo, prostě to vždycky bylo a to už tomu patřilo. A tatínek vždycky povídal, tak já pak bude něco chytrýho, když bylo po pohádce. A já se musím tomu strašně smát, jak on to říkal. A mamka vždycky říká, no samozřejmě, tak jsme si ten čajček nebo něco k tomu, teda to upečený. A v létě to byla každou neděli, když bylo počasí, do lesa na houby. To byly nejkrásnější dny a nejkrásnější odpoledne, prostě, který jsem já s těma našima zažila. Maminka míň viděla, tak ona tak nenacházela, ale tatínek ten jen ukazoval holej porad. Tohle tady nenecháme, no tohle tady přece nenecháme, takového krásného křemeňáka. A ona vždycky, kde pak táto, kde pak to je? A chudák vždycky to jenom sbírala a čistila. Já teda jsem taky hodně nacházela, ale tentokrát už teďka už ne, protože jsem ztratila hodně zrak. A tak bych se ráda vrátila na ty místa, kde jsme chodili, a nemůžu, protože nemělo by to žádný smysl. A taky v tom lese se to všecko změní a už se to prostě, už bych to nezvládla s těma očima. Takže takhle, a nevím teda, co bych ještě řekla. Prostě nikdy na to nezapomenu a pak nezapomenu taky třeba na sobotní večery, když to jsme měli nejvíc práce, protože my jsme neměli elektriku až od 62. roku a vodu taky ne, že museli jsme chodit do lesa, do studánky, takže to maminka teda vždycky prala po koupání a to se mi pomáhala, jezdila jsem s prádlem máchat na ten rybník, vždycky jsem se vrátila, ona to už vyždímala a zase to prostě pověsila a všecko a to byla fakt pracovní sobota úplně s úklidem, s pečením, s přípravama třeba zase nějakého třeba šití nebo tak, takže tohle, ale ty neděle, teda ty jsem chtěla vzpomenout a potom třeba v zimě zase tatínek strašně rád vzal ty housle do ruky, tak hrál třeba na ty housle a hodně jsme zpívali, já to miluju a já musím pročet.
0: Věruško, to se tak krásně poslouchalo, byli jste opravdu spolu, povídali jste si, někam jste vyrazili. Dnes jsme sice často vedle sebe, ale občas jsme každý někde úplně jinde, třeba v telefonu. Myslím si, že to jsou velké rozdíly oproti té dnešní době a té minulé. A já myslím, že vy jste vděčná za to, co jste prožila, alespoň z vás cítím takovou pokoru i to, že se nechcete třeba vrátit na ta místa do těch lesíků, protože jednak by to bylo pro vás náročné fyzicky, vypadá to tam jinak a ještě by ty vzpomínky možná trošku zabolely, ale to je přirozené, to znamená, že jste měla krásné dětství a je na co vzpomínat. A my jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi.
1: Ten domeček jsme museli opustit a jako nemůžu to prostě jako vydýchat, bolí mě to, jezdím kolem něj a vždycky se otočím na druhou stranu, nechci se dívat, ale stejně se tam vždycky po jednou močku podívám a musím si zabulet. Je to tak.
0: Je, a tento pocit znám, vám musím, Věruško, říct. No, mějte se dobře.
1: Taky všechny zase zdravím. Moc si vzpomenu vždycky na tu paní Aničku, ta je taky tak strašně hovorná a tak ta se s tím svým handicapem tak smířila a já mám zrovna z toho strach, jak se to všecko horší, jestli já bych to takhle zvládla jako ona. A všecky zdravím. Já miluju všechny toho pana ze Židlochovic, Františka. A já to ani neumím jmenovat všecko. I toho pana Roberta, ten taky to nemá jednoduchý. A všecky zdravím.
0: Děkujeme a dobrou noc. Za srdečné pozdravy, Věruško. Krásnou
1: noc. A moc ráda, že jsem se dovolala. Naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer v Noční lince Českého rozhlasu. Za necelou minutu je tady druhá hodina dnešní Noční linky. A i nadále, i když už bude pondělí, si budeme povídat o nedělích. O těch, které jsme prožívali jako děti. Neděle znamenaly být spolu, vyrazit na výlet, navštívit rodinu, jít do kostela, společně zasednout k jednomu stolu. Možná jste tehdy netušili, jak cenné tyto obyčejné chvíle jednou budou. Tak si pojďme ještě jednou zavzpomínat, jaké byly ty vaše neděle a co vám v nich zůstalo v srdcích dodnes. Volejte Jarku Barbosíkovou, 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, je půlnoc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl potlesk pro Jaromíra Nohavicu. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje povídáním. S kým? Zdravíme vás.
1: Hezký dobrý večer, nebo dobrou noc.
0: Pan Hynek z Vysočiny, vydržel jste do vysílání, to jsem ráda. Každá rodina měla svou neděli, svoje malé nedělní zvyky, rituály. Jaké byly ty vaše, Hynku?
1: Maličký moment, vypnu rádio.
0: Určitě, a potom se rádi vrátíme do vzpomínek vašeho dětství.
1: Vzpomínám až dlouho do mého mládí, tak každou druhou neděli byla povinnost, protože jsem měl strýce kostelníkem, tak mě angažoval jako ministranta. Takže každou druhou neděli jsem sloužil coby ministrant, to byla moje povinnost.
0: Hynku, a můžu se zeptat, proč každou druhou?
1: Protože tam to byl boční kostel na Loučanech a hlavní byl v náměstí nad Oslavou. A tím pádem tam vše hlavní byla jenom jednou za ty 14 dní. Takže to byl každý druhý týden. No a tak jsem prostě vyrůstal a tak dále. Potom, když jsem začal brát rozum a snažil jsem se něčím vyučit, tak jsem si zvolil povolání číšník. A to mě poznamenalo tak, že jsem zase ty neděle mýval dost často narušené tady tím, že jsem musel do práce.
0: Prací. No.
1: Takže to byla další věc. No a když jsem se vyučil, tak jsem byl zaměstnaný samozřejmě v hospodě a tam to bylo to samé. Takže to byly zase narušené, takže mě to vlastně podle nás sledovalo celý život, protože když to vezmu na třetí zaměstnání, když jsem se stal hasičem z povolání, tak tam ty sobotní nedělní služby byly taky, takže když na mě padla řada, tak jsem musel do té práce, i když byla třeba ta neděle. No a tady v tom rytmu jsem strávil de facto celý svůj život až do důchodového věku. Takže já jsem měl ty soboty, neděle nějakým způsobem narušené. Ale je to pravda, že bylo to, když bylo volno, tak to bylo krásné, protože můj táta měl ještě dva bratry na Loučanech a to byla neděle, to byla vycházková doba a tady ti tři chlapi vyrazili prostě na procházku přes dědinu, přes do lesa a zase potom zpátky, takže to byla takový parádemarš. A to se mi hrozně líbilo, protože by nás samozřejmě brávali sebou, no a tam pro nás dělávali různé kratochvíle. Pamatuju si, že třeba mě postavil tatínek takový bodní mlýn na potoce. No a tím jsme se bavili. To byla naše nedělní zábava. Takže takhle to bylo. No ale já jsem bohužel tady toto těm mým dětem nepředal, protože přestože jsem já byl zaměstnaný jako hasič, tak ještě k tomu moje manželka byla zaměstnaná v obchodě. No a to už bylo po převratě, takže vlastně potom se zaměstnávalo to tím způsobem, že jsme se snažili získat jakýkoliv zdroj. Takže jsme měli i v tu neděli otevřeno a to byl největší nával, že my jsme měli takový obchod, prostě malý, smíšené zboží, bylo tam všechno a nedalo se prostě vynechat. Ti lidi na nás čekali už potom. Takže i tady toto pořád nás to pronásledovalo, že tady ty soboty, neděle byly zaměstnání. Ale manželka samozřejmě se snažila nám to vynahradit, takže tak, jak říkali tady přede mnou, tak nedělní oběd prostě byl nedělní oběd. Bylo to něco slavnostního, ať už to byly ty slavné řízky, které do dneška nemám rád. A potom byla zůbež, že, takže z toho se vařilo, byli králíci, takže tohle to se připravovalo na různé způsoby, ale vždycky to bylo, i to tam bylo zmíněno, že byla nějaká buchta. Prostě to byl takový závěr toho slavnostního oběda, že jsme si sedli, dali jsme si to kafičko a k tomu tu buchtu. A je to pravda, že my jsme tady toto učili i naše dcery, jsme měli 3 dcery, tak jsme je to učili tady v tom, že prostě cokoliv se řeší, i když byly ještě malí děti, tak vždycky se

0: práce, tak mám pocit, že o to víc jste si vážil těch společných chvil a že když jste spolu byli, tak jste spolu opravdu byli a spolu plánovali, jak říkáte, i prožívali a to je dobře, tak by to mělo být.
1: Přesně tady to jsem tím chtěl vyjádřit, že jsme si považovali každé té chvilky, kterou jsme mohli strávit spolu. A to byl základ té naší rodiny a jsem tomu rád, že jsem tady v tom smyslu ty naše tři holky a následně i jejich manželi nějakým způsobem vychoval a připravil do toho života.
0: A taky jsme rádi, že jste nám o tom vyprávěli. Hinku, měli bychom se rozloučit, takže já vám teď poděkuju, posílám nejenom pozdravy, ale také písničku od Marcely Holanové. Čau lásko, doufám, že se vám bude líbit.
1: Ještě moment, prosím. Ještě dneska, kdy vlastně už jsem vdovec, tak mám taky, považuji si každé neděle, kdy za mnou přijedou a jezdí často, takže to je ta neděle taková slavnostní, když si děti přijedou. Zrovna tak, jako dneska tady jedna z dcer byla.
0: Tak to má být. Krásný noční čas, Hinku, přejeme. Loučíme se.
1: I vám hezký večer a zbytek noci.
0: Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly obyčejné neděle. Na kterou neděli ze svého dětství rádi vzpomínáte vy? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Sváteční oběd, babeččin zákusek, kostel, procházka, odpolední návštěva. I tak mohla vypadat obyčejná neděle vašeho dětství. Co z toho patřilo k neděli u vás? Ptám se paní Nory. Ta volá noční linku Českého rozhlasu z Frenštátu pod Radhoštěm.
1: Ano, ano, volám z Frenštátu, kde se naštěstí ochladilo, jenom si právě říkám, viděla jsem předpověď, že by mělo tady na severovýchodní Moravě pršet. No, noc už je a zatím ani kapka nespadla, i když od večera už se nějaká oblačnost přetáhla. Tak málem budu asi prosit svatého Petra, ať nějakou tu vodičku pošle. No, tak jak se to paní Jaruško řekla, tak ono to všecko v tu neděli v mém raném dětství bývalo. To se musím vrátit do doby 40. nebo končících 40. let a 50. let, protože v období války to si tolik nepamatuju, ale potom od toho roku 45-46, to už mám všecko dobře zapsané, ve 48. jsem začala chodit do školy. Takže neděle, tehdy byly ještě soboty pracovní dny. I do školy jsme chodili v sobotu. To trvalo, myslím, až do... Ještě když jsem, no pochopitelně, to jsem byla už po promoci, po 66. roce, kdy se teprve rušily ty pracovní soboty. Takže někdy maminka s náma kdysi dávno, to bylo možná po válce ještě, šla taky dopoledne do kostela. A potom s náma prošla po náměstí takové korzo, tak to bylo pro nás takové, že jsme si mohli prohlížet obchody a co je tam nového. A ona nám o všem vykládala, takže jsme vždycky věděli, kde kdo bydlí, kde jsou jaké obchody. A tak jsme se s tím vším seznámili. Kuchyni tehdy vládla stařenka. A máte pravdu, že býval, ne vždycky, ale často býval ten řízek, brambory a nějaký salát nebo jablečný kompot, protože jsme měli velkou zahradu, ovoce bylo hodně, tak jablečný kompot ten jsme milovali. Ale co jsme měli rádi, v neděli dopoledne staříček s náma někdy chodil do kina. Tehdy, myslím, to bylo v 10 hodin, kino Čas, to byly nějaké krátké filmy nebo Týdeník a nebo někdy i pohádka. To bylo moc pěkné, to se nám líbilo. Tak to jsme si vždycky se staříčkem něco povykládali o tom a pak, když jsme se z toho kina vrátili, tak už se doma tady v jídelně chystalo ke stolu. Protože já jsem vyrostla v domě, kde jsme žili pohromadě moji rodiče a maminčiní rodiče, čili staříček a stařenka. Takže nás bylo už a můj bratr, o 2 roky mladší, takže nás bylo 6. A to jsme vždycky každý měli své určené místo u stolu, stůl už byl nachystaný a stařenka potom už nosila jídla z kuchyně. To si vzpomínám taky, polévky v tu neděli, bývaly jsem tam i zeleninové, protože já milovala třeba s květákovou, ale hovězí vývar s nudličkama, anebo stařenka udělala takové tenoučké, slané palačinky, frigátka, vždycky říkala, udělám frigátka. A frigátka, ta palačinka kulatá, se potom nakrájela na proužky, takové kratší, dalo se to na talířek a každý si potom do té polévky dával tak, jak chtěl. No a po obědě bývalo tehdy něco sladkého. Tehdy se pekly nějaké buchty, když se upekla bábovka, tak to většinou byla mramorová, tu jsme měli velice rádi. A nebo protože bylo hodně jablek, tak jablečný závín. A stařenka ovládala taky tažený jablečný závin. Ten křehoučky z toho křehoučkého těsta, ten byl vynikající. No a potom jsem měla ráda, to jsem pak už jako školní dítě převzala, že jsem dělala ty moučníky já a většinou to bylo něco puding a prokládané kulatými piškotky a někdy nějakým ovocem, nějakým kompotem, co jsme měli doma zavařené, nebo nějakým čemem, který jsme taky doma dělali, tak to a slavnosti se to ozdobilo třeba z nahoře ušlehaným sněhem, který byl oslazený a podle toho, když bylo jaké ovoce na zahradě, tak třeba z na ozdobu se tam dal nějaký rybíz nebo angrešt nebo jahoda. Takže tohle mě přetrvalo i potom do mých pozdějších školních let, nebo když jsem byla i na vysoké škole a jezdila jsem domů, tak maminka vždycky říkala, tak nějaký ten moučník po obědě, to už ty nachystáš, a to byla vždycky moje práce. No a když jsem byla na vysoké škole, tak to vzpomínám, protože to tehdy bylo takové v rodině smutné období, protože předtím, než jsem nastoupila na vysokou školu, tak v průběhu těch 3 let předtím zemřel tatínek, stařenka i staříček. Takže maminka s náma zůstala sama. Takže já jsem vždycky z té Olomouce jezdila v sobotu odpoledne, jak mi skončila škola, protože jsme v sobotu dopoledne měli ještě přednášky, sedla na vlak, dojela jsem k večeru do Frenštátu a v neděli večer jsem se potom vracela. Takže to jsme měli zase trošku jiné neděle, protože to jsme byli sami dva s bratrem s maminkou. To už tehdy nemohly být nějaké zvláštní slavnostní obědy, protože to bylo i tehdy po té finanční a sociální stránce velice špatné. Maminka pekla takové nějaké obyčejné buchty na plech, ale nám to vždycky všecko chutnalo. Všecko, co jsme dostali doma, bylo vždycky moc dobré. A když jsem náhodou potřebovala zůstat v Olomouci a zůstala tam na neděli, tak to jsme vždycky zašli si nejdříve na oběd v menze a potom po obědě jsme lehli každá na válendu a poslouchali, tam byl rozhlas po drátě, pohádku. Tak to jsem si připadala skoro jako v dětství, ale to bylo úplně zvykem. Všechny holky na poschodí po obědě v neděli leželi a poslouchali pohádku. Tak to jsou moje takové hlavní vzpomínky.
0: Noro, to celé bylo pro mě pohádka, jak jste o tom vyprávěla. Nádhera. Kaž by se člověk mohl vrátit alespoň jednou zpátky v čase,
1: ano,
0: a prožít tu neděli od začátku do konce. Možná by se na to díval úplně jinak než tehdy.
1: To je pravda. I když to bylo takové obyčejné, to tehdy se ještě nevařila káva jako teďka. To se vařila melta, ale nám se pochopitelně s mlékem, takže bílá káva anebo kakao, když byla nějaká ta bábovka, to jsme měli velice rádi, tak to bylo velice hezké. No a chodilo se taky odpoledne ještě na procházky nebo do rodiny na nějakou návštěvu, protože třeba si v rodině měli jsme tady několik příbuzných rodin ve Frenštátě, tak když se odbývaly nějaké svátky nebo narozeniny nebo nějaká rodinná oslava, tak se to obyčejně naplánovalo, protože byly ty pracovní soboty, tak za neděli. Tak to bylo taky velice hezké, protože u každé tety to bylo trochu jiné jídlo, trošku jiný moučník a na to jsme se vždycky i jako školní děcka hrozně těšili.
0: Paní Noro, děkujeme za vaše vzpomínky, za telefonát i za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Děkuju moc, věnujte pozornost teď kapele Krištofa, taky dalším příběhům. Ano?
1: Já hlavně budu věnovat pozornost počasí, protože toužebně si přeju, aby sprchlo nejenom u nás, ale všude. Kéž by nějaká ta vodička přišla. Tak mějme se pěkně a dobrou noc.
0: Naslyšenou, i my ve Zlíně čekáme na déšť.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme minutu po půl dvanácté, po půl jedné, pardon. Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly neděle jeho dětství. Na kterou neděli vzpomínáte ráda vy, paní Aničko? Zdravíme vás ze Zlína do Havířova.
1: Ráda vzpomínám na neděle, kdy už jsem byla na druhém stupni základní školy. A vždycky jednou měsíčně, protože jsem tenkrát bydlela jinde na Valašsku a naše paní učitelka zařídila to, že jsme měli předplatné do Ostravy, do divadla, takže vždycky jednou za měsíc, někdy i dvakrát, vlastně to bylo nějak rozděleno podle skupiny, jako to předplatné. Jsme měli skupinu prostě, která byla v neděli, představení začínalo v 10 hodin. Takže vlastně od nás jsme vyjížděli kolem té osmé, abychom tam byli včas a zpátky jsme se vraceli kolem té druhé půl třetí jako odpoledne. A prostě v tom předplatném byla třeba činohra, byla tam balet, byla tam opera, prostě bylo to nějak tak jako namícháno jako.
0: Mhm.
1: Takže tady na to vzpomínám, protože vlastně jsem jezdila vlastně celý druhý stupeň, celé vlastně 4 roky.
0: Což takže, už je nějaká doba, no.
1: Takže jako to, potom to nějak skončilo, protože paní Štálka vlastně se provdala, předtím byla jako svobodná, potom se provdala, takže už to tam potom na škole skončilo, protože sestra i bratr jsou mladší a potom už to tam jako nebylo.
0: Mm-hmm. Aničko, jak vypadají vaše neděle teď?
1: No tak teď už je to dobré, protože jsem v důchodu, takže si užívám důchodu. Ale když jsem chodila do zaměstnání, tak prostě dělala jsem v obchodě a pravidelně co druhý víkend jsem měla vlastně dlouhé šichty, takže vlastně jsem si užívala vlastně 2 neděle za, nebo 2 víkendy za měsíc, takže vlastně jsem se snažila, abych dohnala práci, kterou třeba jsem přesně nestihla, nebo jsem se tak i věnovala být dětem jako klukům, takže bylo to takové hektičtější a my jsme dělali i svátky, takže bylo to úplně o něčem jiném, než je to poslední jako dobou.
0: Mm-hmm. No a jak jste trávila dnešní neděli, abychom byli ještě konkrétnější?
1: No tak nevím, jak ve Zlíně, ale tady bylo celkem teplo, víc jak 30 stupňů, takže jsem víceméně jako odpočívala, protože s věkem už mám nějaké zdravotní potíže, takže se to jako vůbec nedalo, takže jsem víceméně odpočívala a čekala jsem na déšť, který měl přijít, ale stále nepřichází.
0: Doufáme, že se dočkáme i my tady na Moravě. Tak Ani, zdravíme vás ze Zlína směr Havířov, mějte se krásně, užívejte celý nový týden a doufám, že se uslyšíme brzy v Noční lince. Ano?
1: Děkuji a pozdraví všechny linkáři. Naslanou.

0: Taková obyčejná neděle může být po letech docela vzácnou vzpomínkou. Co bylo tou vaší nedělí a co vám z ní zůstalo dodnes? V noční lince Českého rozhlasu se ptám paní Nadě z Brna.
1: No takže ty dětský, jako když jsme byli jako děti, tak to jsme chodili s rodičem a vždycky nás maminka nastrojila a šli jsme ke stařečkům, to byli rodiče tatínkovi. No a tam se šlo tak v jednu hodinu na besedu, ze tři hodinky jsme tam poseděli, protože jsme se tam setkali s víc těma tetičkama a bratrancema. No a jsme povyrostli, no tak to už byli jako jiný, tak jako to už jsme měli trošku jiný zábavy. To jsme chodili do kostela, chodili jsme, já jsem pocházím z Násedlovic, a přes pole jsme chodili do Klobouk do Brna, u Brna, teda Klobouky u Brna, tam jsme chodili do kostela. Na to tak bylo jednou za měsíc, jinak byl kostel jako doma. A bylo to teda velice krásný, že vždycky maminka měla nachystaný, ona byla výborná kuchařka, buď to byl králík na smetaně, nebo na pečený kuřátka. No všecko, co se vypěstovalo doma, tak to se jako používalo. Nejhorší tak jako bylo přes léto, to bylo pro nás se sestrou nejhorší po válce, když maminka si musela půjčit na měnu, když se měnily peníze, tak musela půjčit si od bratrance peníze, o který by přišel. No ale my jsme potom 3 roky museli chodit celý léto mu pomáhat sbírat okurky, tak to bylo pro nás, to byla každá neděla teda zabitá. Až potom tatínek to nějak domluvil, že už jsme nechodili. No ale to, když nám bylo takových těch 14-15 roků, tak to jsme všecko udělali doma a pak se šlo korzovat na silnic. A obec byla plná lidí, to jako bylo veselo, tam se sedělo, tam si vykládali babičky. A to bylo takový jako živý na tém venkově. Dnes je to nepotkáte živáčka. Pak až jsme měli děti, no tak jezdili k mamince na každou sobotu, nedělu. Jsme tam pomáhali pracovat. Až jsme tam mamince to podělali, no tak zase bývali soboty. Jednou za měsíc jsem celou rodinu, moje děti, měla jsem 3 a 8 vnoučat, tak jsme je zvali vždycky na oběd. No a taky povykládali jsme si, pospomínali. A pamatuju se, že jako dítě, když jsme byli, tak to se nejezdilo na žádný zájezdy, protože maminka s tatínkem měli pole, tatínek byl dost nemocný, ale chodili k nám tetičky a ti maminčiny sestry, nebo tatínkovi bratra, sestry a sestřenice, a hrávali se buď karty, anebo Člověče nezlob se. Mm-hmm. A my jsme si tam jako něco se sestrou dělali, buď jsme si šli na panenky, anebo poslouchali pohádku z rádia. A bylo to úplně něco jiného, tak jak je to dnes. No, bylo to takový krásný všechno jako.
0: Ano, znělo to tak.
1: Jo, bylo to taková idýlka, vždycky to bylo jako dítě, když si pamatuju, to mě bylo takových 5 let, někdy si nás vzal tatínek na fotbal a to bylo na mezi, no tak jsme si tam rozprostřeli kapesníček, no a sedli jsme si jako na ten kapesníček, aby jsme si neumazali šaty a tak jako. Bylo to jako takový krásný, zajedno byli jsme mladí a byli jako děti a neměli jsme kemu co závidět. Byli jsme všichni tak jako, tak nějak jsme na tém venkově jsme se tak jako velice rozuměli. Jeden druhý musel pomáhat, ať to bylo cokoliv, pomohl, když jako mohl, tak vždycky pomohl. A bylo to takový jako, ta idylka byla taková jako hezká.
0: A máte
1: moc ráda na to vzpomínám.
0: Fotografii z vašeho dětství, paní Naďo?
1: No mám teď to přebírám, jenom že já špatně vidím. Právě mám jako, vidím to čtení, když čtu, tak to vidím jak rozsypaná rýže, mám přeskákaný ty písmenka pře sebe. Ale tak horko, těžko teda teď přebírám fotografie. A když jsem uviděla fotky, jako kdy měl můj syn křtiny, no tak ty manželovi sourozenci, on byl nejstarší a bylo jich 8, a tak jsem tu fotku našla, tak jsem to švagrové potom dala, říká, pane Bože, to už ani si nepamatuju, že jsme nějaký takový fotky měli. Mám toho strašně moc, jako, ale říkám, co se tehdy dělali takový malinkatý fotečky, že dnes jako to člověk už je to vybledlý, no ale mám tam jako těch fotek hodně, hodně těch bratranců, protože tatínek byl taky z 8 dětí, maminka teda se 4, ale každý měl hromadu dětí, takže jsme to tak jako, ta rodina jsme pořád udržovali jako pospolu. Teď už jako se tak stýkáme akorát jedna sestřenice, která měla 90 a druhou sestřenici, která měla asi 80, tak se dali pořád jako si voláme na narozeniny každý den té 90 let, je jako vždycky zavolám jednou za týden poptat se, jak se jí daří, protože už sestra mě letos zemřela, tak už jsou sama, takže jako, ale děti za mnou chodí, takže taky jako vždycky a babi, a jak to bylo tenkrát, a jak to bylo tenkrát, a když se mě zeptají, tak já nic nevím, vždycky říkám, bože, už jsem to všechno zapomněla.
0: Paní Nadě, možná si ani neuvědomujeme, kolik takových obyčejných chvil si jednou budeme chtít vybavit, tak si je zkusme už teď trochu hlídat, všímat si těch vzácných okamžiků, protože i tyto dny nám jednou budou vzácné. Opatrujte se, paní Naděl.
1: Já jsem se vždycky divila, když ty starý jako babičky vždycky říkali, za našich mladých let to bylo lepší. Já jsem vždycky říkala, bože, když mě bylo těch 15-16 roků, já říkám, no jak mohlo být lepší, ale teď už to říkám 30 let, že za našich mladých let bylo lepší.
0: Ano, určitě no právě nejste teď, sama, to patří k životu.
1: Sama, ale chodím o hůlkách, dom po baráku, o hůlkách a ven, jenom jako s vozíkem. A tak vždycky musím počkat, mám 13 schodů do baráku. A tak vždycky čekám, až někdo přijde z těch mojich jako dětiček, aby mě vyvezli. Vždycky říkám, děti, musíte mě vyvenčit.
0: Paní
1: člověk si se musí dělat legraci, ale říkám, ráda na to vzpomínám, když nemůžu usnout, tak se mě to tam v té hlavě probírá od dětství a všecko dokola. Jako. No, já vám všem a všem přeju moc hezkou dobrou noc, zbytek teda nosi a hodně všem zdravíčka a už, aby nám konečně tady v Brně napršelo, tady nepršelo, myslím, 2 měsíce.
0: Já myslím, paní že už kapička. To bude brzy. Paní Naďo, no, krásnou bydlíme
1: kousek,
0: noc.
1: Kousek od přehrady, já jsem si vždycky myslela, že to ta přehrada tu vodu sem přitáhne, ale mně to připadá, jak kdyby ji odpuzovala. Mm-hmm. Přijde, všude kolem prší, ale v žabinách nenaprší a nenaprší.
0: Ještě k tomu žabiny, když se to jmenuje. To je milé. Tak naslyšenou. Neděle se možná změnila, ale některé její obrazy v nás zůstávají. Pojďte volat noční linku Českého rozhlasu. Modrý

0: My jsme se teď s paní Aničkou popřáli krásný den, ale spíše krásnou noc, paní Aničko. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Zdravíme do Miroslavy ze Zlína.
1: Zdravím taky, zdravím všechny posluchače. Už jsme ve vysílání.
0: Ano. Jsou dny, které si pamatujeme podle vůně, zvuku nebo úplně obyčejného okamžiku. Jakou vzpomínku máte spojenou s nedělí vy?
1: Tak já jsem měla takové ty neděle velice různorodé. Různorodé, protože na našem konci, kde jsem bydlela tady v Miroslavi jako dítě, tak skoro u každého domu byla lavička postavená. A tam se vždycky v neděli odpoledne, pokud bylo teploučko, sluníčko svítilo, tak každá ta sousedka donesla nějaký ten džbánek toho, protože ti pánové zase dělali, já ty sousedé dělali nějaké víno z rybízu a z malín, jo, a někde měli takové to víno, to bako se tomu říkalo, takové červené, tak donesli, anebo donesla nějakou limonádu citronovou, citrony z a donesl, vyndal se u kopečku, pod hrušku se vyndal stůl, lavice a tam se sešly všechny ty sousedky a tam se debatovalo v neděli odpoledne. Dopoledne samozřejmě měli práci, že šli do kostela, potom uvařili, to už měli předvařené, nachystané. No a my jako děti jsme tam pobíhali. No a pokud jsem byla větší, tak jsem chodila na koupaliště v neděli také. A kam jsme chodili, což nikdo nikdy ještě nezmínil, že jsme chodili na odpolední představení do kina.
0: Aha.
1: První, druhá řada byla za korunu, promítali se tam pohádky, Sněhurka, takové ty klasické pohádky a to nás velice bavilo. A řeknu vám, že byly ty, hlavně v těch podzimních dnech, byly ty řady plné a bylo to teda moc pěkné. Pak se hrálo se ve dvě, v pěti, v pět hodin odpoledne a hrálo se, to bylo pro tu mládež a večer se hrálo pro dospělé ve 20 hodin. Takže jsme chodili na podzim do kina, no v letě na koupaliště a tady ty sedánky u těch pod těmi stromy. A taky v zimě moje maminka hrávala žolíky se sousedkama a ze sousedy, takže buď to přišli k nám, nebo my jsme šli zase k ním, to se uvařila na kamnech stál hrnec s meltou a byla upečena nějaká buchta, samozřejmě tak se u toho i třeba některý donesl nějaké vínečko, takže se popilo nějaké to vínečko a hrál se korunový a tříhalířový, korunový, tříhalířový a pětihalířový žolík. Žolíky se hrály. A já jsem chodila s maminkou a mně se to velice líbilo, protože já jsem těm sousedkám tam česala vlasy a dělala jsem jim různé účesy, oni měli většinou všechny drdulky, jo, jak to ty babičky měly, ale měly ty vlasy dlouhé, takže se jim to dalo i natočit a byly svolné, abych se jim v těch vlasech hrabala. A mně se to velice, velice líbilo. A až jsem byla starší, tak potom už jsem mohla do té koupelny, na koupaliště chodit. A taky velice často si vzpomínám, moje maminka jezdila s motorkou. Jezdila za svojí matkou a mě sebou brala, to jsem ještě sedávala, to jsme nepotkali auto, že jo, tehdy sedávala na té nádrži u té motorky a držela jsem se nějak, nebo jsem byla přivázaná, to já nevím, takže to bylo takový příjemný, k té babičce jsme jezdili a babička potom, když mi bylo nějakých 7 roků, tak umřela, no ale vedle bydlel bratr, takže jsme jezdili k tomu jejímu bratrovi dost často na té motorce. Když bylo pěkně takhle z jara v neděli, takže já mám moc pěkné vzpomínky na svá dětská léta. No a s tím vařením, no samozřejmě, že maminka vařila, no ale já se musím přiznat, že já ty tradice celkem dost dodržu, takže my míváme v neděli buď to ty řízky, ať jsou kuřecí, nebo z vepřového masa, nebo my máme nějaké bífteky taky, z hranolky, takže to. A nesmí teda, já mám takovou zásadu asi přivedenou z toho svého bytí, z toho tvého dětství, že maminka pekla v neděli, někdy v sobotu, když to bylo náročnější, a já peču taky. Já se snažím upéct taky, abychom měli na neděli nějakou buchtu. Říkám tomu buchta, ať už je to nějaký koláč plněný tvarohem povidly, nebo roláda s meruňkovou marmeládou piškotového těsta, anebo z toho olejového a na to nějaká taková ta pudinkovo-meruňková taková nějaká kvedlačka, to stuhne na to šlehačku. Super zákusek to je taky. Takže se snažím, no a chodili jsme, a když už jsem byla vdaná a měli jsme děti, tak jsme pravidelně chodívali v neděli na výlet. Tady do okolí Miroslavy, do batušku se dala nějaká ta buchta, nějaké to pití, nějaká limonáda a chodili jsme na výlet. Taky jsme chodili k babičce, k manželovým rodičům jsme chodili jak pěšky, protože to byla dědina vedle, a tak to jsme šli, jak se říká, humný, že jo? Tak to bylo taky parádní. No někdy jsme, když to jsme spěchali, tak jsme jeli autobusem, protože v neděli jezdili autobus. No bylo to pěkné. A teď zase už jsme doma a přichystáme jídlo s dědečkem a i tu buchtu a čekáme na vnoučata. Na pravnoučata, tak. Na vnoučata a pravnoučata. Takže je to taky milé. Je to taky milé a hezké.
0: Milé a určitě nádherné, protože právě o tom to jsou, ty neděle mají být o rodině.
1: Ano, ano.
0: Možná spěcháme víc než kdy dřív, ale toto by mělo zůstat a toto bychom se měli uchovat.
1: Já Ruško říct, že my s manželem obědváme spolu, stolujeme a obědváme spolu každý den.
0: Tak to má být. Aničko, loučím se, budeme se přepojovat ze Zlínského vysílání do Prahy, tak ať se vám daří.
1: Jo, vám taky.
0: Děkuji, že jste byli s námi, že jste se podělili o svoje vzpomínky na neděle, které pro vás něco znamenaly. Bylo zajímavé slyšet, kolik různých podob může mít jeden obyčejný den, kolik lidí, míst i chvil se do něj může vejít. A třeba si právě takovou chvíli v příštích dnech znovu vytvoříte, protože ty obyčejné chvíle jsou často ty nejkrásnější. Přeji klidnou noc, ať se vám hezky spí a zítra dobrý den. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Výběr pro ten dnešní večer s divadlem pro vaše uši jsem měl v hlavě vlastně už od chvíle, kdy jsem vám nabídl zvukovou zkratku z Dimasova románu Hrabě Monte Cristo. A tak dnes bude mít slovo další z velkých francouzských romanopisců, pan Victor Hugo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pro někoho je Viktor Hugo už jenom jméno z povinné školní četby. Pro jiného je to zase, a zřejmě především díky muzikálu Bídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre Dame, samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo a básník Pierre Gringoire.
2: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni, který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A v skutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslil si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý, měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kde pak? Zvolal Gringoire. Je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován, ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličeji zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků, prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a vysoké čelo počínalo se rýhovat vráskami. Ale z jeho zapadlých očí vyzařovala neobyčejná mladost a hluboká vášeň. upíral zraky bez přestání na cikánku. A zatímco bláznivé 16-leté děvče tančilo a vznášelo se k potěše všech, zdálo se, že jeho zamyšlení je čím dál chmurnější. Chvílemi se na jeho rtech objevoval úsměv a povzdech. Avšak úsměv byl ještě bolestnější než povzdech.

0: 6krát. Džali, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Džali udeřila 7krát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě 7 hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i zmysly cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Džali, co dělá mistr Gišár Grán Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Džali se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Džali, jak káže mistr Jakub Šarmoli, královský prokurátor, u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Šarmoli ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Dav tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila podruhé.
1: Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala.
0: Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla, byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc nenadálá událost. Táhneš ty, cikánská kobylko, zvolal přiškrcený hlas z nejtemnějšího kouta náměstí. Dívka se zděšeně obrátila. To už nebyl hlas holohlavého muže. Byl to ženský hlas, pobožnůstkářský a zlý. Výkřik, který tak polekal cikánku, rozveselil houf dětí potulujících se kolem. To je kajícnice z Rolandovy věže, křičeli a nezřízeně se smáli. Poustevnice se zlobí, což pak nevečeřela. Zanesme jí nějaký zbyteček se stolu městského pohostinství. A všechny děti se vyřítily k sloupovému domu. Ať jde ta jeptiška k čertu, volali mnozí. A neviditelná rušitelka zábavy by patrně své útoky proti cikánce odpykala, kdyby pozornost diváků nebyla právě v tu chvíli odvrácena průvodem papeže bláznů, který již prošel mnoha ulicemi a náměstími a nakonec se vynořil se všemi pochodněmi a příslušným povykem na náměstí Grève. Tento průvod, který jsme viděli vycházet ze soudního paláce, sebral cestou všechny darebáky a tuláky, co se potloukali Paříží. Když dorazil na náměstí Grève, vypadal tudíž velmi úctyhodně. Uprostřed davu nesli hodnostáři Bratrstva bláznů na ramenou nosítka, na nichž bylo více voskovic než na schránce z ostatky svaté Jenovéfy v době moru a na nosítkách zářil ozdoben berlou, ornátem a mitrou nový papež bláznů, zvoník od Matky Boží, hrbáč Quasimodo. Je těžko vylíčit, jak nesmírně pyšnou

blaženou radostí se rozzářil Kvazimodův smutný a ošklivý obličej cestou z paláce na náměstí Grève. Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk. Všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák, tenhle křivonožka byl mrštný, tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Kvazimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznu. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhružnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Gringoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívejme se, zvolal udiveně. To je můj učitel v hermetice, důstojný pán Claudius Frollo, arciáhen. Kněz se opět zasmušil a zvážnil. Kývl na Kvazimoda a beze slova odcházel. Kvazimodo kráčel před ním a razil mu cestu davem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně stali Jeanem Valjeanem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valjeanem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu, máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců beze svědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku. Na odpor všem, kdo radí proti člověku. Jste kdysi napsal.
1: Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie, v městečku Digne. Píše se rok 1815.
0: V rohu náměstí je tiskárna, kde bylo poprvé tištěno provolání císařské gardy k vojsku a nakonec i proklamace přinesená z ostrova Elby a diktovaná Napoleonem.
1: A na druhé straně náměstí vedle biskupství bydlí v malém domku zdejší biskup Monsignor Myriel se svou hospodyní. A zde už vstupujeme do děje.
2: Na ulicích nesvítí skoro žádná lampa. Kam to povede? Venku je úplná tma.
3: Však máme říjen.
2: Naše policie se o bezpečnost občanů vůbec nestará. Kdybyste dovolil, monsignore, zavolala bych už dávno zámečníka, aby přidělal na domovní dveře zámky. Nechávat pořád otevřínu není rozumné.
3: Paní Magloireová, kdo by nám chtěl ublížit?
2: No, to se nikdy neví. V krámě říkali, že dneska chodí po městě nějaký neznámý tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trhán, jde z něj strach. A říkali taky, že...
3: Dále.
4: Tak tady mě máte.
2: Pane komarcha, to je on.
3: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
4: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
3: Nerozumím vám.
2: To je přece ten trhán.
4: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
3: Proč bychom vás měli vyhánět?
4: Řeknu vám všechno. Jmenuji se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice. Neotevřeli mi. Schoval jsem se v psí boudě. Bez mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám. Hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám. Můžu zůstat?
3: Paní Magloireová.
2: Ano, důstojný pane.
3: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
2: Prosím, důstojný pane.
4: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. Tady je můj žlutý pas, vidíte?
3: Vidím.
4: Přečtěte si to.
3: Jean Valjean, 19 let káznice.
4: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk. Vidíte?
3: Ano, vidím. Děkuju, paní Magluárová.
2: Prosím, důstojný pane, večeře bude hned.
4: Jak živ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
3: Však si zvyknete.
4: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
3: Ano.
4: Sakra, ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
3: Paní Magluárová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
4: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane. Co vy vlastně jste?
3: Kněz.
4: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
3: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
2: Polévka je dnes chlebová a v peci čeká skopové.
4: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkali mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
3: Zač?
4: Že jste mě nechal ve svém domě.
3: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
4: To bych řekl. Jako galejník. Koule u nohou, vojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
3: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
4: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojte se. Jsem zloděj. A možná i vrah.
3: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, jste hodný soustrasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
0: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Žána Valžána probudila snad příliš dobrá postel. Žáne Valžáne, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
4: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
0: Snad bys nechtěl.
4: Tak 200 franků.
0: Zase krást. Dal ti najíst. Dal ti nocleh.
4: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
0: Nemáš svědomí?
4: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku mladnic. Táta spad z lešení na fleku, bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
0: Tak si šel krást.
4: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem bochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
0: Za bochník chleba?
4: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
0: 5 let.
4: Za 4 roky jsem pláchnul.
0: Na svobodu.
4: Pěkná svoboda. Kupa strachu. Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za dva dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2x jsem to zkusil. Vždycky mě chytili. Za bochní chleba 19 let.
1: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk ve zlého.
4: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
1: Křesťan má odpouštět.
4: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka. A já jsem pořád jen byt. A pořád prohrávám. Svědomí. Svědomí.
2: Monsignore! Monsignore! Nemůžu najít náš košík se stříbrem. Neví vaše milost, kde je?
3: Ano, vím.
2: Budiš jméno boží pochváleno.
3: Tady ho máte. Našel jsem ho na zahradě. Ležel ve křoví.
2: Je prázdný. A kde je stříbro?
3: Nevím.
2: To ten chlap, co tu spal. Proto zmizel už v noci.
3: Stříbrné příbory patřily nám?
2: Jak to?
3: Patřily chudým. A ten člověk byl chudý.
2: A čím budeme jíst?
3: Dále.
5: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
4: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne. To se teda povedlo.
5: Drž hubu.
3: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
5: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
3: To je v pořádku. Dal jsem mu je.
2: Monsignore.
5: Tak ho máme pustit.
3: Ovšem.
4: To jako můžu jít? Opravdu?
5: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
3: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
4: Pane faráři, vlastně... Pane biskupe...
3: Příteli, nezapomeňte si vzít s sebou ty příbory.
4: To myslíte vážně?
3: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
4: Já vám nic neslíbil.
3: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
4: Já nevím.
6: Plakal Jean Valjean upřímně?
7: Vzpomínal na svůj dosavadní život. A připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši. A připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
4: Já nevím.
3: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši. Odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Nechť vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.
8: Bonsoir, monsieur, klaním se vám. Podnik jak

tady zní jen zpěv. A tak se kde kdo ptá, kdože je tu šéf. Hlava mazaná, terno pro podnik. Podnikne to, co by nikdo nepodnik. Malér nedělá, z malé

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Igovi Bídníci. Tentokrát ovšem z nahrávky, která teprve spatří světlo světa. Vy, naši milí posluchači, ovšem máte dnes tu jedinečnou příležitost a nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s Bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou, jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Fantina neviděla Javéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrval z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeléne, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javérovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javér odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javér neřekl: Tak honem, řekl: Tak honem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Žána Valžána, jako by po něm házel hákem, kterým měl ve zvyku přitahovat k sobě bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Javérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Javér pokročil doprostřed místnosti a zvolal: Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Javér chytil pana starostu za límec? Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Javér skutečně chytil Žána Valžána za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Javér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Jean Valjean se nepokusil se třást ruku, která ho držela za límec z kabátu, a řekl: Javére. Javér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říci, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Javér. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Co je mi potom, neposlouchám. Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš se ze mě blázny? Zvolal Javert. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, abys práskl do bot? Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky. Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě, zvolala. Jít pro mé dítě. Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Cosetta. Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto. Javert dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejnici, městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní. Už bylo na čase. Upřeně se podíval na Fantinu a popadnu v Žána Valžána za kravatu, košili i límec dodal. Povídám ti, že tu není žádný pan Madeléne a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Žán Valžán. Tady ho držím, tady je. Fantina se prudce vstyčila, opřela se o obě stuhlé paže, podívala se na Žána Valžána, pohleděla na Javera a pak na Jeptišku otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hlouby hrdla se jí ozvalo jen zachroptění. Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajícími kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila o pelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Jean Valjean položil ruku na ruku Javertovu, která ho držela, otevřel ji, jako by otevřel ruku dítěte, a řekl, zabil jste ji. Tak dost, křikl Javert vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta. V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, které užívali sestry, když bděli u nemocného. Jean Valjean k němu přistoupil, ale v mžiku vylomil silně rozvyklané záhlaví, pro jeho svaly to byla hračka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javerta. Javert coul ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javertovi. Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javert třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Žána Valžána z očí. Žán Valžán se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Javertovi a řekl: teď jsem vám k službám.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.